0: Expert na kyberbezpečnost Aleš Špidla varuje, že jde o biznes s takřka firemní strukturou a že představa SMS-ek plných chyb v češtině už dávno neplatí. Poslanci přehlasovali veto Senátu a novela stavebního zákona je schválená. Vládní zmocněnkyně pro implementaci stavebního práva Hana Landová tvrdí, že změna přinese výhody stavebníkům i běžným lidem a mýty kolem ní podle ní neodpovídají realitě. Jinak to vidí právnička Martina Franková z právnické fakulty Univerzity Karlovy, podle které bylo přijímání novely mimořádně netransparentní a kritika je na místě. Na východě Švýcarska havaroval zájezdový autobus a několik lidí zahynulo. Policie kantonu Graubünden to oznámila na síti X bez upřesnění počtu obětí, u nehody zasahovaly i letecké záchranné služby. Zájezd podle policie organizovala nizozemská společnost a většinu cestujících, možná všechny, tvořili Nizozemci. V lázeňském léčebném domě Praha v Luhačovicích na Zlínsku evidují hygienici přes 170 případů střevního onemocnění gastroenteritidy. Mezi ubytovanými se nákaza šíří od začátku července a provozovatel proto nesmí od 15. září přijímat nové hosty. Hlavní epidemiolog Institutu klinické a experimentální medicíny Petr Smejkal připomíná, že nakažený člověk může virus vylučovat ještě 2 až 3 dny. Základem obrany je podle něj důkladné mytí rukou a dezinfekce povrchu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se chystá koncem září setkat v New Yorku s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Po jednání s kanadským premiérem Markem Carnem Calgary uvedl, že americkí a ukrajinští vyjednavači jsou spolu v neustálém kontaktu. Třístranná jednání o konci války se podle Zelenského neuskuteční dřív než po ruských parlamentních volbách, které připadají na 20. září. A na závěr něco pro milovníky zvířat. V safari parku Dvůr Králové nad Labem se poprvé podařilo odchovat krajty písmenkové, největší hady Afriky. Vylíhlo se jich 10. Dospělé kusy mohou měřit kolem 7,5 metru a vážit až 100 kg. Podle mezinárodní databáze žije v zoologických zahradách celého světa 55 těchto hadů a za poslední rok se je nikde jinde než právě ve Dvoře Králové rozmnožit nepodařilo.
1: Počasí.
0: Aktuálně máme zataženo a 13 stupňů. Do rána bude zataženo a teploty klesnou na 12 stupňů. Dnes v pátek pak bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Tolik noční počasí. Dobrou noc a krásné sny s Čet rádiem vám přeje Honza.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka. Prosím, vyslyš moji zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to přsteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

se zrychlil se mi dech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň jsi mi bez nich gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř.

až splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi propasti svede, budu krysař houflétnou a ozvěna v tvé duši, tak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zapře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bohů.

0: Divadlo Noc.
1: Dobrý večer. Je to možná trošku absurdní, když vám hned na začátku řeknu, že jsem přijel z Prahy kvůli tomu, abych si já, Třebíčák, s vámi povyprávil o Brně. Ale za chvilku pochopíte, že to tak úplně absurdní není. Já jsem tady v Brně přece strávil 25 let, neodmyslitelných 25 let svého dosavadního života a na to se prostě jen tak zapomenout nedá. Já jsem do Brna přišel vlastně ve chvíli, kdy jsem končil základní školu a nastupoval jsem na střední školu, na gymnázium. To gymnázium bylo takové svým způsobem zvláštní. Ne, že by bylo zaměřením zvláštní, to ne, ale bylo svým způsobem zvláštní do té míry, že na tom gymnáziu jsme se učili 4 jazyky. Angličtinu, francouzštinu, latinu a ruštinu. A to se nedalo všecko zvládnout a my jsme to taky nezvládali. A já jsem v posledním maturitním ročníku propadl z francouzštiny a stal jsem se hercem. Ale k tomu všemu se ještě dostaneme. To gymnázium bylo zvláštní ještě z dalších několika důvodů. Především díky tomu, že vlastně tomu gymnáziu velel takový zvláštní pan ředitel, který se tehdy vrátil ze studií v Moskvě a uvedl se vlastně v první hodině ruštiny, kterou nás učil, tím, že řekl: nestrpím počešťování ruských výrazů, saďajtes. A my jsme pochopili, že s tímhle chlapem bude sranda. A taky byla, on sice byl autoritativní typ člověka, ale bavil se tím, že nás třeba vyvolával jinými jmény. On se na mě podíval do první řady a řekl: Buček k tabuli. Já jsem říkal: promiňte, ale já nejsem Buček, možná Ovar, ale Buček ani omyl. Pojďte, Buček, a nekecejte, říkal ten ředitel. Já jsem nešel, zatímco mnozí jiní spolužáci třeba slyšeli na jméno Tlačenka, já jsem se bouřil. A to se mu líbilo. On měl rád opozici, ku podivu. A došlo to tak daleko mezi náma, že jsme si vypěstovali takový zvláštní vztah. Já jsem ho nenáviděl a on mě měl rád. Jednoho dne jsme s kamarádem kouřili na tajňačku na záchodě cigaretu, já jsem cvrknul ten nedopalek takhle přes dveře a on tam seděl a jemu to padlo na hlavu a on odsud vystřelil a začal okamžitě škrtit toho mýho spolužáka. A já jsem říkal: pane řediteli, ne, to jsem tam hodil já. A on řekl: vymlčte, a škrtil ho dál. No, přesto všecko, že jsme spolu takhle dobře vycházeli, tak u té maturity potom došlo k tomu problému, ale k tomu se ještě dostanu. Tam byl další zajímavý pedagog, pedagog, který nás učil biologii. Byl pro mě zajímavý tím, že měl dceru. Já jsem s jeho dcerou se 3 týdny významně přátelil. Jednoho dne jsem ji doprovodil domů a pan profesor nebyl doma, za to byla doma paní profesorová a tam mě hned mezi dveřma začala kádrovat a říkala mě: kam pak jezdíte na dovolenou? Říkám: na Vranovskou přehradu. A vy tam máte chatičku? Ano, máme tam takovou chatičku. To je vaše chatička? Ano, to je naše chatička. Jak tam jezdíte? Autem tam jezdíme. Vaše autičko? Ano, to je naše autičko. Tak pojďte na kávičku. Tím mě de facto přijala do rodiny. Ale já už jsem z toho vztahu couval, protože jsem si říkal, že člověk si vždycky volí nevěstu podle tchýně a tadle vypadala, že do ní doroste. Takže já už jsem to pomalu pouštěl z hlavy a v tom vstoupil profesor biologie. Ten, když uviděl toho blba, který u něj má 3 až 4 doma na schodišti, tak nebyl to všechno pochopit. Ale nebylo přáno mu to pochopit, protože ta jeho se na něj otočila a řekla mu: ani se nevyslíkej, já umí schody. On k mému údivu okamžitě klesl na všechny 4 a začal ty schody drhnout, to se mně hrozně líbilo, ale ještě tak na mě jako kývnul a řekl: když zařídíš, abych dneska večer mohl jít někam ven, tak já tě zítra vyzkouším, z čeho budeš chtít. Tak já jsem mu to slíbil, šel jsem za tou jeho manželkou, protože jsem tam byl už docela dobře zapsaný a říkám: víte, my máme dneska takový večírek se třídou a my bychom byli rádi, aby tam pan profesor byl s náma. Vy byste byli rádi, aby on tam byl s váma, a proč? Tak my ho máme rádi. Vy ho máte rádi? Z jakého důvodu? Říkám: on je vtipnej. On, že je vtipnej, jo? bych ráda jednou zažila teda. Do kolika to máte? Říkám, tak do 10, do 11, v 9 ať je doma. Já jsem mu to šel oznámit a on měl ku podivu radost. On šel hrát s kamarádama karty a mezi dveřma mě řekl, nauč se zítra láčkovce. Děkuji, pane profesore. Šel jsem se biflovat láčkovce, druhý den jsem přišel do hodiny biologie. On předstíral takový divadýlko, otevřel tam tu knihu a říkal, tak koho pak jsme tady dlouho neměli. Já už jsem věděl svoje, že jo, on taky. A donutil tady dlouho nebyl. Tak pojď, hochu. Já jsem šel, teď všichni ostatní se rozklepali, někteří mě to i přáli samozřejmě. Já jsem se postavil k té tabuli a on se na mě zadíval a řekl, prvoci. Já jsem na něj začal dělat a on, já zase, tak jsme si to chvilku vyměňovali a on potom na mě kejvnul, já jsem přistoupil a on říkal, co je? Říkám, vy jste říkal láčkovci. Ježišmarja. Odstup. Tak jsem odstoupil a on před celou třídou oznámil, to by se ti to odpovídalo na prvoky, co? Láčkovce mě řekneš. No ale dospěl jsem k maturitě na tom gymnáziu a tam se stalo to, co jsem avizoval na začátku. My jsme se učili angličtinu, protože nás bavilo to, co zpívají Beatles. Učili jsme se ruštinu, protože to byl tenkrát velmi populární jazyk. A navíc nás to učil ten ředitel, takže tam se ani moc kličkovat nedalo. Pak jsme se učili latinu, to byl nový jazyk. A prazáklad všech jazyků, to nás taky bavilo. Ale francouzštinu jsme se neučili. To nás nebavilo a říkali jsme si, k čemu to. A paní profesorka byla natolik tolerantní, že věděla, že se to neučíme, že to neumíme a přesto nám vždycky dala na konci roku čtverku, ačkoliv věděla, že jsme na pět. Ale v maturitním roce jsme ještě s jedním kamarádem tu paní profesorku zdobili tolik, že už to prostě nemohla přehlídnout. Dala nám pětku, nechala nás propadnout a přímluvy, nepřímluvy. Byl jsem připraven na opožděnou maturitu na podzim. S tím, že musím předtím udělat reparát z francouzštiny. Já jsem nemohl tudíž jít dělat přijímací zkoušky na katedru žurnalistiky, což jsem chtěl, ale musel jsem jít dělat přijímací zkoušky na Janáčkovu akademii muzických umění obor herectví, kde brali bez maturity, když člověk měl talent. Nevím jak, ale podařilo se to. Já jsem to udělal, ty zkoušky, byl jsem namachrovaný, teda hrozně, jak to, že se mi to povedlo. A pak jsem se 3 měsíce učil francouzštinu u jednoho svého spolužáka, který studoval v Dijonu a uměl to perfektně. A naučil jsem se za 3 měsíce víc, než za 3 roky ve škole. A přišel jsem k reparátní komisi, tam seděl v čele ten ředitel, co už ho dobře znáte. A já jsem je pozdravil, bonjour mesdames et messieurs. A ta profesorka říká, on vás ten humor hned přejde. Řekněte nám, jak jste se měl o prázdninách, pochopitelně francouzsky. Navíc s tím tématem se dalo celkem počítat, no tak jsem spustil dans les vacances, j'étais à la maison, parce que je te dis, la français, c'était très important pour moi. Ona se zarazila, říká, soudruhu řediteli, ale on neuměl, on vážně neuměl. Mlčte, prosím vás, říkal ředitel, pokračujte mi do slova. Já jsem dokončil svůj prázdninový příběh v jazyce, kterému ten ředitel nerozuměl. A on mi dal 2. On říkal, já už vám nemůžu dát 1, protože to by z 5 byl příliš velký skok. Berete to? Já říkám, jo, beru, to je úplně jedno. A šel jsem k němu maturovat z ruštiny a to byla taky pecka, protože on, když jsem tahal z pytlíčku tu otázku, tak on jako bývalý důstojník, on byl bývalý důstojník, tak řekl, zpět položím otázku sám. Teď se všichni rozklepali, já jsem se postavil čelem k té otázce a on mi říká, vyskloňujte mi číslovku adin. Já jsem začal adin, adnoj, adnamu, stačí, píši 1, na svidáňa. Já jsem potom přešel na Janáčkovou akademii muzických umění a zase jsem začal potkávat celou řadu vynikajících pedagogů. V té době se to tady hemžilo vynikajícími pedagogy. Tam učili takový pánové jako Kundera, Srba, Uhde, ten, co dneska nám vede parlament. Že? Už tenkrát, když se blížil po chodbách, tak se říkalo Bacha, Uhde. Dneska prej se tím baví poslanci v parlamentu. Je to možný, proč ne, že jo? Ale kromě těchto vynikajících teoretiků tam byli i vynikající herci, kteří nás učili. Josef Karlík, Vlasta Fialová, Ladislav Lakomý, Stanislava Strobachová a další. Ale mě utkvěl v hlavě jeden takový zvlášť zajímavý pan profesor. On se jmenoval profesor Antonín Bér, měřil 2 metry. Měl 7 danů, protože víc ani v judu snad není možno dosáhnout, a učil nás právě to judo. A mluvil takovým způsobem, jako kdyby měl přeraženou nosní přepážku, anebo ji možná měl, to já nevím, protože to je v judu 1-2. On si nás nechal v těch kimonech ten náš ročník nastoupit, my se tam stáli, jo, vedle sebe. On okolo nás prošel, vybral si mě, dal mě do ruky nůž a řekl, bodí mě. Říkám, prosím, pane profesore, bodí mě. Pane profesore, to je blbý, ne? První hodinu a hned děkeci a bodí mě. Dobře, no, tak promiňte, pane profesore, já jsem si omluvil ročníku, že v první hodině zruším pedagoga. Vzal jsem ten nůž, rozpřáhnul jsem se a pak jsem 10 minut o sobě nevěděl. Až ten člověk se mnou bomlátil tu tělocvičnu teda sakumping, naštěstí slušně polstrovanou, že? Ale on nám připravoval samý takovýhle překvapení. Tam jednou přišla taková dívenka, takhle si skromně sedla, jo? A čekala. A my jsme tam sebou řezali na těch žíněnkách a můj spolužák Pavel Zedníček k ní přistoupil a říká, to slečno, co tady furt tak vysedáváte, poté, já s váma šaláhnu a půjdu. A ona furt trvala na svým. Ne, ne, ne, já tady čekám na pana profesora, já mu jenom něco vyřídím a hned zase půjdu. A co tady budete vyčkávat, poté, já s váma šrýnu. Ne, ne, já opravdu, nezlobte se, já na to nemám náladu a to. Ještě tak 3x, 4x jí to ten Pavel navrhl a ona pak vstala a švihla s ním. Ale s jakou vehemencí. A vstoupil profesor Antonín Bér a řekl, to je Libuška Pospíšilová, juniorská mistryně Evropy v judu. Tohle nám dělal pořád. My jsme se ho často vyptávali, protože on byl velmi slavný už v té době. On dělal spoustu takových těch pohybových kreací k filmům, jako Vražda v červeném jaguáru třeba. A my jsme mu říkali, pane profesore, jak to tak je, když třeba ten kaskadér skočí z toho jedoucího vlaku? A on říkal, to je jednoduchý, podívej se. On stojí normálně na to gůstku, že jo, na těch schůdkách, on se vykoukne ven, on rekognoskuje terén, on se odrazí a hopne. Jsme říkali, dobře, pane profesore, ale jako princip, když ti to říkám, ne princip, rozumíš, on stojí na těch schůdkách, rozumíš, on otevře ty dveře, on vykoukne ven, rekognoskuje ten terén, odrazí se a hopne, ne? Dobře, no ale to furt nám neříkáte, jako ty jsi úplně na tvrdlé, prosím tě, pojď, jdeme. Šli jsme na chodbu, tam bylo schodiště, takhle to vedlo až dolů k té vrátnici, on se postavil na to schodiště, řekl, tak, ty stojím jako na těch schůdkách, jo, vykoknu ven, rekognoskuju ten terén, odrazím se a hopnu. A hopnul dolů a sroloval to schodiště. A tam šel rektor do práce, ten se vyděsil, co se to děje. Profesor Bér se vedle něho vstyčil a řekl, vysvětluji právě studentům, jak se hope z jedoucího vlaku. Kromě toho, co jsme všechno zažívali s těmi pedagogy, pro nás nejdůležitější bylo to, že jsme se už mohli konfrontovat s velkým divadlem, s Mahenovou Činohrou. Brněnské divadelnictví v té době 60. 70. let to byla jedna velká slavná kapitola, je o ní napsáno mnoho, mnoho řádků a ještě mnoho napsáno bude. Já to nebudu tady seriózně rozebírat, na to jsou povolanější, ale jestli dovolíte, tak bych se na to podíval spíš očima těch, jako jsme byli my, kteří tam chodili dělat štěky do toho divadla. My jsme měli tu vzácnou možnost vidět ty velký herce při práci, tu paní Strobachovou, paní Fialovou, paní Kurandovou, pana Karlíka, pana Šlégra. U toho pana Šlégra, když dovolíte, se trošku zastavím. Pan Šlégr už byl tehdy starší pán, už zapomínal a měl na to právo. Já už dneska taky zapomínám, už vím, co to je, ale on zapomínal s takovou noblesou, on hovořil s takovým jemným patosem, říkal ten text. A najednou mu to vypadlo. Ty se zarazil. A začal chrčet. Tam seděla nápověda, jo. On se k ní klidně se k ní rozešel. A řekl, nahoď. Kus matčiny minulosti.

0: Nahoď! Nahoď! Kus matčiny minulosti, mistře! Kus vačině času dosti!
1: Protože už i špatně slyšel. No ale my jsme si říkali, když se takovýmhle velkým hercům stávají takovýhle věci, to bude nádhera, bude tady sranda a byla. Tam se děly neuvěřitelné věci. Tam se třeba hrála Jiráskova Lucerna, všichni to znáte. Víte, že tam je situace, kdy mlynář se domlouvá s paní kněžnou, že ji doprovodí s Lucernou na ten zámeček a ona potom odchází takhle dozadu a v téhle režijní koncepci ona odjížděla na točně, na tom točícím zařízení. Na jevišti ona odjela a už neměla přijet a ona zase přijela. A to bylo zvlášť matoucí pro to dvořanstvo, protože ti dvořané odcházeli už pryč z té scény, jako, a teď jim přijela kněžna. Zase odcházeli, že jo, a kněžna zase je tady. Nečekaně, ale nejen to, ona čím dál rychleji. To se zrychlovával, baba rejdila na tom. Šíleným způsobem. To bylo... Čím to bylo způsobený? Tam dole byl chlap, který to obsluhoval. Ten odešel někam na pivo. To se vykloubilo z pantu a ten mechanismus se zrychloval a vymršťoval tu kněžnu neustále dopředu. Někteří skákali z týtočny, že jo, tam se zachraňovali. Ona jediná to vydržela. Potom taky na konci podle toho vypadala. Ta už vůbec nechtěla slyšet o tom, že nějaký zámeček nebo mlynář, že by to dohrála, už vůbec ne. Tak to skončili a dál se nehrálo, že jo. Ve stejné hře. V Jiráskově Lucerně se přihodila ještě jedna krásná věc panu profesoru Oldřichu Vykypilovi, na něho taky strašně rád vzpomínám. On tam v té hře měl vždycky pozdější nástup, on nastupoval později než ostatní herci, většinou tak minutku, dvě minutky před začátkem představení a šel přes jeviště do šatny. A jednou začali dřív a oni mu to neřekli. A on zase šel přes jeviště do šatny a viděl tam vpředu, že jeho kolega odříkává monolog mlynáře a bylo mu to divný, ale přesto všecko si neodpustil. Co blbneš, vole, ty si to zkoušíš, nebo co? Já tenhle ten lidský faktor v tom divadle strašně obdivuju, protože to je nádherný. To v televizi, ve filmu se vám to stane taky, ale tam to učešou, vystříhnou, upraví, už to tam nikdy neuvidíte, ale tady se to jednou stane a je to tam prostě. Přebrepty. Řeknete si, jak je to možný, že herec studuje 2-3 měsíce roli, vy si pak koupíte na něho lístek a on se vám za vaše prachy přebreptne. Je to jednoduché, protože sem vstoupíte a najednou vidíte ty stovky párů očí, které vás hypnotizují a je to tady raz, dva. Jeden můj kolega měl říct takřka nepřebreptnutelnou větu. Vyjadřuji mínění vás všech. Co na tom chcete přebreptnout? On se nadechnul a řekl, vydražuji všechna, ani vás míň. Vůbec si to neuvědomil. Ale to je ta lepší varianta, protože horší je, když si to herec uvědomí a chce to napravit. Jako jedna naše slavná herečka, která svého neméně slavného kolegu zavírala na jevišti do vězení a měla říct větu a trp. Už to vytušili. No, tam už to někteří vytušili. Samozřejmě, ona jak byla v tom ajfru, tak se nadechla a řekla to, co oni správně vytušili. A prd! Teď se zrazila, se jí to profiltrovalo těma mozkovýma závitama, teď si uvědomila, jak je slavná, že to musí napravit, tak se nadechla ještě intenzivněji a ještě intenzivněji to zopakovala. No. To už samozřejmě bylo jenom na úklon a rychlý odchod do šatny, že to s tím už se nedá nic dělat. Taky se říká, jak herci pijou. No pijou samozřejmě. Pijou jako každý jiný, jenomže jsou víc na očích, tak pijou víc. Ale já vás ubezpečuju, že herec z 99% s alkoholem na jeviště nevstoupí, byl by sám proti sobě, protože on je ten, který nese kůži na trh, a tak přece sám proti sobě nebude. Ovšem jsou výjimky, které potvrzují jako v každém zaměstnání pravidlo. A já jsem zažil dva případy, na které se docela dobře vzpomíná, ale horší to bylo zažít přímo. Byl jeden šéf činohry, který si kvůli sobě nasadil do repertoáru hru Antoniusa Kleopatra, aby si zahrál Antonia. To se stává občas, že si šéf šoupne něco do repertoáru. A před tím představením za ním přišel jeho kolega a říkal, prosím vás, šéfe, promiňte, já se dneska v podstatě trší, jak bych to trošičko přehnal, ale ti lidi tam v tom publiku, jo, ty to vůbec nepoznají. Ten šéf se tak na něho jako vyčítavě díval a řekl mu, to si potom vyřídíme. A šli hrát divadlo. Oni, jak byli zaujati tím svým problémem, tak si vůbec nevšimli, že nejhůř je na tom Cezar. Toho vůbec nemohli najít. Až ho našli, on byl v šatně úplně tuhej. Přišli za ním, říkali, zvládneš to? A on řekl jenom... Oni to brali jako souhlas. Tak ho šoupli na jeviště. No, na jeviště, moment, oni ho šoupli na šikmu, totiž to je takový to zešikmený jeviště, aby vy jste dobře viděli, a herec se snadno zabil. A on měl tu nevýhodu, že stál na vrcholku té šikmy. Tam ho vzadu drželi takhle, on tam plápolal ve větru, přehlížel tu krajinu a pod ním spodem už kráčel Antonius, šéf, opíral se o Kleopatru. Podíval se na toho Cezara, který stál na jednom ze sedmi římských pahorků a řekl vznosnou větu. Odkud přichází? Gaje. Ten Cezar se na něj podíval z toho vrchu. Navíc oni se neměli rádi, ti dva chlapi. Že? Se na něj podíval a řekl neuvěřitelnou větu. Z Králova pole, ty vole! Jsme v Brně, tak vám nemusím vysvětlovat, že Královo pole je čtvrť. Odsud ten Cezar pocházel. Ale nebyl to nejvhodnější moment, jak to tomu šéfovi sdělit, to je pravda. Potom už to nebylo moc veselý, protože ten, co ho vzadu držel, tak ten smíchy povolil. Tomu chlapovi podjeli nohy a on po břiše zahučil dolů do orchestřiště a tam si zlomil žebra. A lidi se chechtali jako vy. A to byla tragédie, to nebyla komedie. A navíc hrajte to bez Cezara, že? Stáhli oponu. Opona šla dolů a jeho to přišlo na tehdejší dobu slušných 15 000 korun. Takže vidíte, že i ta finanční motivace je silná k tomu, aby to člověk nedělal. Ale přesto jsou tací, kteří to dělají. Já jsem zažil ještě jednoho našeho velmi dobrého herce, který odříkal monolog krále Filipa beze slov. On byl prostě v takovém stavu, že on ty slova nenašel. Ale byl to dobrý herec, takže oni všichni v podstatě slyšeli obsah toho monologu. On byl až dojemný, jak stál v tom prostoru a říkal...
2: A všichni na něho zírali takhle.
1: Všechno uvěřili, tak byl dobrý.

0: Čet Rádio.
1: Mám malý stan,

0: Jsou 3 hodiny.
1: Vítám vás v nočním éteru, od mikrofonu vás zdraví Honza a poslouchejte zprávy Četrádia. Hlavní události v kostce. Poslanci prosadili novelu stavebního zákona přes odpor Senátu. Ve Švýcarsku havaroval zájezdový autobus, na místě jsou mrtví. Kyberpodvodníci připravili klienty českých bank o miliardy. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se chystá koncem září setkat v New Yorku s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Po jednání s kanadským premiérem Markem Carnem Caldery uvedl, že americkí a ukrajinští vyjednavači jsou spolu v neustálém kontaktu. Třístranná jednání o konci války se podle Zelenského neuskuteční dřív než po ruských parlamentních volbách, které připadají na 20. září. V lázeňském léčebném domě Praha v Luhačovicích na Zlínsku evidují hygienici přes 170 případů střevního onemocnění gastroenteritidy. Mezi ubytovanými se nákaza šíří od začátku července a provozovatel proto nesmí od 15. září přijímat nové hosty. Hlavní epidemiolog Institutu klinické a experimentální medicíny Petr Smejkal připomíná, že nakažený člověk může virus vylučovat ještě 2 až 3 dny. Základem obrany je podle něj důkladné mytí rukou a dezinfekce povrchů. Na východě Švýcarska havaroval zájezdový autobus a několik lidí zahynulo. Policie kantonu Graubünden to oznámila na síti X. Bez upřesnění počtu obětí u nehody zasahovaly i letecké záchranné služby. Zájezd podle policie organizovala nizozemská společnost a většinu cestujících, možná všechny, tvořili Nizozemci. Poslanci přehlasovali veto Senátu a novela stavebního zákona je schválená. Vládní zmocněnkyně pro implementaci stavebního práva Hana Landová tvrdí, že změna přinese výhody stavebníkům i běžným lidem a mýty kolem ní podle ní neodpovídají realitě. Jinak to vidí právnička Martina Franková z právnické fakulty Univerzity Karlovy, podle které bylo přijímání novely mimořádně netransparentní a kritika je na místě. Kyberpodvodníci připravili klienty českých bank jen za prvních 7 měsíců letošního roku o téměř 2 miliardy korun. To je zhruba o 80% víc než loni a útoků, o kterých se ví, bylo přes 260 tisíc. Celkem se podvodníci pokusili vylákat víc než 10 miliard, banky z toho 8 miliard ubránily. Expert na kyberbezpečnost Aleš Špidla varuje, že jde o biznes s takřka firemní strukturou a že představa SMS-ek plných chyb v češtině už dávno neplatí. A na závěr něco pro milovníky zvířat. V safari parku Dvor Králové nad Labem se poprvé podařilo odchovat krajty písmenkové, největší hady Afriky. Vylíhlo se jich 10. Dospělé kusy mohou měřit kolem 7,5 metru a vážit až 100 kg. Podle mezinárodní databáze žije v zoologických zahradách celého světa 55 těchto hadů a za poslední rok se je nikde jinde než právě ve Dvoře Králové rozmnožit nepodařilo.
0: Počasí.
1: Aktuálně máme zataženo a 13 stupňů. Do rána bude zataženo a teploty klesnou na 12 stupňů. Dnes v pátek pak bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Tolik z noční oblohy. Klidnou noc všem, kdo posloucháte, zdraví Honza.

Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a poš...

jako je třeba teď. Mám tisíc otázek, na žádnou vzpomínku si skládám obrázek. Z těžkých ran lížu se, včera jsme slavili.

0: Divadlo Noc.
1: Dobrý večer, vážení diváci.
2: Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
2: Dobrý večer. Paní Bubilko, než začneme, dovolte, abych chvíli zdržel oko své u vašeho modelu. Opravdu, povedlo se, velmi vám to sluší, no, říkám to upřímně.
1: No, to myslíte upřímně.
2: Velmi upřímně, no, přiznávám, kdybych ten model já bych na sebe vzal, tak rozhodně tolik parády nenadělal.
1: To mi navrhovali až šli v televizi.
2: Ano, vypadá to jako, že to sám řídíte ošel. Ne, vypadá to opravdu perfektně. Akorát nahoře mi to připomíná novou mobilní telefonní síť Oscar.
1: Proč?
2: Taky to má stěží 50% pokrytí, ale... jo? Ještě hrozí nebezpečí, kdyby vám tady máte dva vysílače, kdyby vám praskli, tak uvidíme celou Českomoravskou vrchovinu.
1: Ano, vás ty vtipy přejdou, počkejte, jenom se začneme rozebírat naši současnou ekonomickou situaci.
2: Přesně, naše ekonomická situace v některých ukazatelích je nejlepší na světě. Například sací schopnost, kde to mají? To je lepší sací schopnost, než má Pampers. Vemte si to, některé podniky, třeba Poldovka, Vítkovice, ČKD, Zetorty, vysály už 4 banky a to stále pokračuje. Takhle je to v celém státě. Ekonomika saje, politici nasávají a proto to tak vypadá. Buď je bouřka, nebo si vás někdo fotografuje.
1: Jste je navradil, no.
2: A že zabírá hořejšek, no. Pěknej zprosták. Tak. Tak, paní Bubilka, co kdyby jsme si chvíli vyměnili role?
1: Jakože já bych byla vy a?
2: Přesně tak.
1: I ze šatama?
2: Ne, kostýmy, ne, kostýmy si necháme.
1: Jo? A proč?
2: No, protože se mi zdá, že vy stejně, víte, lidi už vás neberou jako novinářku. Vás už berou jako herečku. Vy jste udělal zajímavý vývoj profesní. Vy z politické komentátorky jste se vlastně stala osobou, která lidi baví. V tomto profesním vývoji úplně vás kopírovali politici. Ty taky už lidi jenom baví, jenže na rozdíl od Bubu, oni o tom neví.
1: To sice máte pravdu, ale to já si ještě netroufám. Já bych nedokázala tak lidi rozesmát.
2: A nepodceňujte jako se, vy už jste rozesmála lidi, jenže vy o tom nevíte. Vy nejvíc rozesmějete lidi, kteří jsou za váma vždycky.
1: Za mnou?
2: No, já jsem vás tuhle pozoroval, jak jste šla z divadla. Za váma lidi se plácali do stén, ťukali si do čela. Kluci taky, když jste tady nastoupila teďka v druhé části, jak se smáli.
1: A proč?
2: Já nevím. Vy musíte mít nějaký zvláštní zadní fluidum, nebo?
1: Zadní fluidum?
2: Bude to fluidum.
1: Jo, tak mě oběhněte, asi podívejte.
2: To by dlouho trvalo, to dělat nebudu. Hejte, můj kamarád Merfajt obíhal tchyni. Ten se vrátil tak uřícený, jo, a po druhý neběžím, to by na trase musela být občerstvovací stanice. Takže obíhat vás nebudu, já jenom juknu, jestli dovolíte zcela počestně.
1: No tak jukněte, že co tam je, no.
2: Je, no tak to teda, to je šílený. To, aby jsme jeli domů, to nemusíme hrát.
1: Proč?
2: No, vám návrhářka zapomněla sešít čaty.
1: Myslím vás, to je decentní rozparek.
2: Jo, no, de, oko mé hlásilo úplně něco jiného. Tohle je decentní.
1: To je decentní.
2: Já vám
1: rozparek.
2: Řeknu, co to je, no, to je hambárnáš na prdel. Ale ukažte to lidem, no. Vidíte to? Decentní rozparek, no. Dámhle. Fellini byl tak zblblej, že zapomněl fotit. Teď jste to měl značkou. Zoujte, no. Chlapci tady dospěli předčasně, jak to rodinám vysvětlím. Otec Fiala mi svěřil tady Vítka a vrátí se mu domů zvrhlík, no. To je pěkný teda.
1: Prosím vás, návrhářka říkala, že šaty mají být zajímavé i ze zadu.
2: Ze zadu, jo, to se jí povedlo teda. Možná tyhle šaty jsou zajímavější ze zadu než ze předu. Jestli byste neměla nosit obráceně. Jenže to nejde, protože by vám nastydlo srdce, víte. No. těhle šatů může mít radost akorát ministr Gregor.
1: Proč?
2: Protože ten rozpadek vede až do Temelína.
1: Vy modě vůbec nerozumíte, sám se oblíkáte jak scout po povodní.
2: Já jo. Prosím vás, to je značkový sako, to látka, tudy byste měla. A. To takhle zmačkám, jo? A. No a ono to tak zůstane. Tak to byl blbej pokus, to jsem se nechal vyprovokovat, to abych teď mandloval tady dlaní.
1: No, vaše oblečení je takové fádní, bez nápadu, no prostě nevzrušivé.
2: No. Nevzrušivé, no, že vás moje oblečení nevzruší, z toho si hlavu nedělám. Že to budu nosit často, protože vím, že jsem před váma bezpečný. Hejte, já kdybych vás chtěl vzrušit, jo, tak ani žádný oblečení nepotřebuji. Takhle jsem na to. Tak bych vás pozval na plovárnu a předvedl bych vám Tarzana východu. Máte doma mikroskop?
1: Máma, proč?
2: Tak vemte sebou, abyste ze mě co měla, až polezu z vody.
1: No,
2: no a rozehraju mikrohru svalu.
1: Ne,
2: helejte, já o tom nechtěl hovořit a když na to přišla řeč, že u vás nezaberu, to mě opravdu nezajímá. Já dostávám ještě návrhy od mladých děvčat.
1: Jo, no. Čím po vás vrhaj?
2: Pohledy po mně vrhaj. Tuhle jsem šel ulicí a naproti na chodníku taková blondýna, mladá, krásná, s vyzývavým psem. Velikou obludu měla sebou, jo, na mě takhle zavolala důvěrně. Pojďte sem, dědo. No. Tak jsem tam šel a ona pojela, prostě já nepodržel byste mě tady nějakou chvíli psa, abych si skočil za kamarádama na diskotéku. To je důvěra ve starého člověka, že udrží takovýho psa velkýho. No, no tak jsem venčil psa.
1: No. Co vám pak za to dala?
2: Nic, už jsem ji neviděl, ten pes mi zůstal. Potvora to sežere. Pak jsem se vám dočet v novinách, že je to nová finta Marty Kubišovi, jak umístěvat opuštěný čokli v rodinách. Já na to skočím.
1: No dobře, tak si vyměníme role.
2: No.
1: Co mám hrát?
2: No sebe, takovou mírně švihlou ženu.
1: No dovolte.
2: A to vám ještě fandím. Středního věku, kterému už ovšem přihořívá, která se vrací z práce a nese nákup.
1: Jo, nákup, no. Co jsem nakoupila?
2: Pedigree, pala by se manželovi leskla srdce. Prosím vás, vy jste žena, vy víte, co se nakupuje. Co nakupujete pro sebe k jídlu?
1: Tak nízkokalorický jogurt a slunečnicová semínka.
2: Tohle jíte každý den, jo? No, tak. Se nedivím, že vypadá tak tyčinka mysli bez obalu. To si kupujte pro sebe, teď máte rodinu, jste majitelka manžela a máte tři děti.
1: Tři
2: ne, dvě by mohly stačit, tolik dětí, proč jim kazit život. Dvě děti, jo? Takže čtyřčlenná rodina, co koupíte?
1: No, čtyři jogurty a čtyři semínka.
2: Hele, tohle děláte schválně, to už jste se zasekla, ne?
1: Proč?
2: Prostě já s takovým nákupem vám každý manžel vyrazí. Co dělá ženská, když si chce udržet chlapa?
1: Tak to psali teď v L.
2: Co to je?
1: To je ženský časopis.
2: L?
1: Ano. Nejlépe si manželka udrží svého manžela, když se mu večer předvede v černém krajkovém sexy spodním prádle.
2: Já nevím, co ty ženský blbnou pořád s tím černým prádlem. Mýmu kamarádovi vlítla večer do ložnice jeho žena v černém prádle. On už klimbal, ten se vyděsil, ten... No, on myslel, že ze střechy spad komení. Hejte, já nechtěl mluvit o ženským prádle, mě nezajímá, já ho nenosím. Ale když o tom mluvíme, víte, jaký prádlo spolehlivě na manželce vzruší manžela?
1: No, to psali v Kosmopolitanu.
2: Taky ženský
1: časopis. Taky ženský časopis.
2: Ještě čtěte mateří doušku tak. Abyste věděla, co nosí beruška, když jde na rande s broukem pitlíkem. Když o tom mluvím, víte, kdo je ministr kultury v Mraveništi?
1: Ne, to nevím, kdo.
2: No Ferda, ne? Nosí puntíkovanou šálu. Tak to... Nebude, nemá přehled.
1: Ne, tak v Kosmopolitanu minule psali,
2: no,
1: že nejlépe manžela vzruší, Když si manželka oblékne síťované punčocháče.
2: Síťované punčocháče? No možná, když je to rybář, tak trošku. Ale manžela spolehlivě vzruší, když si manželka veme zástěru, který si říká, konečně snad začne vařit.
1: Mariano, to je teda opravdu mužská logika, no. Moje tetička ze Slovenska má pravdu, když o mužích říká. Chlapi mají hlavu iba preto, aby nemuseli čapicu nosit v ruke.
2: Hejte, naše tetička, no.
1: Díky.
2: Vaše tetička je moc chytrá, víte, a vy jste drzá po ní, jak
1: ne,
2: tak vidím.
1: Ne, já jsem drzá, máte, co jste chtěli, jsme si vyměnili role, ne? Vy jste teď Zuzan Bubílek a já se k vám chovám jak Šimek Bubu.
2: Ne, tak to žádný role se měnit nebudou, no, tím skončíme, no, jdeme normálně dál.
1: Ne, jsem si myslela, že to tak dopadne, protože víte, co je jednotkou ješitnosti?
2: Ne.
1: Jeden chlap.
2: Jeden chlap, no. Pani se tady může utleskat. No. Víte, paní, co je jednotka zbytečnosti?
1: Co?
2: Jeden ministr Březina. Víte? No. Ten je tak mladý, ten tam snad založí svazáckou organizaci. Ne, ale o to nejde, že je mladý, to je přednost. Ale víte, o co jde? Ten je na tom hrozně, tomu sebrali pravomoce, ten je hůř než, na tom, než náš pan prezident. Tomu je sebrali dřív, než odvolali Baštu ještě.
1: No, to máte ale pravdu v tomto. Prostě pan Březina bude přibližně dělat to stejné, co doposud, akurát teď za to bude pobírat ministerský plat.
2: Ne, toho pomlouváte teprve. První ministr, který bude ministrovat zadarmo.
1: Prosím vás.
2: Jsem čet, že je to takzvaný ministr bez portmonky.
1: Ale vás ne, bez portmonky, bez portfeje.
2: No bez portfeje.
1: Bez portfeje, jakože bez konkrétního resortu.
2: Bez konkrétní portfeje, ale ano. S konkrétní portmonkou.
1: Ano.
2: No tak to je dobře, já už jsem se bál. Já už jsem se bál, že bude nějak živořit, víte?
1: Ne, se nebojte.
2: To bych špatně spal, kdyby se někomu na vládě mělo být špatně, fakt.
1: Ne,
2: to
1: se nebojte, zpěte
2: jsou klidně. Zajištěni.
1: Všichni jsou zajištěni, no i ti, co museli, alebo musí odejít z vlády, protože všichni současně s ministrama byli ještě poslanci nebo senátoři. Aha. A to jim samozřejmě zůstává. Vždyť nechoďme daleko, pan ministr Bašta, když odstupoval, tak řekl, že už se těší, že konečně začne pouze poslancovat na plný úvazek.
2: Aha, takže zatím to fláká.
1: No, tak.
2: No proto to v tom parlamentu tak vypadá, proto to tam vázlo, on tam čtyř tak Bašta jel jenom na dva válce, no tak to je jasný. To se mě osvětlilo.
1: No, a víte, co je nejhorší? Ne. Že v akci Čisté ruce pan Bašta jel jenom na jeden válec. To byla akce, co?
2: To byla opravdu celonárodní očista. To mě, ta akce Čisté ruce připomínala situaci, když paní Bubilka se rozhodne, že umé podlahu. Tak na ní vychrstne kýbl vody, pak si sedne a čeká, kdy to uschne. No. Ten Bašta vyčistil sám sebe, ten zmizel i s rezortem.
1: Ne, počkejte, ale když odcházel, tak řekl, že akce Čisté ruce nebyl vůbec žádný debakl, že ne. Pouze tahle akce nesplnila přehnaná očekávání.
2: Kdyby tak. Přehnaná, ona nesplnila ani skromná. To znáte ten vtip, jak paní učitelka v češtině se ptá žáku. Žáci, když řeknu, pan ministr Bašta opustil vládu, je to čas minulý nebo přítomný? Pepíček se přihlásí a povádá. Paní učitelko, tatínek říká, že je to čas nejvyšší.
1: No prostě nástupce pana Bašty, pan Březina, už v akci Čisté ruce pokračovat nebude.
2: To je dobře, no. Ona ta celá ta akce Čisté ruce byla taková...
1: Zoufalá, že?
2: No to ne, to nemusíme takhle hrubě, ale řekl bych nedomyšlená. Připomíná mi tu situaci, jak primář přišel na sál a povídá, pane asistente, je všechno připraveno k operaci. Samozřejmě, pane primáři, vše je připraveno, akorát pacient tady ještě není. Pane, nevadí, začneme bez něj. No.
1: Ne, ale hlavní je, že rekonstrukce vlády se konečně chýlí ke konci.
2: Chýlí, ještě ji nemáme za sebou úplně. On sice pan Zeman slíbil, že rekonstrukci vlády provede do 48 hodin po schválení rozpočtu, ale to bylo nejdelších 48 hodin v dějinách světového času. Ten Zeman se vyřádil na vládě jak z préři na zdech. To je neuvěřitelný. Já jsem myslel dokonce, že Zeman letos místo letního času zavede čas polární. To by vyskočil ten pekař Pecka. Tomu vždycky vadí ten letní čas, to posunutí o hodinu, že mu jak tvrdne těsto nebo co. A teď by byl čas polární, ale Zemanovi by se hodil. To by se měnila vláda, kdyby byl v Grónsku. Pojďte sem, Grulichu, my vás vyměníme, ale klídek, máme na to celou noc. Celou noc z 21. září na 20. března.
1: A víte, že mně se zdá, že někde už u nás je zavedený polární čas.
2: Nevím.
1: Například při splácení dluhu anebo daňových nedoplatků.
2: No, to asi, jo.
1: Ale ne, stejně je to zajímavé. Jo? Byla to proklamovaná vláda sebevrahu. Ale teda z funkcí se jim nechtělo.
2: No nechtělo, no to víte, zvykli si na ministerská křesílka. Podobně asi jako Lívie Klausová na židli v dozorčích radách. To se nerado opouští tohle. Ale byla to zajímavá rekonstrukce. Všude ve světě, a v tom máme taky primát, opouštějí ministři vládu, když pracují špatně. A tady opustí vládu, protože pracovali dobře. Aspoň to tak prohlásil pan Zeman.
1: On doslova potom to zdůvodnil tak, že prý proto vyměnil ministry. Protože se změnily akcenty vlády. Jo. No. No tak prostě se vymluvil. No, no tak nechtěl přiznat, že ho k tomu přinutil Klaus.
2: No, no tak on každej se vymlouvá. No, jo. To je vždycky. I vy se vymlouváte. Jen si vzpomeňte, jak jste se vymlouvala, když jste mě vezla svým autem na vystoupení do Kladna.
1: Jo, tak to vám musím říct. Já jsem opravdu nedávno pana Šimka vezla na vystoupení do Kladna. Pan Šimek totiž nemohl řídit auto, protože měl něco s hlasivkama, no? Ne, on opravdu nemůže řídit, pokud nemůže mluvit. To si totiž nedovedete představit, kolik blbců, debilů a idiotů jezdí v ten den, kdy pan Šimek řídí po cestách.
2: Já nevím, čím to je. A ještě nějaký pitomci chodí přes cestu, pěšky. Normálně. Chýlení. Ale o tom nemluvíme, mluvíme o vás, o vašich výmluvách.
1: Ale tak to nemusí.
2: Paní Bubilková v Buštěhradě nedala přednost vozidlu jedoucí na hlavní silnici.
1: Tak jsem nedala,
2: nic se nestalo. Naštěstí akorát ten řidič si ťukal prstem do čela, jo, takže dostal otřes mozku. Ale bohužel tam byl policista, ten hned nás zastavil a povedal: ejhle, paní Bubilková, co pak nám to tady děláte? Vy nedáváte přednost vozidlu na hlavní silnici? A paní Bubilková nasadila takovou andělskou tvář, to dokáže perfektně, když jde o její prachy, to má, he? A říkala: ale pane nadporučíku, zítra jistějš kapitáne, vždyť ten řidič jel tak pomalu, že se mně zdálo, že ani žádnou přednost nevyžaduje. A policista: pánu, tak co mám s váma dělat, paní Bubilková? No tak pro tentokrát to vyřešíme napomenutím. Vyndal pendrek a pál: bu, bu, bu, bu, bu.
1: Nechte si své historky, ale
2: to je vaše historka.
1: Raději mi řekněte, jak to tady vidíte po rekonstrukci vlády.
2: Víte jak? Bu, bu, bu, bu, bu. Já myslím, že pro současnou situaci platí upravené přísloví. Karavana štěká, ale Klaus se Zemanem jdou klidně dál.

0: jsou 4 hodiny.
1: Dnešní pozdrav všem, co ještě nespí. U mikrofonu Honza a před vámi jsou zprávy Čet rádia. Co byste dnes neměli minout? Poslanci proseděli novelu stavebního zákona přes odpor Senátu. Ve Švýcarsku havaroval zájezdový autobus, na místě jsou mrtví. Kyberpodvodníci připravili klienty českých bank o miliardy. Na východě Švýcarska havaroval zájezdový autobus a několik lidí zahynulo. Policie kantonu Graubünden to oznámila na síti X bez upřesnění počtu obětí, u nehody zasahovaly i letecké záchranné služby. Zájezd podle policie organizovala nizozemská společnost a většinu cestujících, možná všechny, tvořili Nizozemci. V lázeňském léčebném domě Praha v Luhačovicích na Zlínsku evidují hygienici přes 170 případů střevního onemocnění gastroenteritidy. Mezi ubytovanými se nákaza šíří od začátku července a provozovatel proto nesmí od 15. září přijímat nové hosty. Hlavní epidemiolog Institutu klinické a experimentální medicíny Petr Smejkal připomíná, že nakažený člověk může virus vylučovat ještě 2 až 3 dny. Základem obrany je podle něj důkladné mytí rukou a dezinfekce povrchů. Poslanci přehlasovali veto Senátu a novela stavebního zákona je schválená. Vládní zmocněnkyně pro implementaci stavebního práva Hana Landová tvrdí, že změna přinese výhody stavebníkům i běžným lidem a mýty kolem ní podle ní neodpovídají realitě. Jinak to vidí právnička Martina Franková z právnické fakulty Univerzity Karlovy, podle které bylo přijímání novely mimořádně netransparentní a kritika je na místě. Kyberpodvodníci připravili klienty českých bank jen za prvních 7 měsíců letošního roku o téměř 2 miliardy korun. To je zhruba o 80% víc než loni a útoků, o kterých se ví, bylo přes 260 tisíc. Celkem se podvodníci pokusili vylákat víc než 10 miliard, banky z toho 8 miliard ubránily. Expert na kyberbezpečnost Aleš Špidla varuje, že jde o biznes s takřka firemní strukturou a že představa SMS-ek plných chyb v češtině už dávno neplatí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se chystá koncem září setkat v New Yorku s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Po jednání s kanadským premiérem Markem Carnem Calgary uvedl, že americkí a ukrajinští vyjednavači jsou spolu v neustálém kontaktu. Třístranná jednání o konci války se podle Zelenského neuskuteční dřív než po ruských parlamentních volbách, které připadají na 20. září. A na závěr něco pro milovníky zvířat. V safari parku Dvůr Králové nad Labem se poprvé podařilo odchovat krajty písmenkové, největší hady Afriky. Vylíhlo se jich 10. Dospělé kusy mohou měřit kolem 7,5 metru a vážit až 100 kg. Podle mezinárodní databáze žije v zoologických zahradách celého světa 55 těchto hadů a za poslední rok se je nikde jinde než právě ve Dvoře Králové rozmnožit nepodařilo.
0: Počasí.
1: Aktuálně máme zataženo a 13 stupňů. Do rána bude zataženo a teploty klesnou na 12 stupňů. Dnes v pátek pak bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Tolik počasí. Kdo ještě bdí, tomu noc Čet rádiem uteče příjemněji. Zdraví Honza.

téhle tajně bičem perlu uhodil. Perla byla klisna skvělá.

život jeho bič. Viděl jsem strach v jeho očích. Řekl jsem, zmrzačil jsi mě, zabil jsi.

0: Divadlo Noc.
1: Paní Bubilko, chtěl jsem se vás zeptat, jestli pak víte, na jaká tři období se dělí věk ženy.
2: Cože, věk ženy?
1: Nevíte, já vám to řeknu. No. Mládí, střední věk a vypadáte výborně. Takže jsem vám chtěl říct, že vy dneska vypadáte velmi dobře.
2: Za to vy vypadáte jak poloviční dět vševěd.
1: Proč poloviční?
2: No vědomosti nikdy, akurát na hlavě máte tři vlasy.
1: To není pravda, prosím vás. Na mě nedávno zautočil čáp, si chtěl udělat hnízdo, tam je materiálo, že mě můžete takhle pomlouvat, prosím vás.
2: Ne, já vás vlastně potřebuju. Potřebuju, protože bych chtěla, abyste realizoval můj skvělý nápad.
1: Vy máte skvělý nápad.
2: Já mám skvělý nápad.
1: Nemohu si sednout.
2: No tak můžete klidně.
1: Já bych se aspoň přidržel.
2: Ne, pamatujete si na Radio Jerevan?
1: Jo, to byla výborná věc, to nás bavilo
2: v
1: letech,
2: no.
1: Na který nerad vzpomínám, to výborná věc. Je pravda, že Sovětský svaz vrátil Švýcarsku zásilku léků s odůvodněním, že mají prošlou záruční lhůtu? Odpověď. Ano, je to pravda. Sovětský svaz vrátil Švýcarsku zásilku léků, ale ne z důvodu, že měli prošlou záruční lhůtu, ale proto, že bylo na nich napsáno, užívejte po jídle.
2: No a tak mě napadlo, že bychom mohli oživit tuto tradici.
1: Jo, to bych rád vymýšlel, jaký otázky odpověd.
2: No.
1: Třeba otázka. Je možné, že Fidel Castro bude jednou věčně živý, podobně jako Vladimír Iljič Lenin? Odpověď. Ano, je to možné, už aby to bylo.
2: Ale já jsem myslela Radio Jerevan jenom jako inspiraci.
1: No.
2: My bychom měli odpovídat na současné dotazy současných
1: posluchačů. Jo, či založit takový podobný
2: nové
1: rádio.
2: Nové rádio na principu Rádia Jerevan.
1: No tak to nebude Rádio Jerevan, tak vy jste s tím nápadem přišla. No tak se to bude jmenovat Rádio Bubu.
2: No dobře, tak já to zahlásím, ano, a zkusíme si to. Vážení posluchači, začíná vysílat nové Rádio Bubu. Na vaše dotazy budou odpovídat Miloš Lapš.
1: To je dobrý začátek. Miloš Lap. To ze mě udělala šlapku. Miloš Lap. To je dobrý. Vysílaj Miloš Lapa Žužana. No. Já nevím, to jste si teda... To jste se hezky šlápla na Jerevan, vám řeknu.
2: Miloslav Šivek a Zuzana Bubilková. No. A hned tady máme první otázku. Posluchačka Jiřina Zlámalová z Hradce Králové se vás ptá, na jakou adresu by vám mohla poslat e-mail?
1: Co se ptá?
2: E-mail, na jakou adresu by vám mohla poslat?
1: IA?
2: Ne, e-mail, že by si s vámi chtěla dopisovat přes internet. Máte internet?
1: No jistě, já mám všechno. Určitě už proti tomu beru nějaký prášky.
2: Já jsem se vás ptala, jestli máte internetovou adresu.
1: To je povinný?
2: No není to povinné, ale jestli máte stránku, tak máte internetovou adresu, ne?
1: Vy máte?
2: No já mám, ale no. Ona se ptá na vaši. No,
1: a jak to začíná, no mi ťukněte?
2: No tak různě to začíná, nejčastěji www.
1: No, tak to mám, ano, no jistě, to doma máme. www.c@volejovkytuňak.cz No, že to
2: takže odpověď, vážená posluchačko, dopisování nebude nic, protože pan Šimek má k internetu tak vřelý vztah, že se na něj bojí sáhnout, aby se neopařil.
1: Ne, ale tak mi nekažte dopisování, jak si nemusím dopisovat přes internet. Pravda, internetu nerozumím, mě se technika zastavila u krystalky, ale jsou vřelejší způsoby dopisování než internet. Třeba například holubí pošta.
2: Holubí
1: no,
2: pošta.
1: Například můj holubí teda poštovní holub.
2: To jsi šlápl na bubu jazyk.
1: Poštovní holub Bedřich druhý, jo? Tak ten má k internetu...
2: Proč druhý?
1: Co?
2: No proč druhý? No
1: prvního jsem sežral, byl hra. Tak ten má k eternitu...
2: Internetu.
1: K internetu velmi vřelý vztah. No. Například před měsícem vyzobal Klausovi na internetu celou stránku.
2: No.
1: Dodnes je mu z toho špatně.
2: Posluchač Radvanský z Prahy. Radvanský z Prahy se vás ptá, co byste udělal, kdyby si někdo na vašem soukromém pozemku spořádal technoparty.
1: No to mě děsí ve snu. Mm. To od té doby, jak tenkrát to bylo, jak u Lipnice, to bylo,
2: no.
1: Se tam usadili ty technoparty, ať nevěděli, co s tím, policie nic, starostka nic. No to by bylo šílený. Mm. Ale já to mám vymýšlený. Mm. Já bych zašel do zemědělského družstva, kde mají ty práškovací letadla, tam bych se dohodl s tím pilotem a pak bych zahlásil megafonem. Vážení technopartisté, jsem nadšen, že jste se usadili na mém pozemku, i když jsem vás nezval. Bohužel za 10 minut začíná hnojení. No. A pak by se začalo práškovat, jo? A kdyby to nepomohlo, tak by se nasadila močůvka. A to by v tom byl čert, aby se nezvedli. Víte, mliště? Ono, když to máte za krkem, to není nic příjemné. Víte, co to je močůvka? To jsou rozmixované...
2: No,
1: tak dobře. Já jsem vás chtěl poučit.
2: No, nechcete... Nemusím vědět všecko.
1: No, tak si myslíte, no. Že jsou to rozmixované banány? Mně to jedno.
2: Mám problémy s nadváhou.
1: Vy, prosím vás. Když tak vychudlá špageta.
2: Prosím vás.
1: Paní Bubilka téměř nejí. To je, ta se tak hlídá, víte, tu postavičku. Ta prostě, když někde je nějaká hrubá nit, tak ji rožehluje, aby byla šlank. Tuhle se jí zdálo, že na boku trošku přibrá blbošti, plaj blecha, jo, tak ne. Hned začala hovořit o liposukci, o tom odsávání tuku, začala volat na všechny strany, kde by to rychle udělali. Teď ona je spořivá, tak se jí to zdálo drahý, no nervózní. Teď potřebovali jsme psát další díl, já byl už stekli. A nemohl byste to nějak zařídit, víte, a to... Tak jsem se našel a vlít jsem do koupelny, vzal jsem ten zvon na ty umývadla a odsál jsem to, víte. A jak jsem v tom byl, tak jsem udělal srandu, odsál jsem to jinde, ale výsledek výborně, ne? Dobrý. Dobrý.
2: No. Prosím vás, nečiš ten nesmysl, ještě to někdo bude zkoušet a zničí si zvon.
1: Já, ještě, no. Blbost. No, tak.
2: Mám problémy s nadváhou, píše paní Zigmundová ze Zlína. Nemohl byste mi poradit, no, jakou dietu drží paní Bubilková?
1: To, no to bych mohl, ale to bych vám nedoporučoval. No, paní Bubilková drží drastické diety, víte. Já jsem to pozoroval. Tady vlastně jenom polívky zeleninový. Teda ona tomu tak říká, ona si je sama vaří. To je říďoučky, to je říčí než sama voda. Ona dá hrát vodu a vedle má opranou zeleninu. A čekáš, ta voda začne vařit, pak veme tu zeleninu a tou zeleninu mává nad tím hrncem. Já pám, co to děláte? No, aby se tam nedostaly kalorie, čekám jenom, až se ty vitaminy opařejí a spadnou dovnitř. A ještě to jí jenom v omezeném množství. Ona nepoužívá žíci, ona používá oční kapát. Jo? No, hrozný. A když se jí zdá, že přesto přibrala, tak drží takzvanou kopřivovou dietu. To veme jídlo, hodí ho do kopřiv, aby za ním nemohla.
2: No ne, ale co poradíme paní Zigmundové?
1: No, paní Zigmundové poradíme, aby držela dietu, kterou drží pan Vlastimil Tlustý, poslanec za ODS.
2: Jo, ten předseda poslaneckého klubu, ano, Vlastimil
1: ano.
2: Tlustý.
1: Ano, Vlastimil Tlustý. Teda jméno tomu nenapovídá, jo? Jméno má Tučný Tlustý. Ale postavička je libová, to opravdu vypadá dobře z hubnu. On drží, pan poslanec Tlustý, takzvanou dělenou stravu.
2: Dělenou stravu?
1: Ano. Žere jenom Klauze.
2: Divák Jan Bednár nám píše, nám píše z Bratislavy, o to jsem vám chtěla říct, že podle těch people metrů máme obrovskou sledovanost na Slovensku. Mě psali dokonce lidi z Prievidze, z Martina, z Novák, že nás sledují.
1: Jo, to je hezký.
2: No, takže pozdravujem všetkých Slovákov v sále. Tak pan Bednár z Bratislavy píše, na Slovensku chodí a politici před volbami aj na tržnice, aby ukázali, jako ľubia prostý ľud, robí to aj u vás. Tak já nevím, jestli politici chodí na tržiště, ale mohu vám říct, co se mně stalo nedávno na tržišti. Tak šla jsem náhodou na tržiště.
1: Ne, náhodou. Mluvte pravdu, nejste politička, víte.
2: Vás...
1: Nemáte co tajit, když tam pečená, vařená, ta já... kupuje výhradně na tržištích u Vietnamsku. Ještě na ně dělá takhle okošik mý, víte, no. Před koncem pracovní doby tam vždycky chodí, když dávají slevu. No.
2: Co tady šíříte nesmysl?
1: Jaký nesmysly, pravdu? Nesmysl. No, co tady tady, to každý vidí, tyhle šaty třeba jsou taky od Vietnamců, ne?
2: Čas, ty jsou z butiku z Plzeň.
1: No, vidíte, kde všude mají Vietnamci butiky.
2: Nás to je od dvou návrháře, které mají butik v Plzni.
1: Ano, dvě vietnamské návrhářky mají butik v Plzni.
2: Jsou české návrhářky.
1: A vzali si za manželé Vietnamce, no.
2: Nás, co máte s těma Vietnamci?
1: Možná, proč to tak tajíte? To každý pozná, že jsou
2: jak
1: to vietnamský jadry, ne?
2: Jak to může poznat?
1: Ne, je to střížený šikmo dole. A ještě si tam Vietnamec nechal díru, aby mohl probíhat.
2: No. Ježišmarja.
1: Aby mohl obsloužit ty ty, který vás okukujou ze zadu. Ale... No. A že je co? No.
2: Tak já vám řeknu, co se mě stalo na tom tržišti. Ano, tak šla jsem na tržišti a tam takový malý Vietnamec zakřičel na mě od stánku a říkal, paní, pojďte ke mně, pojď se podívat, mám výborné značkové zboží, například tyto šaty, to je pravý Versace. Tak tam jdu, dívám se, říkám, prosím vás, jak to můžete vydávat za pravého Versace, když je tady napsáno Made in Taiwan? Jo? On se vám tak mile na mě usmívá a říká, no ano, ano, Made in Taiwan, to tam šil Versace, když tam byl na dovolené.
1: To je dobrý.
2: No. Jiří Peleška z Prostějova, sledujete v televizi politické diskuse?
1: No já ohromně rád. Teda paní Bubilková taky to sleduje, to musíme z profesních důvodů. Ale já miluju ty besedy politické, kde je zúčastněn pan Václav Klaus. To je
2: proč?
1: Pro mě pastva.
2: Proč?
1: Pastva.
2: No proč je to po vás pastva? No.
1: Já miluju, jak ten pan Klaus s každým tím moderátorem hraje tu hru na kamna.
2: Na kamna?
1: No.
2: Jak na kamna?
1: Pan Klaus se rozpálí a z moderátora udělá troubu.
2: Jak byste vy vlastně charakterizoval vztah volič-politik?
1: Volič-politik? Hmm. No mohl bych to vysvětlit, ten vztah na základě vztahu toho manžela ke svý tchyni. Přišel manžel domů, manželka něco vařila na plotně. On pá, Máňo, vyhráli jsme milion ve sportce. Máňa nic. Pá, milion ve sportce, raduj se. Pá, maminka je nemocná, je v nemocnici moje maminka. Pá, když se daří, tak se daří.
2: Ano, otázka, milé rádio Bubu, mohli by naši politici něco předvádět v peříčku? Ptá se Soňa Poloniová, televize Nova.
1: Ta Poloniová už taky neví, kde lovit. Rádio Bubu se domnívá, že politici by mohli v peříčku předvádět na nejvýš své stranické postavení. Jedině snad premiér Zeman by se mohl pochlubit svým hrubým domácím produktem. Otázka. Jaká je podle Rádia Bubu nejvhodnější kvalifikace pro vstup do parlamentu? Petr Šplhavý, Chotěbus.
2: No tady je odpověď jasná. Pro vstup do parlamentu je nejvhodnější kvalifikací stranická disciplina a schopnost usnout v jakékoliv poloze.
1: To jste slyšel, jak ten jeden poslanec si se do lavice štrachal v tašce a po kolegovi, to bude zase zasedání, to nepřežiju, to jednání. A co pak? Ale zapomněl jsem prášky na spaní. No tak to je o to.
2: Otázka, milé rádio Bubu, mám rád horory. Proto bych se rád podíval na hodnotný film s politickou tematikou. Jiří Vylekaný, Nové strašecí. Mohli byste mi nějaký doporučit?
1: Rádio Bubu vám doporučuje film Mumie se vrací, který patrně předpovídá politický vývoj u nás po volbách v červnu 2002.
2: Otázka. Je pravda, že poslanci schválili zákon, podle kterého všichni, kteří Klausově vládě uvěřili a nechali si zavést do domu přímotopy a teď po několikanásobném zdražení elektřiny mrznou, budou dostávat uhlí zadarmo? Věra Vyklepaná, Česká Sibiř.
1: Ano, je to pravda. Ovšem Rádio Bubu zjistilo, že se jedná pouze o uhlí živočišné, aby občané při obdržení účtu za elektřinu udrželi tělo pohromadě.

budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý kolo.

vedlejšího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Žízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně spít.

když proskočím ti srdcem. Jsem hra, co neuhraješ, jsem nic, co zmizí v ruce.

Jsem tři trubky, jeden buben, jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí. Jsem vůně, která sviští, když proskočíš mi srdcem.

0: Je 5 hodin.
1: Dobré ráno, od mikrofonu vás zdraví Honza a přináším vám zprávy Čet rádia. Ve zprávách dnes. Poslanci definitivně schválili novelu stavebního zákona. Na východě Švýcarska havaroval zájezdový autobus, nehoda si vyžádala oběti. A Zelenský se chystá na schůzku s Trumpem v New Yorku. Na východě Švýcarska havaroval ve čtvrtek zájezdový autobus a několik lidí při nehodě zemřelo. Policie kantonu Graubünden to oznámila na síti X. Přesný počet obětí ale neupřesnila. Zájezd podle policie pořádala nizozemská společnost a většinu cestujících, možná všechny, tvořili Nizozemci. Hygienici evidují v lázeňském léčebném domě Praha v Luhačovicích na Zlínsku více než 170 případů střevního onemocnění, takzvané gastroenteritide. Mezi ubytovanými se šíří od začátku července a provozovatel proto od 15. září nesmí přijímat nové hosty. Hlavní epidemiolog Institutu klinické a experimentální medicíny Petr Smejkal pro Radiožurnál připomíná, že klíčové je pečlivé mytí rukou a dezinfekce povrchu. Nakažený navíc může virus vyručovat ještě 2 až 3 dny. Kyberpodvodníci připravili klienty českých bank za prvních 7 měsíců letošního roku o téměř 2 miliardy korun, meziročně je to skoro o 80% víc. Známých útoků bylo přes 260 tisíc a celkem se podvodníci pokoušeli získat víc než 10 miliard, 8 miliard se ale bankám podařilo zachránit. Expert na kyberbezpečnost Aleš Špidla varuje, že už dávno neplatí, že podvodné SMSky poznáte podle špatné češtiny a že jde o biznes s korporátní strukturou. Sněmovna přehlasovala veto Senátu a schválila novelu stavebního zákona. Vládní zmocněnkyně pro implementaci stavebního práva Hana Landová tvrdí, že změna přinese výhody stavebníkům i běžným občanům. Právnička Martina Franková z Právnické fakulty Univerzity Karlovy naopak v pořadu pro a proti namítá, že celé přijímání novely bylo mimořádně netransparentní a že kritika má své opodstatnění. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se chystá na setkání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, dojít by k němu mělo koncem září v New Yorku. Po schůzce s kanadským premiérem Markem Carnem v Calgary uvedl, že ukrajinští a američtí vyjednavači jsou spolu v neustálém kontaktu. Třístranné jednání o konci války se podle něj neuskuteční dřív než po ruských parlamentních volbách, které připadají na 20. září. A na závěr jedna radost ze Safari parku ve dvoře Králové nad Labem. Poprvé se tam vylíhly krajty písmenkové, největší hadi Afriky, kterých je celkem 10. Dospělí jedince můžou mířit kolem 7,5 metru a vážit až 100 kg a podle mezinárodní databáze se je za poslední rok nikde jinde na světě rozmnožit nepodařilo.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze zataženo a 12 stupňů, v Brně deštivo a 13, v Ostravě zataženo a 13. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rostelové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v sobotu budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. A jak to vypadá na silnicích? Se dozvíte hned teď v dopravním servisu.
0: Dopravní servis.
1: V Hradci Králové na silnici mezi Pardubicemi a Hradcem Králové se před hodinou stala nehoda, havarovalo tam osobní auto do sloupu veřejného osvětlení. Na místě stále probíhá vyšetřování a jeden jízdní pruh je uzavřený, počítejte tam se zdržením. Jinde v republice hlásíme provoz bez dalších nehod, silnice jsou plynulé. Co se týče omezení, u Kaplice na Českokromovsku zůstávají kvůli stavbě D3 uzavřené silnice třetí třídy směrem k rakouským hranicím, a to až do konce listopadu. V Brně na křížení dálnic D1 a D2 pokračuje přestavba křižovatky, na místě se tvoří kolony a omezení potrvají do října příštího roku. A pražští řidiči by neměli zapomínat, že Rybenský most je dlouhodobě v rekonstrukci, uzavírka se týká i tramvají a potrvá ještě několik let. Dálnice jsou aktuálně sjízdné bez omezení. To bylo dopravní zpravodajství, jsem Honza a přeju vám šťastnou cestu s Čet rádiem.

0: Koukám ven a ta mlha se pomalu zvedá, ale furt je to jak vata, 12 stupňů a zataženo, no paráda na ráno.
1: Dobré ráno všem, tady Vlasta a Bucifal. Posloucháte Čet Rádio a je 5.40.
0: Vlasto, věděla bys, na který planetě trvá jeden den déle než celý rok?
1: Cože? To snad není možný, jak by mohl den trvat díl než rok?
0: Na Venuši. Otočí se kolem sebe osy jednou za 243 dny, ale kolem Slunce oběhne za 225 dní.
1: Počkej, takže tam vyjde Slunce a než se zase tmí, uplyne víc než celý jejich rok.
0: No jo, přesně tak to je. A ještě se točí opačným směrem než skoro všechno ostatní v té sluneční soustavě.
1: To mi přijde jak vymyšlený. Kdo tohle vůbec spočítal a jak si tím může být jistý?
0: Měří se to radarem, protože přes ty mraky se tam normálně nedá koukat. Věda, Vlasto, nepohádka.
1: Jasně, ale já bych stejně chtěla vidět, jak by tam vypadal budík. To by se asi nikdo nedožil dalšího rána.
0: To bych neřekl, spíš by ses tam upekla dřív, na povrchu je tam přes 450 stupňů.
1: No tak to já radši zůstanu tady, i s tou mlhou a 12 stupni za oknem.
0: Vidíš, a mně by se tam líbilo, aspoň by mě nikdo nehonil s ranním vstáváním.
1: Napište nám, jestli byste na tu Venuši letěli, mě by to teda nenadchlo. A v 6 hodin zprávy Čet Rádia.
0: Tak zatím pusťte tohle a nad tou Venuší přemýšlejte klidně dál. Čet Rádio.
2: Čet Rádio. Čet Rádio.

0: Krátké zprávy.
1: Vítejte u krátkých zpráv se mnou s Honzou. Pojďme na to nejdůležitější. Novela stavebního zákona prošla i přes odpor Senátu a dělí veřejnost. Nehoda zájezdového autobusu ve Švýcarsku má několik obětí. Zelenský se má sejít s Trumpem v New Yorku. V Lulečovickém mázinském domě se šíří střevní onemocnění a provozovatel nesmí přijímat nové hosty. Kyberpodvodníci připravili klienty bank o miliardy korun. A ve Dvoře Králové se poprvé vyrýhly největší hadi Afriky.
0: Počasí.
1: Pojďme se podívat na počasí. Aktuálně v Praze zataženo a 12 stupňů, v Brně deštivo a 13, v Ostravě zataženo a 13. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rostelové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v sobotu budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. A výhled na další dny, neděli deštivo, teploty kolem 18, v pondělí a v úterý zataženo, teploty mezi 19 a 22 stupni, ve středu bouřky, teploty kolem 18, ve čtvrtek přehánky, teploty kolem 17. Počasí bychom měli a teď se pojďme podívat, co se děje na silnicích.
0: Dopravní servis.
1: V Hradci Králové na silnici mezi Pardubicemi a Hradcem Králové se před hodinou stala nehoda, havarovalo tam osobní auto do sloupu veřejného osvětlení. Na místě stále probíhá vyšetřování a jeden jízdní pruh je uzavřený, počítejte tam se zdržením. Jinde v republice hlásíme provoz bez dalších nehod, silnice jsou plynulé. Se týče omezení, u Kaplice na Českokromovsku zůstávají kvůli stavbě D3 uzavřené silnice třetí třídy směrem k rakouským hranicím, a to až do konce listopadu. V Brně na křížení dálnic D1 a D2 pokračuje přestavba křižovatky, na místě se tvoří kolony a omezení potrvají do října příštího roku. A pražští řidiči by neměli zapomínat, že Rybenský most je dlouhodobě v rekonstrukci, uzavírka se týká i tramvají a potrvá ještě několik let. Dálnice jsou aktuálně sjízdné bez omezení. To bylo dopravní zpravodajství, jsem Honza a přeju vám šťastnou cestu s Čet rádiem.
2: Čet rádio.

0: Koukám ven a ta mlha se pomalu zvedá, ale furt je to jak vata, 12 stupňů a zataženo, no paráda na ráno.
1: Dobré ráno všem, tady Vlasta a Bucifal, posloucháte Čet Rádio a je 5.40.
0: Vlasto, věděla bys, na který planetě trvá jeden den déle než celý rok?
1: Cože? To snad není možný, jak by mohl den trvat díl než rok?
0: Na Venuši. Otočí se kolem sebe osy jednou za 243 dny, ale kolem Slunce oběhne za 225 dní.
1: Počkej, takže tam vyjde Slunce a než se zase tmí, uplyne víc než celý jejich rok.
0: No jo, přesně tak to je. A ještě se točí opačným směrem než skoro všechno ostatní v té sluneční soustavě.
1: To mi přijde jak vymyšlený. Kdo tohle vůbec spočítal a jak si tím může být jistý?
0: Měří se to radarem, protože přes ty mraky se tam normálně nedá koukat. Věda, Vlasto, nepohádka.
1: Jasně, ale já bych stejně chtěla vidět, jak by tam vypadal budík. To by se asi nikdo nedožil dalšího rána.
0: To bych neřekl, spíš by ses tam upekla dřív, na povrchu je tam přes 450 stupňů.
1: No tak to já radši zůstanu tady, i s tou mlhou a 12 stupni za oknem.
0: Vidíš, a mně by se tam líbilo, aspoň by mě nikdo nehonil s ranním vstáváním.
1: Napište nám, jestli byste na tu Venuši letěli, mě by to teda nenadchlo. A v 6 hodin zprávy Čet Rádia.
0: Tak zatím pusťte tohle a nad tou Venuší přemýšlejte klidně dál. Čet Rádio.
2: Čet Rádio. Čet Rádio.

0: Horoskop.
1: Dobré ráno, milí posluchači, u mikrofonu je Vlasta a tady jsou hvězdy pro dnešní den, pátek 11. září, tady Čet Rádio, tady Čet Rádia. Beran bude dnes plný energie a zkusí přeuspořádat celou kancelář, kolegové se budou jen divit, kam zmizely jejich sešívačky. Bík si dá dnes na oběd něco, co ještě nikdy neskusil, a bude překvapen, že mu to vlastně chutná. Blíženci budou mít hlavu plnou nápadů a rozhovor s partnerem nebo partnerkou se protáhne do večera, tak ať nezapomenou i na tu večeři. Rak se dnes rozhodne uklidit skříň a najde tam svetr, který si myslel, že ztratil před rokem. Lev bude dnes zářit na pracovní schůzce, jen ať si dá pozor, aby nezářil i na toho, kdo si to nezaslouží. Pana si dnes naplánuje víkend do posledního detailu, jen počasí se možná rozhodne jít vlastní cestou. Váhy budou celý den váhat mezi dvěma outfity, nakonec zvítězí ten pohodlnější. Štír dnes odhalí drobné tajemství v rodině a bude se u toho výborně bavit. Střelec vyrazí na procházku a potká starého známého, povídání jim vydrží déle, než čekali. Kozoroh se dnes pustí do domácího projektu, dvakrát měř, jednou řeš, ať ta police visí rovně. Vodnář dostane nečekaný nápad na kutilský vynález, sousedi budou zvědaví, co to tam bouchá. Ryby si dnes dají čas jen pro sebe, klidně u dobré knihy a hrnku čaje. A to jsou hvězdy pro dnešní den, milí posluchači, berte je s úsměvem a espritem, neúplně vážně, hvězdy si taky občas rády zalžou. Za Čet Rádio se s vámi loučí Vlasta a mrkám na vás, mějte se krásně.

0: je 6 hodin.
1: Příjemné ráno, u mikrofonu je Honza a začínají zprávy ČT Rádia. O čem se dnes mluví? Poslanci definitivně schválili novelu stavebního zákona. Na východě Švýcarska havaroval zájezdový autobus, nehoda si vyžádala oběti. A Zelenský se chystá na schůzku s Trumpem v New Yorku. Hygienici evidují v lázeňském léčebném domě Praha v Luhačovicích na Zlínsku více než 170 případů střevního onemocnění, takzvané gastroenteritide. Mezi ubytovanými se šíří od začátku července a provozovatel proto od 15. září nesmí přijímat nové hosty. Hlavní epidemiolog Institutu klinické a experimentální medicíny Petr Smejkal pro Radiožurnál připomíná, že klíčové je pečlivé mytí rukou a dezinfekce povrchu. Nakažený navíc může virus vylučovat ještě 2 až 3 dny. Na východě Švýcarska havaroval ve čtvrtek zájezdový autobus a několik lidí při nehodě zemřelo. Policie kantonu Graubünden to oznámila na síti X. Přesný počet obětí ale neupřesnila. Zájezd podle policie pořádala nizozemská společnost a většinu cestujících, možná všechny, tvořili Nizozemci. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se chystá na setkání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, dojít by k němu mělo koncem září v New Yorku. Po schůzce s kanadským premiérem Markem Carnem v Calgary uvedl, že ukrajinští a američtí vyjednavači jsou spolu v neustálém kontaktu. Třístranné jednání o konci války se podle něj neuskuteční dřív než po ruských parlamentních volbách, které připadají na 20. září. Kyberpodvodníci připravili klienty českých bank za prvních 7 měsíců letošního roku o téměř 2 miliardy korun, meziročně je to skoro o 80% víc. Známých útoků bylo přes 260 tisíc a celkem se podvodníci pokoušeli získat víc než 10 miliard, 8 miliard se ale bankám podařilo zachránit. Expert na kyberbezpečnost Aleš Špidla varuje, že už dávno neplatí, že podvodné SMSky poznáte podle špatné češtiny a že jde o biznes s korporátní strukturou. Sněmovna přehlasovala veto Senátu a schválila novelu stavebního zákona. Vládní zmocněnkyně pro implementaci stavebního práva Hana Landová tvrdí, že změna přinese výhody stavebníkům i běžným občanům. Právnička Martina Franková z Právnické fakulty Univerzity Karlovy naopak v pořadu pro a proti namítá, že celé přijímání novely bylo mimořádně netransparentní a že kritika má své opodstatnění. A na závěr jedna radost ze Safari parku ve dvoře Králové nad Labem. Poprvé se tam vylíhly krajty písmenkové, největší hadi Afriky, kterých je celkem 10. Dospělí jedince můžou měřit kolem 7,5 metru a vážit až 100 kg a podle mezinárodní databáze se je za poslední rok nikde jinde na světě rozmnožit nepodařilo.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze zataženo a 12 stupňů, Brně deštivo a 13, v Ostravě deštivo a 13. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rostelové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v sobotu budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. Tolik od oblohy a teď se podíváme, jak vypadají silnice.
0: Dopravní servis.
1: Začneme nehodou na silnici I3 u Votic na Benešovsku, kde je vozovka úplně uzavřená, na místě zasahují záchranné složky a probíhá vyprošťování vozidel, počítejte tam s objížďkou. Před chvílí došlo také k nehodě na dálnici D1 u sjezdu 196 ve směru na Prahu, na místě zůstávají 2 havarovaná vozidla jako překážka na vozovce, projíždějte prosím opatrně. Na dálnici D0 na 79. kilometru ve směru na D1 stojí porouchané vozidlo a zúžuje jízdní pruhy, tvoří se tam zdržení. A na dálnici D49 mezi 8. a 9. kilometrem ve směru na Frišták probíhá údržba zeleně. Jeden pruh je uzavřený obousměrně. Počítejte s pomalu jedoucím vozidlem údržby. Z dlouhodobých omezení připomínám, že u křížení dálnic D1 a D2 v Brně stále probíhá rekonstrukce křižovatky a v místě se tvoří kolony. Situace potrvá ještě několik měsíců. Ostatní úseky dálnic jsou podle aktuálních informací sjízdné bez omezení. To bylo dopravní hlášení, s vámi byl Honza, ČT Rádio.

0: Koukám z okna a konečně se ta mlha trochu zvedla, pořád 12 stupňů, ale aspoň vidím na plot, to je pokrok.
1: No jo, dobré ráno všem, tady Čet Rádio, Ucipal a Vlasta a je 6.20.
0: Hele, mám dneska dvě věci, které mě fakt zaujaly, a jedna je o zpěvačce, co umí zpívat tak, že se s ní chce zpívat celý sál.
1: To zní jako reklama na karaoke bar.
0: Ne, vážně, jmenuje se Paris Paloma, britská holka, a měla velký koncert na Colors of Ostrava.
1: Tu neznám. Co zpívá?
0: Píseň Labour, ta se stala takovým hymnou o ženské solidaritě, hraje se po celém světě. A ona teď v rozhovoru říkala, že jí chybí, když lidi zpívají spolu, prý je to dneska ztracený umění.
1: To jo, to já si pamatuju z fotbalu, jak se zpívaly hymny na hlas, dneska tam každej kouká do mobilu.
0: No vidíš, a ona má z toho i strach, z té umělý inteligence, že prej nahradí i tohle.
1: Ahem, no to bych se nedivil. Co ta druhá věc?
0: Kotva. 6 tun, z lodi Třinec, co brázdila oceány, a teď konečně dojela domů, přes Rotterdam a Nymburk až na náměstí v Třinci.
1: 6 tun kotva v garáži magistrátu, to si dovedu představit ten pohled na úředníky.
0: A nikdo prej pořádně neví, kde ji vyrobili, to je na tom nejlepší.
1: To je jako s tou naší károu, taky nikdo neví, kde vzniknul ten zvuk, co dělá při brzdění.
0: Ty jsi blázen. Tak jo, já teď po vysílání jdu běhat, dokud je ta mlha ještě hezky studená.
1: Běž, ale mě z toho radši nech mimo. 7 zprávy Čet Rádia a předtím ještě v 6.27 počasí, tak nikam neodcházejte a poslechněte si tohle.
2: Čet Rádio! Čet Rádio!

0: Krátké zprávy.
1: Zdraví vás Honza. Teď je přehled toho nejdůležitějšího. Novela stavebního zákona prošla i přes odpor Senátu a dělí veřejnost. Nehoda zájezdového autobusu ve Švýcarsku má několik obětí. Zelenský se má sejít s Trumpem v New Yorku. V Lulečovickém mázinském domě se šíří střevní onemocnění a provozovatel nesmí přijímat nové hosty. Kyberpodvodníci připravili klienty bank o miliardy korun. A ve Dvoře Králové se poprvé vylíhly největší hadi Afriky.
0: Počasí.
1: A teď čerstvá předpověď. Aktuálně v Praze zataženo a 12 stupňů, v Brně deštivo a 13, v Ostravě deštivo a 13. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v sobotu budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. A výhled na další dny, neděli a v pondělí deštivo, teploty mezi 19 a 21 stupni, v úterý mlhavo, teploty kolem 24, ve středu deštivo, teploty kolem 18, ve čtvrtek zataženo, teploty kolem 18. A jak to vypadá na silnicích? Se dozvíte hned teď v dopravním servisu.
0: Dopravní servis.
1: Začneme nehodou na silnici I3 u Votic na Benešovsku, kde je vozovka úplně uzavřená, na místě zasahují záchranné složky a probíhá vyprošťování vozidel, počítejte tam s objížďkou. Před chvílí došlo také k nehodě na dálnici D1 u sjezdu 196 ve směru na Prahu, na místě zůstávají dvě havarovaná vozidla jako překážka na vozovce, projíždějte prosím opatrně. Na dálnici D0 na 79. kilometru ve směru na D1 stojí porouchané vozidlo a zúžuje jízdní pruhy, tvoří se tam zdržení. A na dálnici D49 mezi 8. a 9. kilometrem ve směru na Fryšták probíhá údržba zeleně. Jeden pruh je uzavřený obousměrně. Počítejte s pomalu jedoucím vozidlem údržby. Z dlouhodobých omezení připomínám, že u křížení dálnic D1 a D2 v Brně stále probíhá rekonstrukce křižovatky a v místě se tvoří kolony. Situace potrvá ještě několik měsíců. Ostatní úseky dálnic jsou podle aktuálních informací sjízdné bez omezení. To bylo dopravní hlášení, s vámi byl Honza, Čet Rádio.

0: Dobré ráno, tady Vlasta a Bucifal. Posloucháte Čet Rádio a je 6.40.
1: Venku 12 stupňů zataženo a já mám pocit, že jsem spal tak akorát 4 hodiny.
0: To je vidět. Máš pod očima kufry, se kterými bys mohl letět na dovolenou.
1: Díky. Tak co máš dneska, ať se aspoň probudím.
0: Náš ostrov, kde je tolik jedovatých hadů, že tam lidi nesmí ani vystoupit.
1: To zase bude nějaká tvoje internetová pohádka.
0: Není. Jmenuje se Ilha da Quimada Grande, leží u brazilského pobřeží a normální lidi tam nesmí.
1: A proč zrovna tam ne? Co je tam za problém?
0: Žije tam žlutáč ostrovní, had, co se vyvinul jenom tam, a prý ho tam jsou tisíce na jednom kilometru čtverečním.
1: Tisíce hadů na kilometru. To je jak fronta na poště, akorát horší.
0: A víš, jak k tomu došlo? Kdysi byl ostrov spojený s pevninou, pak stoupla hladina moře a hadi tam zůstali uvěznění.
1: Chudáci hadi. Zavření na ostrově bez možnosti odejít, to znám, to je jako být na chalupě s tchyní.
0: A jed toho hada je prý tak silný, že by dokázal rozpustit maso kolem ranky.
1: To je fakt hezký na dobré ráno, Vlasto. Teď budu mít celý den před sebou vidinu rozpuštěného masa.
0: Brazilské námořnictvo tam nikoho nepouští, jenom výjimečně vědce, a i ti musí mít někoho, kdo je hlídá.
1: Tak aspoň víme, kam nejet na dovolenou, až se nám omrzí ta škodovka.
0: Tak jo, já teď po vysílání běžím, dokud je venku aspoň trochu chladno.
1: Běž a mě nech se probudit u kafe. 7 hodin zprávy Čet Rádia a teď hudba, ať mě probere víc než ten had.
2: Čet Rádio!

0: Horoskop.
1: Dobré ráno, milí posluchači, u mikrofonu je Vlasta a tady jsou hvězdy pro dnešní den, pátek 11. září, tady Čet Rádia. Beran bude dnes plný energie a zkusí přeuspořádat celou kancelář, kolegové se budou jen divit, kam zmizely jejich sešívačky. Bík si dá dnes na oběd něco, co ještě nikdy neskusil, a bude překvapen, že mu to vlastně chutná. Blíženci budou mít hlavu plnou nápadů a rozhovor s partnerem nebo partnerkou se protáhne do večera, tak ať nezapomenou i na tu večeři. Rak se dnes rozhodne uklidit skříň a najde tam svetr, který si myslel, že ztratil před rokem. Lev bude dnes zářit na pracovní schůzce, jen ať si dá pozor, aby nezářil i na toho, kdo si to nezaslouží. Pana si dnes naplánuje víkend do posledního detailu, jen počasí se možná rozhodne jít vlastní cestou. Váhy budou celý den váhat mezi dvěma outfity, nakonec zvítězí ten pohodlnější. Štír dnes odhalí drobné tajemství v rodině a bude se u toho výborně bavit. Střelec vyrazí na procházku a potká starého známého, povídání jim vydrží déle, než čekali. Kozoroh se dnes pustí do domácího projektu, dvakrát měř, jednou řeš, ať ta police visí rovně. Vodnář dostane nečekaný nápad na kutilský vynález, sousedi budou zvědaví, co to tam bouchá. Ryby si dnes dají čas jen pro sebe, klidně u dobré knihy a hrnku čaje. A to jsou hvězdy pro dnešní den, milí posluchači, berte je s úsměvem a espritem, neúplně vážně, hvězdy si taky občas rády zalžou. Za Čet Rádio se s vámi loučí Vlasta a mrkám na vás, mějte se krásně.

0: Je 7 hodin.
1: Dobré ráno a vítejte u zpráv Čet rádia. Jsem tu pro vás já, Honza. Pojďme na to nejdůležitější. Poslanci definitivně schválili novelu stavebního zákona. Na východě Švýcarska havaroval zájezdový autobus, nehoda si vyžádala oběti. A Zelenský se chystá na schůzku s Trumpem v New Yorku. Na východě Švýcarska havaroval ve čtvrtek zájezdový autobus a několik lidí při nehodě zemřelo. Policie kantonu Graubünden to oznámila na síti X. Přesný počet obětí ale neupřesnila. Zájezd podle policie pořádala nizozemská společnost a většinu cestujících, možná všechny, tvořili Nizozemci. Kyberpodvodníci připravili klienty českých bank za prvních 7 měsíců letošního roku o téměř 2 miliardy korun, meziročně je to skoro o 80% víc. Známých útoků bylo přes 260 tisíc a celkem se podvodníci pokoušeli získat víc než 10 miliard, 8 miliard se ale bankám podařilo zachránit. Expert na kyberbezpečnost Aleš Špidla varuje, že už dávno neplatí, že podvodné SMSky poznáte podle špatné češtiny a že jde o biznes s korporátní strukturou. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se chystá na setkání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, dojít by k němu mělo koncem září v New Yorku. Po schůzce s kanadským premiérem Markem Carnem v Calgary uvedl, že ukrajinští a američtí vyjednavači jsou spolu v neustálém kontaktu. Třístranné jednání o konci války se podle něj neuskuteční dřív než po ruských parlamentních volbách, které připadají na 20. září. Hygienici evidují v lázeňském léčebném domě Praha v Luhačovicích na Zlínsku více než 170 případů střevního onemocnění, takzvané gastroenteritide. Mezi ubytovanými se šíří od začátku července a provozovatel proto od 15. září nesmí přijímat nové hosty. Hlavní epidemiolog Institutu klinické a experimentální medicíny Petr Smejkal pro Radiožurnál připomíná, že klíčové je pečlivé mytí rukou a dezinfekce povrchu. Nakažený navíc může virus vylučovat ještě 2 až 3 dny. Sněmovna přehlasovala veto Senátu a schválila novelu stavebního zákona. Vládní zmocněnkyně pro implementaci stavebního práva Hana Landová tvrdí, že změna přinese výhody stavebníkům i běžným občanům. Právnička Martina Franková z Právnické fakulty Univerzity Karlovy naopak v pořadu pro a proti namítá, že celé přijímání novely bylo mimořádně netransparentní a že kritika má své opodstatnění. A na závěr jedna radost ze Sapady parku ve dvoře Králové nad Labem. Poprvé se tam vylíhly krajty písmenkové, největší hadi Afriky, kterých je celkem 10. Dospělí jedince můžou mířit kolem 7,5 metru a vážit až 100 kg a podle mezinárodní databáze se je za poslední rok nikde jinde na světě rozmnožit nepodařilo.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze zataženo a 12 stupňů, v Brně deštivo a 13, v Ostravě deštivo a 12. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 19 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rostelové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v sobotu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. To je z počasí vše a hned pokračujeme dopravním servisem Čet rádia. Čet
0: rádio. Dopravní servis.
1: Hned na úvod několik čerstvých nehod. U Starého Města na Uherskohradišťsku je od chvíle uzavřená silnice číslo 50, střetla se tam dodávka s osobním autem a na místě zasahují záchranáři. Podobná situace je u Vltic na silnici číslo 3, tam je vozovka uzavřená kvůli vyprošťovacím pracím po nehodě 2 osobních aut, hlášeno před hodinou. Na dálnici D5 na 28. kilometru ve směru na Prahu havarovala 2 auta a levý pruh je neprůjezdný, na místě vyšetřuje policie. A na dálnici D11 u 30. kilometru směrem na Prahu odstavili porouchané nákladní auto, levý pruh je uzavřený a tvoří se tam zdržení. Řidiči, počítejte prosím s tím vším a jezděte opatrně. Z dlouhodobějších omezení připomínám, že u brněnské křižovatky dálnic D1 a D2 na exitu 196 stále probíhá přestavba a je tam zvýšené riziko kolon, omezení potrvá až do října příštího roku. Jinak jsou dálnice sjízdné bez větších omezení. To bylo dopravní zpravodajství, přeju šťastnou cestu. Honza, Čet rádio.

0: ještě pořád si myslím, že si mi tu druhou hrnku kafe zapomněl schválně, ne že si na to nemyslel.
1: Nezapomněl jsem schválně, jenom jsem byl dneska tak utahaný, že jsem si nevšiml, že hrnky jsou dva.
0: No jo, dobré ráno všem, tady Czech Radio, Vlasta a Bucifal vedle mě, sotva živí.
1: Je 7.40, venku 12 stupňů, zataženo a já bych se nejradši vrátil do postele.
0: To bych řekla podle ksichtu. Co si mi to chtěl číst z těch zpráv, než jsme šli na písničku?
1: Jo, tohle mě dostalo. Ve Dvoře Králové se vylíhly krajty písmenkové, 10 kusů najednou, a prej se to loni nikde jinde na světě nepovedlo.
0: Krajty písmenkové. To zní jako něco, co si vymyslel dětský časopis.
1: A pak existujou, jsou to největší hadi Afriky, dorostou přes 7 metrů a váží klidně 100 kilo.
0: 100 kilo had. To si představuju, jak jde po chodníku a lidi couvají do křoví.
1: Oni ho tam mají v teráriu, Vlasto, nechodí po Dvoře Králové na nákup.
0: Koda. Ale vážně, 10 mláďat najednou, to je slušná porodnice.
1: A je to prej jediný chov na světě, kde se to loni povedlo, tak si na to budou dávat pozor jako na oko v hlavě.
0: Já bych se k tomu teráriu nepřiblížila ani na krok, to rovnou řeknu.
1: Ty se bojíš i pavouka na verandě, tak co bys dělala u 7metrovýho hada?
0: To je fakt. Radši se vrátíme k tomu počasí, než abych s tebe měla noční můru.
1: Dneska prej máme vylézt až na 19 stupňů, ale ta obloha tomu teda vůbec nevěří.
0: Tak si vemte bundu i tenčí triko, ať nejste zaskočený jako ten had, co čekal jaro a přišla zima.
1: 8 hodin zprávy Czech Radia a než k ním dojdeme, pusťte si tohle a nemyslete na hady.
2: Czech Radio! Czech Radio!

0: Krátké zprávy.
1: U mikrofonu Honza, pěkně vás vítám. Ve zprávách dnes. Novela stavebního zákona prošla i přes odpor Senátu a dělí veřejnost. Nehoda zájezdového autobusu ve Švýcarsku má několik obětí. Zelenský se má sejít s Trumpem v New Yorku. V Lulečovickém mázinském domě se šíří střevní onemocnění a provozovatel nesmí přijímat nové hosty. Kyberpodvodníci připravili klienty bank o miliardy korun. A ve Dvoře Králové se poprvé vyrýhly největší hadi Afriky.
0: Počasí.
1: Pakneme, jak je venku. Aktuálně v Praze zataženo a 12 stupňů, Brně deštivo a 13, Ostravě deštivo a 12. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 19 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rostelové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v sobotu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. A výhled na další dny, neděli a v pondělí deštivo, teploty mezi 19 a 21 stupni, v úterý mlhavo, teploty kolem 24, ve středu deštivo, teploty kolem 18, ve čtvrtek zataženo, teploty kolem 18. A od obohy rovnou na silnice následuje dopravní servis Čet Rádia. Čet
0: Rádio. Dopravní servis.
1: Hned na úvod několik čerstvých nehod. U Starého Města na Uherskohradišťsku je od chvíle uzavřená silnice číslo 50, střetla se tam dodávka s osobním autem a na místě zasahují záchranáři. Podobná situace je u Vekic na silnici číslo 3, tam je vozovka uzavřená kvůli vyprošťovacím pracím po nehodě dvou osobních aut, hlášeno před hodinou. Na dálnici D5 na 28. kilometru ve směru na Prahu havarovala dvě auta a levý pruh je neprůjezdný, na místě vyšetřuje policie. A na dálnici D11 u 30. kilometru směrem na Prahu odstavili porouchané nákladní auto, levý pruh je uzavřený a tvoří se tam zdržení. Řidiči, počítejte prosím s tím vším a jezděte opatrně. Z dlouhodobějších omezení připomínám, že u brněnské křižovatky dálnic D1 a D2 na exitu 196 stále probíhá přestavba a je tam zvýšené riziko kolon, omezení potrvá až do října příštího roku. Jinak jsou dálnice sjízdné bez větších omezení. To bylo dopravní zpravodajství, přeju šťastnou cestu. Honza, Čet Rádio.

Chat Radio. Chat Radio. Chat Radio.

0: Ještě pořád si myslím, že si mi tu druhou hrnku kafe zapomněl schválně, ne že si na to nemyslel.
1: Nezapomněl jsem schválně, jenom jsem byl dneska tak utahaný, že jsem si nevšiml, že hrnky jsou dva.
0: No jo, dobré ráno všem, tady Czech Radio, Vlasta a Bucifal vedle mě, sotva živí.
1: Je 7.40, venku 12 stupňů, zataženo a já bych se nejradši vrátil do postele.
0: To bych řekla podle ksichtu. Co si mi to chtěl číst z těch zpráv, než jsme šli na písničku?
1: Jo, tohle mě dostalo. Ve dvoře králové se vylíhly krajty písmenkové, 10 kusů najednou, a prej se to loni nikde jinde na světě nepovedlo.
0: Krajty písmenkové. To zní jako něco, co si vymyslel dětský časopis.
1: A pak existují, jsou to největší hadi Afriky, dorostou přes 7 metrů a váží klidně 100 kilo.
0: 100 kilo had. To si představuju, jak jde po chodníku a lidi couvají do křoví.
1: Oni ho tam mají v teráriu, Vlasto, nechodí po dvoře králové na nákup.
0: Škoda. Ale vážně, 10 mláďat najednou, to je slušná porodnice.
1: A je to prej jediný chov na světě, kde se to loni povedlo, tak si na to budou dávat pozor jako na oko v hlavě.
0: Já bych se k tomu teráriu nepřiblížila ani na krok, to rovnou řeknu.
1: Ty se bojíš i pavouka na verandě, tak co bys dělala u 7metrovýho hada?
0: To je fakt. Radši se vrátíme k tomu počasí, než abych s tebe měla noční můru.
1: Dneska prej máme vylézt až na 19 stupňů, ale ta obloha tomu teda vůbec nevěří.
0: Tak si vemte bundu i tenčí triko, ať nejste zaskočený jako ten had, co čekal jaro a přišla zima.
1: 8 hodin zprávy Czech Radia a než k ním dojdeme, pusťte si tohle a nemyslete na hady.
2: Czech Radio! Czech Radio!

0: Horoskop.
1: Dobré ráno, milí posluchači, u mikrofonu je Vlasta a tady jsou hvězdy pro dnešní den, pátek 11. září, tady Čet Rádio, tady Čet Rádia. Beran bude dnes plný energie a zkusí přeuspořádat celou kancelář, kolegové se budou jen divit, kam zmizely jejich sešívačky. Bík si dá dnes na oběd něco, co ještě nikdy neskusil, a bude překvapen, že mu to vlastně chutná. Blíženci budou mít hlavu plnou nápadů a rozhovor s partnerem nebo partnerkou se protáhne do večera, tak ať nezapomenou i na tu večeři. Rak se dnes rozhodne uklidit skříň a najde tam svetr, který si myslel, že ztratil před rokem. Lev bude dnes zářit na pracovní schůzce, jen ať si dá pozor, aby nezářil i na toho, kdo si to nezaslouží. Pana si dnes naplánuje víkend do posledního detailu, jen počasí se možná rozhodne jít vlastní cestou. Váhy budou celý den váhat mezi dvěma outfity, nakonec zvítězí ten pohodlnější. Štír dnes odhalí drobné tajemství v rodině a bude se u toho výborně bavit. Střelec vyrazí na procházku a potká starého známého, povídání jim vydrží déle, než čekali. Kozoroh se dnes pustí do domácího projektu, dvakrát měř, jednou řeš, ať ta police visí rovně. Vodnář dostane nečekaný nápad na kutilský vynález, sousedi budou zvědaví, co to tam bouchá. Ryby si dnes dají čas jen pro sebe, klidně u dobré knihy a hrnku čaje. A to jsou hvězdy pro dnešní den, milí posluchači, berte je s úsměvem a espritem, neúplně vážně, hvězdy si taky občas rády zalžou. Za Čet Rádio se s vámi loučí Vlasta a mrkám na vás, mějte se krásně.

0: Je 8 hodin.
1: Dobré ráno, vítám vás u zpráv Čet rádia. Od mikrofonu vás zdraví Honza. O čem se dnes mluví? Svět si připomíná 25 let od teroristických útoků na Spojené státy. Ukrajinské drony zasáhly ruský Bělgorod a sklad velkého internetového obchodu v Saratově. Policie chce postavit před soud bývalého soudce kvůli rozsáhlému podvodu. Ukrajinské drony v noci na pátek udeřily na ruské území. V bělgorodské oblasti podle tamních úřadů zemřeli dva lidé a nejméně 6 dalších utrpělo zranění, informovala agentura Reuters. V Saratově pak po útoku dronu začalo hořet logistické centrum ruského internetového prodejce Ozon, firma to sama oznámila. Ukrajina se pátým rokem brání ruské invazi a v posledních měsících své vzdušné údery hluboko v ruském vnitrozemí zesílila. Jeden z největších zaměstnavatelů na plzeňských horských polích, výrobce autodílů ITECT, chystá hromadné propouštění. Firma po více než 20 letech výrazně omezuje výrobu a rozprodává část svých evropských aktivit. O práce přijde zhruba polovina ze 600 zaměstnanců. Podnik jim nabízí nadstandardní odstupné a pomáhá jim skánět nové místo. Hygienici evidují v lázeňském léčebném domě Praha v Luhačovicích na Zlínsku přes 170 případů střevního onemocnění, takzvané gastroenteritide. Mezi ubytovanými klienty se šíří od začátku července a provozovatel proto od 15. září nesmí přijímat nové hosty. Hlavní epidemiolog Institutu klinické a experimentální medicíny Petr Smejkal pro Radiožurnál připomíná, že základem je pečlivé mytí rukou a dezinfekce povrchu. Nakažený člověk podle něj může virus vylučovat ještě 2 až 3 dny. Svět si dnes připomíná 25 let od teroristických útoků na Spojené státy z 11. září 2001. Podle amerického historika Kevina Al Schwarze ovlivňuje ten den naše životy dodnes. Zmiňuje protiteroristická opatření, výzbroj a výcvik amerických policistů i zásahy státu do soukromí, které se staly běžnou normou. Útoky podle něj zaměstnaly celou generaci vojáků, politiků i úředníků a proměnily roli Spojených států ve světě. Kriminalisté z elitního policejního útvaru dokončili vyšetřování bývalého soudce Romana Kafky a chtějí ho postavit před soud. V Radiožurnálu to potvrdilo dozorové státní zastupitelství. Podle vyšetřovatelů Kafka podvodem připravil desítky lidí o více než 20 milionů korun a pokud ho soud uzná vinným, hrozí mu až 10 let vězení. Sám bývalý soudce tvrdí, že si peníze půjčoval kvůli údajným vyděračům. A teď sport. Fotbalisté Slávie vstoupili do Ligy mistrů domácí porážkou s Lens 2-3. Pražané hráli celý druhý poločas 10 bez vyloučeného obránce Mikuláše Konečného a přesto díky 2 gólům Slovence Daniela Šturma 2x vedli. O body přišli až v nastaveném čase. A na závěr něco z českých sadů. V Česku začala hlavní sezona moštování jablek. Letos ale bude podle Ovocnářské unie úroda zhruba poloviční oproti předchozím rokům. Zatímco do moštárny v Kácově na Kutnohorsku vyrazilo méně zahrádkářů než obvykle, na Třebíčku naopak čekají fronty. Lidé tam vozí jablka, která nejsou nijak krásná a na uskladnění se nehodí, na dobrý mošt ale poslouží skvěle.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze zataženo a 12 stupňů, v Brně deštivo a 13, v Ostravě deštivo a 12. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 19 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rostelové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v sobotu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. Tolik počasí a rovnou se podíváme na silnice.
0: Dopravní servis.
1: Nejdřív k nehodám jej dnes ráno víc. V Brně v ulici Moldavská řidiče čeká propadlá vozovka a překážka na silnici, projíždí se opatrně. A v Brně navíc v ulici Elišky Přemyslovny probíhají po nehodě záchranné a vyprošťovací práce, počítejte se zdržením. V Pardubicích na silnici na Popkovicích komplikuje provoz nehoda 2 aut, opět jde o překážku na vozovce. A na silnici číslo 24 u Ponědraže na Jindřichohradecku došlo ke srážce auta s prasetem, dávejte pozor na zvěř na vozovce. Z z omezení, u Olomouce na D35 stále chybí dostavba obchvatu, práce se táhnou už léta a mají trvat do konce prosince. V Brně pokračuje přestavba křižovatky dálnic D1 a D2, v místě se tvoří kolony, omezení platí až do 20. října. A na jihu Čech u Kaplice zůstávají kvůli stavbě D3 uzavřené silnice třetích tříd směrem k rakouským hranicím. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Bez dopravy vše, hezký páteční den vám přeje Honza a Čet Rádio.

0: Koukám z okna a mlha se pomalu trhá, ale pořád je to takový mléko, no snad se to do oběda vybere.
1: Dobré ráno všem, tady Čet Rádio, Ucipal a Vlasta a je 8.20.
0: No a než se ta mlha vybere, tak co máš dneska za téma? Jsi nějakej tajemnej.
1: Mám písničku, u který lidi pořád zpívají refrén a nevědějí, o čem vlastně je.
0: Fakt. Tak jsem s tím.
1: Zombie od Cranberries.
0: Počkat, to jsem nevěděla. Já jsem si to vždycky pouštěla jako takovou náladovku a je to o ničem takhle těžkým.
1: No. Je to o irském konfliktu vůbec, nejenom o tom jednom útoku. Ona sama byla z Limericku a chtěla říct, že nesouhlasí s tím násilím, ať dělá kdo dělá.
0: A ta kapela to prý zpočátku ani nechtěla vydat, nebo se pletu.
1: Nepleteš. Producent se bál, že jim to zabije rádový úspěch, protipolní téma na jejich předchozí pohodový zvuk. A pak se z toho stal jejich největší hit, hraje se dodnes.
0: To je vlastně dost divný, že něco tak smutného lidi zpívají na koncertech s rukama nahoře.
1: No jo, ona to sama komentovala, že jí to bylo trochu

0: Kisesti, jak se z toho stala taková hymna na Mejdane?
1: Tak co vy, poslouchali jste Zombie a věděli jste, o čem to vlastně je? Napište nám to, ať víme, jestli jsem byla jediná mimo.
0: 9 hodin zprávy Čet rádia, tak si to zatím nechte projít hlavou.
1: A teď to pustíme, ať slyšíte, jak to vlastně zní, když víte, co zatím je.
2: Čet rádio! Čet rádio! Čet rádio!

0: Krátké zprávy.
1: Vítejte u zpráv, tady je váš Honza. Teď je přehled toho nejdůležitějšího. Uplynulo 25 let od útoků na Spojené státy, které změnily svět. Ukrajinské drony udeřily na ruské území, hlásí se mrtví i zranění. Kriminalisté dokončili případ bývalého soudce obviněného z podvodu a žádají obžalobu. Plzeňský výrobce autodílu propustí zhruba polovinu zaměstnanců. V Luhačovickém lázeňském domě se šíří střevní onemocnění a přibývá nakažených. A ve sportu fotbalisté Slávie na úvod Ligy mistrů body neuhráli.
0: Počasí.
1: Tak se podíváme, jak je venku. Aktuálně v Praze zataženo a 12 stupňů, v Brně deštivo a 13, v Ostravě deštivo a 12. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 19 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v sobotu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. A výhled na další dny, neděli a v pondělí deštivo, teploty mezi 19 a 21 stupni, v úterý mlhavo, teploty kolem 24, ve středu deštivo, teploty kolem 18, ve čtvrtek zataženo, teploty kolem 18. Tolik od obohy a teď se podíváme, jak vypadají silnice.
0: Dopravní servis.
1: Nejdřív k nehodám jej dnes ráno víc. V Brně v ulici Moldavská řidiče čeká propadlá vozovka a překážka na silnici, projíždí se opatrně. A v Brně navíc v ulici Elišky Přemyslovny probíhají po nehodě záchranné a vyprošťovací práce, počítejte se zdržením. V Pardubicích na silnici na Popkovicích komplikuje provoz nehoda dvou aut, opět jde o překážku na vozovce. A na silnici číslo 24 u Ponědraže na Jindřichohradecku došlo ke srážce auta s prasetem, dávejte pozor na zvěř na vozovce. Z omezení u Olomouce na D35 stále chybí dostavba obchvatu, práce se táhnou už léta a mají trvat do konce prosince. V Brně pokračuje přestavba křižovatky dálnic D1 a D2, v místě se tvoří kolony, omezení platí až do 20. října. A na jihu Čech u Kaplice zůstávají kvůli stavbě D3 uzavřené silnice třetích tříd směrem k rakouským hranicím. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Bez dopravy vše, hezký páteční den vám přeje Honza a Čet Rádio. Čet Rádio!

0: Dobré ráno, tady Vlasta a Bucifal. Posloucháte Čet Rádio a je 8.40.
1: Ty jsi zas tak nadšená, jako by spala 12 hodin. Já mám tak 4, takže mě neukoluj.
0: To se pozná, máš takový ten pohled jako sova v poledne.
1: Venku 12 stupňů zataženo, aspoň tam se nic nezměnilo, to je jistota.
0: Hele, mám dvě věci z kultury, jednu vážnou a jednu, co mě potěšila.
1: Tak dej tu vážnou, ať to máme za sebou, než mi vychladne kafe.
0: Ve Vyšším Brodě v klášteře opravují soudní budovu a hlavně tam obnovují fresku z roku 1772.
1: 1772, to je pořádný kus historie na jedné zdi.
0: Budova dřív chátrala, teď se toho konečně chytli restaurátoři a dělají to poctivě.
1: No a co ta druhá věc, co tě potěšila?
0: V Mariánských lázních má nový symfonický orchestr poprvé v čele ženu, jmenuje se Michaela Rosa Růžičková.
1: Ty asi říkáš, jak je to hezké, ale já bych čekal, že v orchestru s 200letou historií si to zaslouží spíš delší rozjezd než jedna sezona.
0: Ne, to je přesně naopak, je to skok, na který se čekalo moc dlouho a mně se líbí, že přišel právě teď.
1: Tak jo, na tom se neshodneme, ale ať jí to vyjde, to jí přeju bez výhrad.
0: Víc se přijít nebudeme, protože venku se má dneska vyhrabat až na 19 stupňů, tak co si vezmeš na sebe?
1: Bundu určitě, ráno je studeno a odpoledne se to vždycky zvrtne jinak, než slibujou.
0: 9 hodin zprávy Čet Rádia a mezi tím pusťte tohle, ať se probereme oba.
2: Čet Rádio! Čet Rádio!

0: horoskop.
1: Dobré ráno, milí posluchači, u mikrofonu je Vlasta a tady jsou hvězdy pro dnešní den, pátek 11. září, tady Čet Rádio, tady Čet Rádia. Beran bude dnes plný energie a zkusí přeuspořádat celou kancelář, kolegové se budou jen divit, kam zmizely jejich sešívačky. Bík si dá dnes na oběd něco, co ještě nikdy neskusil, a bude překvapen, že mu to vlastně chutná. Blíženci budou mít hlavu plnou nápadů a rozhovor s partnerem nebo partnerkou se protáhne do večera, tak ať nezapomenou i na tu večeři. Rak se dnes rozhodne uklidit skříň a najde tam svetr, který si myslel, že ztratil před rokem. Lev bude dnes zářit na pracovní schůzce, jen ať si dá pozor, aby nezářil i na toho, kdo si to nezaslouží. Pana si dnes naplánuje víkend do posledního detailu, jen počasí se možná rozhodne jít vlastní cestou. Váhy budou celý den váhat mezi dvěma outfity, nakonec zvítězí ten pohodlnější. Štír dnes odhalí drobné tajemství v rodině a bude se u toho výborně bavit. Střelec vyrazí na procházku a potká starého známého, povídání jim vydrží déle, než čekali. Kozoroh se dnes pustí do domácího projektu, dvakrát měř, jednou řeš, ať ta police visí rovně. Vodnář dostane nečekaný nápad na kutilský vynález, sousedi budou zvědaví, co to tam bouchá. Ryby si dnes dají čas jen pro sebe, klidně u dobré knihy a hrnku čaje. A to jsou hvězdy pro dnešní den, milí posluchači, berte je s úsměvem a espritem, neúplně vážně, hvězdy si taky občas rády zalžou. Za Čet Rádio se s vámi loučí Vlasta a mrkám na vás, mějte se krásně.

0: Je 9 hodin.
1: Dobré ráno, u mikrofonu Honza a mám pro vás zprávy Čet rádia. Ve zprávách dnes. Svět si připomíná 25 let od teroristických útoků na Spojené státy. Ukrajinské drony zasáhly ruský Belgorod a sklad velkého internetového obchodu v Saratově. Policie chce postavit před soud bývalého soudce kvůli rozsáhlému podvodu. Svět si dnes připomíná 25 let od teroristických útoků na Spojené státy z 11. září 2001. Podle amerického historika Kevina Al Schwarze ovlivňuje ten den naše životy dodnes. Zmiňuje protiteroristická opatření, výzbroj a výcvik amerických policistů i zásahy státu do soukromí, které se staly běžnou normou. Útoky podle něj zaměstnaly celou generaci vojáků, politiků i úředníků a proměnily roli Spojených států ve světě. Jeden z největších zaměstnavatelů na plzeňských Borských polích, výrobce autodílů ITEC, chystá hromadné propouštění. Firma po více než 20 letech výrazně omezuje výrobu a rozprodává část svých evropských aktivit. O práce přijde zhruba polovina ze 600 zaměstnanců. Podnik jim nabízí nadstandardní odstupné a pomáhá jim skánět nové místo. Kriminalisté z elitního policejního útvaru dokončili vyšetřování bývalého soudce Romana Kafky a chtějí ho postavit před soud. Radiožurnálu to potvrdilo dozorové státní zastupitelství. Podle vyšetřovatelů Kafka podvodem připravil desítky lidí o více než 20 milionů korun a pokud ho soud uzná vinným, hrozí mu až 10 let vězení. Sám bývalý soudce tvrdí, že si peníze půjčoval kvůli údajným vyděračům. Hygienici evidují v lázeňském léčebném domě Praha v Luhačovicích na Zlínsku přes 170 případů střevního onemocnění, takzvané gastroenteritide. S ubytovanými klienty se šíří od začátku července a provozovatel proto od 15. září nesmí přijímat nové hosty. Hlavní epidemiolog Institutu klinické a experimentální medicíny Petr Smejkal pro Radiožurnál připomíná, že základem je pečlivé mytí rukou a dezinfekce povrchů. Nakažený člověk podle něj může virus vylučovat ještě 2 až 3 dny. Ukrajinské drony v noci na pátek udeřily na ruské území. V bělgorodské oblasti podle tamních úřadů zemřeli 2 lidé a nejméně 6 dalších utrpělo zranění, informovala agentura Reuters. V Saratově pak po útoku dronu začalo hořet logistické centrum ruského internetového prodejce Ozon, firma to sama oznámila. Ukrajina se 5. rokem brání ruské invazi a v posledních měsících své vzdušné údery hluboko v ruském vnitrozemí zesílila. A teď sport. Fotbalisté Slávie vstoupili do Ligy mistrů domácí porážkou s Lens 2:3. Pražané hráli celý druhý poločas v 10 bez vyloučeného obránce Mikuláše Konečného a přesto díky 2 gólům Slovince Daniela Šturma 2x vedli. O body přišli až v nastaveném čase. A na závěr něco z českých sadů. V Česku začala hlavní sezona moštování jablek. Letos ale bude podle Ovocnářské unie úroda zhruba poloviční oproti předchozím rokům. Zatímco do muštárny v Kácově na Kutnohorsku vyrazilo méně zahrádkářů než obvykle, na Třebíčsku naopak čekají fronty. Lidé tam vozí jablka, která nejsou nijak krásná a na uskladnění se nehodí, na dobrý mošt ale poslouží skvěle.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze zataženo a 13 stupňů, v Brně deštivo a 13, v Ostravě deštivo a 13. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 19 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v sobotu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. To je z počasí vše a hned pokračujeme dopravním servisem Čet rádia.
0: Čet rádio. Dopravní servis.
1: Na dálnici D1 na 25. kilometru ve směru na Prahu byla před chvílí nehoda už odstraněna, provoz je tam zase v pořádku. Pozor ale na dálnici D7 na 2. kilometru směrem na Prahu, kde je po nehodě osobního auta s motorkou překážka na vozovce, projíždí se opatrně. Podobná situace je na dálnici D11 na 50. kilometru směrem na Prahu, tam se srazilo osobní auto s nákladním. V Praze v Klimenské ulici komplikuje provoz nehoda nákladňáku s osobním autem, počítejte tam se zvýšenou opatrností. V Brně hlásíme hned 3 nehody na silnici na okraji Brna, v ulici Moldavská a v ulici Elišky Přemyslovny, kde stále probíhají záchranné práce, takže tam raději volte objížďku. Na dálnici D1 u Brna pokračuje přestavba křižovatky z D2 u sjezdu na Brno centrum, počítejte tam s koloně a zdržením až do října příštího roku. U Kaplice na Jůček zůstávají kvůli stavbě D3 uzavřené silnice 3. třídy směrem k rakouským hranicím. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. To bylo dopravní zpravodajství, jsem Honza a přeju vám šťastnou cestu s Čet rádiem.

Zdravím všechny posluchače, kteří jsou právě naladěni na stejné vlně jako já a jsem moc ráda, že vám ke znovuzrození rádia mohu představit svoji zbrusenovou písničku, která se jmenuje Pocity zakalené. Doufám, že se vám bude líbit a teď už si ji pěkně užijte. Zdraví, Kamča Hybš.

0: Krátké zprávy.
1: Zdraví vás Honza. A tady jsou hlavní titulky. Uplynulo 25 let od útoků na Spojené státy, které změnily svět. Ukrajinské drony udeřily na ruské území, hlásí se mrtví i zranění. Kriminalisté dokončili případ bývalého soudce obviněného z podvodu a žádají obžalobu. Plzeňský výrobce autodílu propustí zhruba polovinu zaměstnanců. V Luhačovickém Mázinském domě se šíří střevní onemocnění a přibývá nakažených. A ve sportu fotbalisté Slávie na úvod Ligy mistrů body neuhráli.
0: Počasí.
1: Pojďme se podívat na počasí. Aktuálně v Praze zataženo a 13 stupňů, v Brně deštivo a 13, v Ostravě deštivo a 13. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 19 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v sobotu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. A výhled na další dny, v neděli a v pondělí deštivo, teploty mezi 19 a 21 stupni, v úterý mlhavo, teploty kolem 24, ve středu deštivo, teploty kolem 18, ve čtvrtek zataženo, teploty kolem 18. A z nebe rovnou na asfalt ČT Rádio pokračuje dopravním servisem. ČT
0: Rádio. Dopravní servis.
1: Na dálnici D1 na 25. kilometru ve směru na Prahu byla před chvílí nehoda už odstraněna, provoz je tam zase v pořádku. Pozor ale na dálnici D7 na 2. kilometru směrem na Prahu, kde je po nehodě osobního auta s motorkou překážka na vozovce, projíždí se opatrně. Podobná situace je na dálnici D11 na 50. kilometru směrem na Prahu, tam se srazilo osobní auto s nákladním. V Praze v Klimenské ulici komplikuje provoz nehoda nákladňáku s osobním autem, počítejte tam se zvýšenou opatrností. V Brně hlásíme hned 3 nehody na silnici na okraji Brna, v ulici Moldavská a v ulici Elišky Přemyslovny, kde stále probíhají záchranné práce, takže tam raději volte objížďku. Na dálnici D1 u Brna pokračuje přestavba křižovatky z D2 u sjezdu na Brno centrum, počítejte tam s koloně a zdržením až do října příštího roku. U Kaplice na Jůček zůstávají kvůli stavbě D3 uzavřené silnice třetí třídy směrem k rakouským hranicím. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. To bylo dopravní zpravodajství, jsem Honza a přeju vám šťastnou cestu s ČT Rádiem. ČT Rádio!

0: Basto, ale já ti povídám, že ta moje rajčata už jsou tak přezrálá, že jestli je nesklidím dneska, tak mi ta zahrádka vyboukne sama.
1: Tak je sklízej a nezdržuj, ať tu nesníješ jako ty rajčata. Dobré dopoledne všem, tady Vlasta a Bucifal, posloucháte Čet Rádio.
0: No jo, no. Je 9.40, venku 13 stupňů a pořád ta zataženo obloha, ale prej dneska vylezeme až na 19.
1: To by bylo fajn, ať se to trochu protrhá. Tak co si mi to sliboval za téma, než jsme pustili tu písničku?
0: Sliboval si silný slovo, ale jo, mám něco pro tebe. Víš, jak blesk vypadá jako taková čárka na obloze, hotová věc?
1: No jo, blesk. Co s ním?
0: Tak ten blesk je teplejší než povrch slunce. A nejenom trochu, klidně pětkrát.
1: To snad ne. To si vymýšlíš.
0: Nevymýšlím. Povrch slunce má tak 5500 stupňů a blesk, když prosviští, umí mít i 30 000 stupňů.
1: Počkat, jak to, že je něco na Zemi teplejší než slunce? To mi nejde do hlavy.
0: Protože slunce je horké skrz naskrz, když to blesk je jenom takový kratičký záblesk, netrvá to ani setinu vteřiny, ale ta energie se tam nacpe hrozná.
1: HM, a proto ten hrom, ne. Ten vzduch se tak rychle roztáhne, že to práskne.
0: No vidíš, to jo. Vzduch se tam ohřeje rychlejc, než stačí utíct, tak to praskne jako bublina.
1: To je vlastně šílený, že tohle se děje pár set metrů nad naší zahradou a my si u toho vaříme kafe.
0: Přesně proto říkám, ať pod bouřkou nestojíš pod stromem. Ale to už si asi slyšela.
1: Slyšela, slyšela. Tak jo, já teď skočím otevřít okno, ať sem pustíme aspoň ten vzduch, když ne to slunce.
0: Běž a já zatím dopíšu, co mám na dnešek naplánovaný. 10 hodin zprávy Čet Rádia a mezi tím vám pustíme písničku, ať vás probere víc než ten blesk.
2: Čet Rádio.

0: Je 10 hodin.
1: Příjemný dobrý den, tady Honza a zprávy Čet rádia. Jsem připravený, tak pojďme na to. Teď je přehled toho nejdůležitějšího. Svět si připomíná 25 let od teroristických útoků na Spojené státy. Ukrajinské drony zasáhly ruský Belgorod a sklad velkého internetového obchodu v Saratově. Policie chce postavit před soud bývalého soudce kvůli rozsáhlému podvodu. Hygienici evidují v lázeňském léčebném domě Praha v Luhačovicích na Zlínsku přes 170 případů střevního onemocnění, takzvané gastroenteritidy. Mezi ubytovanými klienty se šíří od začátku července a provozovatel proto od 15. září nesmí přijímat nové hosty. Hlavní epidemiolog Institutu klinické a experimentální medicíny Petr Smejkal pro Radiožurnál připomíná, že základem je pečlivé mytí rukou a dezinfekce povrchů. Nakažený člověk podle něj může virus vyručovat ještě 2 až 3 dny. Kriminalisté z elitního policejního útvaru dokončili vyšetřování bývalého soudce Romana Kafky a chtějí ho postavit před soud. Radiožurnálu to potvrdilo dozorové státní zastupitelství. Podle vyšetřovatelů Kafka podvodem připravil desítky lidí o více než 20 milionů korun a pokud ho soud uzná vinným, hrozí mu až 10 let vězení. Sám bývalý soudce tvrdí, že si peníze půjčoval kvůli údajným vyděračům. Ukrajinské drony v noci na pátek udeřily na ruské území. V bělgorodské oblasti podle tamních úřadů zemřeli 2 lidé a nejméně 6 dalších utrpělo zranění, informovala agentura Reuters. V Saratově pak po útoku dronu začalo hořet logistické centrum ruského internetového prodejce Ozon, firma to sama oznámila. Ukrajina se 5. rokem brání ruské invazi a v posledních měsících své vzdušné údery hluboko v ruském vnitrozemí zesílila. Svět si dnes připomíná 25 let od teroristických útoků na Spojené státy z 11. září 2001. Podle amerického historika Kevina Al Schwarze ovlivňuje ten den naše životy dodnes. Zmiňuje protiteroristická opatření, výzbroj a výcvik amerických policistů i zásahy státu do soukromí, které se staly běžnou normou. Útoky podle něj zaměstnaly celou generaci vojáků, politiků i úředníků a proměnily roli Spojených států ve světě. Jeden z největších zaměstnavatelů na plzeňských horských polích, výrobce autodílů Itect, chystá hromadné propouštění. Firma po více než 20 letech výrazně omezuje výrobu a rozprodává část svých evropských aktivit. O práce přijde zhruba polovina ze 600 zaměstnanců. Podnik jim nabízí nadstandardní odstupné a pomáhá jim schánět nové místo. A teď sport. Fotbalisté Slávie vstoupili do Ligy mistrů domácí porážkou s Lens 2:3. Pražané hráli celý druhý poločas v 10 bez vyloučeného obránce Mikuláše Konečného a přesto díky 2 gólům Slovince Daniela Šturma 2x vedli. O body přišli až v nastaveném čase. A na závěr něco z českých sadů. V Česku začala hlavní sezona moštování jablek. Letos ale bude podle Ovocnářské unie úroda zhruba poloviční oproti předchozím rokům. Zatímco do moštárny v Kácově na Kutnohorsku vyrazilo méně zahrádkářů než obvykle, na Třebíčsku naopak čekají fronty. Lidé tam mozí jablka, která nejsou nijak krásná a na uskladnění se nehodí, na dobrý mošt ale poslouží skvěle.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze zataženo a 14 stupňů, Brně deštivo a 12, Ostravě deštivo a 13. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 19 stupňů. Foukat bude slabý severozápadní vítr. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rostelové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v sobotu budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. Tolik od obohy a teď se podíváme, jak vypadají silnice.
0: Dopravní servis.
1: Začneme nehodami. Na silnici I13 Cvikově na Českolipsku došlo před chvílí k nehodě, stejně tak na silnici I9 u obce Svor, tam se nehoda stala také před chvílí. V Praze v ulici k Barandovu havarovalo osobní auto s dodávkou, provoz je omezený, hlášení je asi hodinu staré. A ve Zlíně v ulici Třída 3. května se srazila 2 osobní auta s nákladním vozem, na místě zasahují záchranné složky, i tady musíte počítat se zdržením. Pokud jde o omezení na dálnici D1 a D2 v Brně, pokračuje přestavba křižovatky. V místě se tvoří kolony a omezení potrvá až do 20. října. U Kaplice na Českokrumlovsku jsou kvůli stavbě dálnice D3 uzavřené silnice třetích tříd směrem k rakouským hranicím, a to až do konce listopadu. Připomínám také, že v Praze na Libeňském mostě stále probíhá jeho postupná přestavba, s omezením provozu i tramvají tam musíte počítat ještě dlouho. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. To bylo dopravní zpravodajství, sledujte Čet Rádio, za chvíli jsme tu zase pro vás.

0: Krátké zprávy.
1: U mikrofonu Honza, pěkně vás vítám. Pojďme na to nejdůležitější. Uplynulo 25 let od útoků na Spojené státy, které změnily svět. Ukrajinské drony udeřily na ruské území, hlásí se mrtví i zranění. Kriminalisté dokončili případ bývalého soudce obviněného z podvodu a žádají obžalobu. Plzeňský výrobce autodílu propustí zhruba polovinu zaměstnanců. V Luhačovickém lázeňském domě se šíří střevní onemocnění a přibývá nakažených. A ve sportu fotbalisté Slávie na úvod Ligy mistrů body neuhráli.
0: Počasí.
1: A jak to venku aktuálně vypadá? Aktuálně v Praze zataženo a 14 stupňů, v Brně deštivo a 12, v Ostravě deštivo a 13. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 19 stupňů. Foukat bude slabý severozápadní vítr. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rostelové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v sobotu budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. A výhled na další dny, neděli a v pondělí deštivo, teploty mezi 19 a 21 stupni, v úterý mlhavo, teploty kolem 24, ve středu deštivo, teploty kolem 18, ve čtvrtek zataženo, teploty kolem 18. Tolik počasí a rovnou se podíváme na silnice.
0: Dopravní servis.
1: Začneme nehodami. Na silnici I13 Cvikově na Českolipsku došlo před chvílí k nehodě, stejně tak na silnici I9 u obce Svor, tam se nehoda stala také před chvílí. V Praze v ulici k Barandovu havarovalo osobní auto s dodávkou, provoz je omezený, hlášení je asi hodinu staré. A ve Zlíně v ulici Třída 3. května se srazila dvě osobní auta s nákladním vozem, na místě zasahují záchranné složky, i tady musíte počítat se zdržením. Pokud jde o omezení, na dálnici D1 a D2 v Brně pokračuje přestavba křižovatky. V místě se tvoří kolony a omezení potrvá až do 20. října. U Kaplice na Českokrumlovsku jsou kvůli stavbě dálnice D3 uzavřené silnice 3. tříd směrem k rakouským hranicím, a to až do konce listopadu. Připomínám také, že v Praze na Libeňském mostě stále probíhá jeho postupná přestavba, s omezením provozu i tramvají tam musíte počítat ještě dlouho. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. To bylo dopravní zpravodajství, sledujte Čet Rádio, za chvíli jsme tu zase pro vás. Čet Rádio.
2: Čet Rádio. Čet Rádio.

0: dívám z okna a je tam takový to nic moc zataženo, 15 stupňů, žádná dramata, ale taky žádná radost.
1: Dobré dopoledne všem, tady Bucipal a Vlasta, posloucháte Čet Rádio, je 10.40 a Vlasta má pravdu, dneska to nebe nic neřeší.
0: Prej se má vyhrabat až na 19, ale já tomu nevěřím ani vteřinu.
1: Tak jo, co dneska máš, vidím ti na očích, že něco vezeš.
0: Mám. Čet se prej moštuje. Sezóna jablek začala, ale úroda je letos zhruba poloviční.
1: To mě nepřekvapuje, u nás na zahrádce byla jabloň letos taková, že jsem se jí musel omluvit.
0: A víš, že v Kácově na Kutnohorsku je moštárna a letos tam jelo míň lidí než jindy, ale na Třebíčsku je to naopak, tam stojí fronty.
1: A to je právě to, co bych řešil já. Fronta na mošt. To by mě z toho vygumovalo úplně.
0: Ale je to jinačí fronta, lidi tam vozí jablka, co nejsou k jídlu, jsou pomlácená, škaredá, ale na mošt jsou skvělá.
1: To bych neřekl, že škaredé jablko dá dobrý mošt, to je spíš takový lidový mýtus.
0: Není to mýtus, Bucifale, jde o cukr a kyselost, ne o to, jak to vypadá zvenku.
1: No dobře, ale já bych si stejně vybíral jablko, co bych sežral rukou, ne to, co spadlo a leželo 3 dny na zemi.
0: To je celý ty, radši nic neskusit, než se s tím trápit.
1: To zas ne, jenom nechci pít mošt z jablka, co po něm šlapaly slepice.
0: Tak si to nepij a já si dám 2 skla, ať víš. Ale za hodinu, Bucifale, se k tomu ještě vrátíme, protože tohle nemáš vyhráno.
1: Klidně, já se nebojím. 11 zprávy Čet Rádia a teď hudba, ať si to tu mezi tím trochu vyvětráme.
2: Čet Rádio! Čet Rádio!

0: Horoskop.
1: Dobré ráno, milí posluchači, u mikrofonu je Vlasta a tady jsou hvězdy pro dnešní den, pátek 11. září, tady Čet Rádio, tady Čet Rádia. Beran bude dnes plný energie a zkusí přeuspořádat celou kancelář, kolegové se budou jen divit, kam zmizely jejich sešívačky. Bík si dá dnes na oběd něco, co ještě nikdy neskusil, a bude překvapen, že mu to vlastně chutná. Blíženci budou mít hlavu plnou nápadů a rozhovor s partnerem nebo partnerkou se protáhne do večera, tak ať nezapomenou i na tu večeři. Rak se dnes rozhodne uklidit skříň a najde tam svetr, který si myslel, že ztratil před rokem. Lev bude dnes zářit na pracovní schůzce, jen ať si dá pozor, aby nezářil i na toho, kdo si to nezaslouží. Pana si dnes naplánuje víkend do posledního detailu, jen počasí se možná rozhodne jít vlastní cestou. Váhy budou celý den váhat mezi dvěma outfity, nakonec zvítězí ten pohodlnější. Štír dnes odhalí drobné tajemství v rodině a bude se u toho výborně bavit. Střelec vyrazí na procházku a potká starého známého, povídání jim vydrží déle, než čekali. Kozoroh se dnes pustí do domácího projektu, dvakrát měř, jednou řeš, ať ta police visí rovně. Vodnář dostane nečekaný nápad na kutilský vynález, sousedi budou zvědaví, co to tam bouchá. Ryby si dnes dají čas jen pro sebe, klidně u dobré knihy a hrnku čaje. A to jsou hvězdy pro dnešní den, milí posluchači, berte je s úsměvem a espritem, neúplně vážně, hvězdy si taky občas rády zalžou. Za Čet Rádio se s vámi loučí Vlasta a mrkám na vás, mějte se krásně.

0: Je 11 hodin.
1: Krásné dopoledne, od mikrofonu vás zdraví Honza a začínají zprávy Čet rádia. Hlavní události v kostce. Svět se připomíná útoky z 11. září a odborníci mluví o proměně terorismu. Česko přišlo o část obyvatel, porodnost dál klesá. Filipínští hasiči prohledávají vyhořelý trajekt, desítky lidí se pohřešují. Od nejtragičtějšího teroristického útoku v historii uplynulo 25 let. Členové Al-Káidy tehdy unesli 4 letadla, 2 z nich narazila do newyorských dvojčat, 3. do Pentagonu a poslední skončilo na zemi v Pensylvanii. Terorismus od té doby nezmizel, jen změnil podobu. Podle politologa a experta na extremismus Jana Chrváta je dnes hodně rozdrobený a individualizovaný. Typické jsou útoky tzv. Osamělých vlků, kteří ale mívají zázemí na sociálních sítích. Středočeský kraj pomůže Ukrajině s energiemi před zimou. Do kyjevské oblasti pošle téměř 200 přenosných bateriových stanic, které mají lidem pomoct při výpadcích elektřiny a tepla. Na jejich nákup a dopravu vyčlenilo hejtmanství 12 milionů korun. Zásilka má dorazit ještě před příchodem mrazů. Švýcarská federální zpravodajská služba zveřejnila obsáhlou zprávu o nacistickém válečném zločinci Josefu Mengelem. Dokument má bezmála 200 stran a o jeho zpřístupnění historici dlouho usilovali. Německý lékař přezdívaný Anděl smrti prováděl kruté pokusy na vězni v Osvětimi. Zveřejnění oznámila agentura AP. Česko má méně obyvatel. Za první pololetí letošního roku jich ubylo 12 200 a ke konci června u nás žilo 10 904 000 lidí. Vyplývá to z předběžných dat Českého statistického úřadu. Zemřelo víc lidí, než se narodilo a rozdíl nedokázala vyrovnat ani migrace, díky níž Česko naopak obyvatele získávalo. Porodnost klesá už 5. rok v řadě, meziročně přitom ubylo narozených i zemřelých a víc lidí se vdávalo a ženilo. Na Filipínách pokračuje pátrání po lidech z vyhořelého trajektu. Plavidlo se vznělo v noci na čtvrtek během plavby z Manily do provincie Palawan a hasiči se na jeho palubu dostali až pátek. Zachránit se podařilo 43 lidí, 5 jich neštěstí nepřežilo a více než 80 dalších se stále pohřešuje. Informovala o tom agentura AP. A teď sport. Ve finále ženské dvouhry na tenisovém US Open se potkají 2 světové jedničky, současná a ta budoucí. Arina Sabalenková postoupila v New Yorku do 4. finále v řadě, když ve dvou setech zdolala domácí Jessicu Pegulávou. Jelena Rybakinová z Kazachstánu pak po obratu ve 3 setech vyřadila Američanku Coco Gauffovou. Fotbalisté Slávie vstoupili do Ligy mistrů prohrou, doma podlehli Lens 2-3. Tažené dohrávali v oslabení po vyloučení Mikuláše Konečného, trenér Jindřich Trpišovský ale svého obránce po zápase bránil a řekl, že se mu dá těžko něco vyčítat. 2 góly na sebe upozornila letní posila, Slovinec Daniel Šturm. A na závěr něco příjemného ze českého Těšína. Místní charita tam po roce a půl rekonstrukce znovu otevřela domov pokojného stáří v budově z přelomu 19. a 20. století. Senioři, kteří zatím žili v náhradních bytech na sídlišti, se vracejí do bezbariérových prostor, kde rozložený pokojů podporuje společný, téměř rodinný život. A radost mají i zaměstnanci, dům má konečně nový výtah.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze zataženo a 15 stupňů, v Brně deštivo a 13, v Ostravě deštivo a 12. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 19 stupňů. Foukat bude slabý severozápadní vítr. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v sobotu budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. Počasí máme, teď ještě jak se dnes jezdí, následuje dopravní servis.
0: Dopravní servis.
1: Na dopravu se podíváme hned teď. V Brně v ulici Milady Horákové došlo před chvílí k nehodě, na místě je překážka, projíždějte opatrně. Na Pražském okruhu, tedy D0, ve směru na D1, se sešly hned 3 nehody v krátkém úseku mezi 20. a 24. kilometrem. U jedné z nich dokonce hořelo vozidlo. počítejte tam s výrazně zvýšenou opatrností a možným zdržením. Na dálnici D5 mezi 107. kilometrem směrem na Plzeň stojí porouchané vozidlo, i tady vzniká zdržení. V Praze v ulici Evropská došlo před necelou hodinou k nehodě dvou osobních aut, provoz je omezený. Z dlouhodobějších staveb připomínáme, že na křižovatce dálnic D1 a D2 v Brně stále probíhá rekonstrukce. Místně je zvýšené riziko kolon až do poloviny října. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. To bylo dopravní zpravodajství, jsem Honza a jste s Čet rádiem.

0: Krátké zprávy.
1: Tady Honza, vítejte u krátkých zpráv. Co byste dnes neměli minout? O teroristických útoků na Spojené státy uplynulo čtvrtstoletí a terorismus se výrazně proměnil. V Česku ubylo obyvatel, porodnost klesá už několik let v řadě. Na vyhořelém filipínském trajektu pátrají hasiči po pohřešovaných. Švýcarská rozvědka zveřejnila obsáhlou zprávu o nacistickém zločinci Josefu Mengelem. Středočeský kraj pošle na Ukrajinu bateriové stanice pro případ výpadku energií. A ve sportu máme ženské finále US Open a fotbalovou ligu mistrů.
0: Počasí.
1: A teď už počasí. Aktuálně v Praze zataženo a 16 stupňů, Brně deštivo a 13, v Ostravě deštivo a 12. Dnes bude zataženo, nejvyšší teplot je kolem 19 stupňů. Foukat bude slabý severozápadní vítr. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v sobotu budou přehánky, nejvyšší teplot je kolem 22 stupňů. A výhled na další dny, neděli a v pondělí deštivo, teploty mezi 19 a 21 stupni, v úterý mlhavo, teploty kolem 24, ve středu deštivo, teploty kolem 18, ve čtvrtek zataženo, teploty kolem 18. Tolik počasí. A jak se dnes jezdí? Na to se podíváme hned teď.
0: Dopravní servis.
1: Na dopravu se podíváme hned teď. V Brně v ulici Milady Horákové došlo před chvílí k nehodě. Na místě je překážka, projíždějte opatrně. Na Pražském okruhu, tedy D0, ve směru na D1, se sešly hned tři nehody v krátkém úseku mezi 20. a 24. kilometrem. U jedné z nich dokonce hořelo vozidlo. Počítejte tam s výrazně zvýšenou opatrností a možným zdržením. Na dálnici D5 mezi 107. kilometrem směrem na Plzeň stojí porouchané vozidlo, i tady vzniká zdržení. V Praze v ulici Evropská došlo před necelou hodinou k nehodě dvou osobních aut, provoz je omezený. Z dlouhodobějších staveb připomínáme, že na křižovatce dálnic D1 a D2 v Brně stále probíhá rekonstrukce. Místně je zvýšené riziko kolon až do poloviny října. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. To bylo dopravní zpravodajství, jsem Honza a jste s Čet rádiem.
2: Čet rádio.

jako když k půlnoci na dveře zaklepe nezvaný host. Stejně tak na tebe za rohem čeká tvoje místo.

jsem tvoje minulost. Na větvích jabloní nerostou fíky a z kopřiv nevzroste les. To, co si nesnědl včera a předvčírem, musíš dojíst dnes. Solené mandly nasládlé, hrozny máčené do medu. Ty sedíš u stolu a ona nese ti jídlo k obědu a říká, tak mě tu máš, tak si mě zvaš, pozvi mě dál, jestli mě znáš, jsem tvoje minulost. Rozestel postela ke zdi si lehni, ona se přitulí. Dneska tě navštíví ti, kteří byli a kteří už minuli. Každého po jménu oslovíš, nebo si vzpomeneš na jména. Ráno se probudíš a ona u tebe v klobíčku schoulená řekne ti, tak mě tu máš, tak si mě zvaš, pozval jsi mě dál, teď už mě znáš.

0: Dobré dopoledne, tady Vlasta a Bucifal. Posloucháte Čet Rádio a je 11.40.
1: Venku je 16 stupňů a zataženo, prej to dneska ještě vyleze na 19, ale já bych na to nesázel ani kafe.
0: Bucifale, znáš Skellig Michael?
1: To zní jako jméno nějakýho zpěváka z 80.
0: Ne, to je ostrov v Irsku, takový skalní špičák uprostřed moře, a nahoře na něm stojí klášter starý přes 1300 let.
1: Pak? A jak se tam dostali, vrtulníkem?
0: Kdepak, mniši si tam vytesali schody přímo do skály, přes 600 schodů, a pak si nahoře postavili kamenný chýše, takový úly, jako je to vejce na ostro.
1: To museli být buď hodně zbožní, nebo hodně otrhaný z civilizace.
0: Trochu obojí. Chtěli být co nejdál od světa, a tohle byl fakt konec světa, skála v Atlantiku, kam se do dneška špatně pluje.
1: A jak dlouho tam vydrželi?
0: Skoro 600 let, pak je vyhnali bouře a vikingové, co tam občas přepluli a udělali pěkný binec.
1: No jo, vikingové ti měli všude něco na práci.
0: Pak to celý 1000 let leželo skoro v zapomnění, až tam natočili kus Star Wars, a najednou tam lidi stáli fronty jako na trh.
1: Before, mniši tam utíkali od lidí a nakonec tam lidi kvůli filmu přesně dorazili.
0: No vidíš, i klid má nakonec svou marketingovou cenu.
1: Po tomhle bych pustil něco pomalýho a trochu tajemného, ať to sedí k té skále.
0: Já bych spíš dala něco energického, ať se probereme, než přijdou zprávy.
1: Vlasto, tady jde o atmosféru, ne o budíček.
0: Tak jo, měj tu svou atmosféru, ale příště vybírám já. Ve 12 zprávy Čet Rádia a teď tohle.
2: Čet Rádio!

0: Je 12 hodin.
1: Krásné dopoledne, od mikrofonu vás zdraví Honza a začínají zprávy Čet rádia. Pojďme na to nejdůležitější. Svět se připomíná útoky z 11. září a odborníci mluví o proměně terorismu. Česko přišlo o část obyvatel, porodnost dál klesá. Filipínští hasiče prohledávají vyhořelý trajekt, desítky lidí se pohřešují. Česko má méně obyvatel. Za první pololetí letošního roku jich ubylo 12 200 a ke konci června u nás žilo 10 904 000 lidí. Vyplývá to z předběžných dat Českého statistického úřadu. Zemřelo víc lidí, než se narodilo a rozdíl nedokázala vyrovnat ani migrace, díky níž Česko naopak obyvatele získávalo. Porodnost klesá už pátý rok v řadě, meziročně přitom ubylo narozených i zemřelých a víc lidí se vdávalo a ženilo. Na Filipínách pokračuje pátrání po lidech z vyhořelého trajektu. Plavidlo se vznělo v noci na čtvrtek během plavby z Manily do provincie Palawan a hasiči se na jeho palubu dostali až pátek. Zachránit se podařilo 43 lidí, 5 jich neštěstí nepřežilo a více než 80 dalších se stále pohřešuje. Informovala o tom agentura AP. Středočeský kraj pomůže Ukrajině s energiemi před zimou. Do Kyjevské oblasti pošle téměř 200 přenosných bateriových stanic, které mají lidem pomoct při výpadcích elektřiny a tepla. Na jejich nákup a dopravu vyčlenilo hejtmanství 12 milionů korun. Zásilka má dorazit ještě před příchodem mrazů. Švýcarská federální zpravodajská služba zveřejnila obsáhlou zprávu o nacistickém válečném zločinci Josefu Mengelem. Dokument má bezmála 200 stran a o jeho zpřístupnění historici dlouho usilovali. Německý lékař přezdívaný Anděl smrti prováděl kruté pokusy na vězních v Osvětimi. Zveřejnění oznámila agentura AP. Od nejtragičtějšího teroristického útoku v historii uplynulo 25 let. Členové Al-Káidy tehdy unesli 4 letadla, dvě z nich narazila do newyorských dvojčat, třetí do Pentagonu a poslední skončilo na zemi v Pensylvanii. Terorismus od té doby nezmizel, jen změnil podobu. Podle politologa a experta na extremismus Jana Krváta je dnes hodně rozdrobený a individualizovaný. Typické jsou útoky tzv. Osamělých vlků, kteří ale mívají zázemí na sociálních sítích. A teď sport. Ve finále ženské dvouhry na tenisovém US Open se potkají dvě světové jedničky, současná a ta budoucí. Arina Sabalenková postoupila v New Yorku do čtvrtého finále v řadě, když ve dvou setech zdolala domácí Jessicu Pegulávu. Jelena Rybakinová z Kazachstánu pak po obratu ve třech setech vyřadila Američanku Coco Gauffovou. Fotbalisté Slávie vstoupili do Ligy mistrů prohrou, doma podlehli Lens 2-3. Blažené dohrávali v oslabení po vyloučení Mikuláše Konečného, trenér Jindřich Trpišovský ale svého obránce po zápase bránil a řekl, že se mu dá těžko něco vyčítat. Dvěma góly na sebe upozornila letní posila, Slovinec Daniel Šturm. A na závěr něco příjemného ze českého Těšína. Místní charita tam po roce a půl rekonstrukce znovu otevřela domov pokojného stáří v budově z přelomu 19. a 20. století. Senioři, kteří zatím žili v náhradních bytech na sídlišti, se vracejí do bezbariérových prostor, kde rozložení pokojů podporuje společný, téměř rodinný život. A radost mají i zaměstnanci, dům má konečně nový výtah.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze zataženo a 16 stupňů, v Brně zataženo a 13, v Ostravě deštivo a 13. Do večera bude zatažena. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 12 stupňů. Zítra v sobotu budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. Foukat bude slabý západní vítr. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Bez počasí vše a hned pokračujeme dopravním servisem Čet rádia. Čet
0: rádio. Dopravní servis.
1: Rovnou k živému provozu. Na silnici 21 u Dolního Žandova na Chebsku se před chvílí stala nehoda, havarovalo tam osobní auto do příkopu. Na místě zasahuje policie, počítejte se zvýšenou opatrností. V Brně v ulici Milady Horákové se před hodinou srazila dvě osobní auta a tvoří překážku na vozovce. Podobná situace je na dálnici D0 na 24. kilometru ve směru na D1, tam se také střetla dvě osobní vozidla. A na silnici 15 u Terezína na Litoměřicku je po nehodě dvou aut na místě IZS, projíždějte opatrně. Na silnici 43 u Letovic na Blanensku navíc leží na vozovce padlý strom, dopravu tam řídí policie. Z omezení v Brně na křižovatce dálnic D1 a D2 pokračuje přestavba u sjezdu na Brno centrum ve směru na Prahu tvoste rezervu. Práce potrvají až do října příštího roku. V Praze se dál potýkáme s opravou Libeňského mostu. Omezení tam zůstávají v provozu dlouhodobě. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Bez dopravy vše, hezký den vám přeje Honza a Čet Rádio.

0: počasí.
1: Příjemné odpoledne s Čet rádiem. Tady Honza a tohle je předpověď na zbytek dne i na další dny. Aktuálně v Praze zataženo a 17 stupňů, v Brně zataženo a 13, v Ostravě deštivo a 13. Do večera bude zatažena. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 12 stupňů. Zítra v sobotu budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. Foukat bude slabý západní vítr. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A výhled na další dny, neděli a v pondělí deštivo, teploty mezi 19 a 22 stupni, v úterý mlhavo, teploty kolem 23, ve středu a ve čtvrtek zataženo, teploty kolem 18. A od obohy rovnou na silnice následuje dopravní servis Čet rádia. Čet
0: rádio. Dopravní servis.
1: Rovnou k živému provozu. Na silnici 21 u Dolního Žandova na Chebsku se před chvílí stala nehoda, havarovalo tam osobní auto do příkopu. Na místě zasahuje policie, počítejte se zvýšenou opatrností. V Brně v ulici Milady Horákové se před hodinou srazila dvě osobní auta a tvoří překážku na vozovce. Podobná situace je na dálnici D0 na 24. kilometru ve směru na D1, tam se také střetla dvě osobní vozidla. A na silnici 15 u Terezína na Litoměřicku je po nehodě dvou aut na místě IZS, projíždějte opatrně. Na silnici 43 u Letovic na Blanensku navíc leží na vozovce padý strom, dopravu tam řídí policie. Z omezení v Brně na křižovatce dálnic D1 a D2 pokračuje přestavba u sjezdu na Brno centrum ve směru na Prahu tvořte rezervu, práce potrvají až do října příštího roku. V Praze se dál potýkáme s opravou Libeňského mostu, omezení tam zůstávají v provozu dlouhodobě. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Bez dopravy vše, hezký den vám přeje Honza a Čet rádio.

Za to dám, že se do léta ta babeta zas ráda vrátí k nám. Denně až se začne stmívat, budu vzpomínat a zpívat, jak ta babeta šla do světa.

0: Dobré odpoledne všem, tady Vlasta a Bucifal, posloucháte Čet Rádio a je 12.40.
1: 17 stupňů zataženo a podle předpovědi má dneska padnout nejvýš 19, takže žádná sláva, ale zas ani tragédie.
0: Tak co máš dneska za jubilanty, když už jsi tak nadšenej z toho počasí?
1: Dneska má narozeniny Brian De Palma, ten režisér, co natočil Skarpace a Carii, a bylo by mu 86.
0: Který znám, to je ten horor s tou holkou a tou krví na plese, ne?
1: No jo, přesně ten film. A prej ho natáčel skoro jako hororovej thriller, i když je to o teenagerce, hodně tam pracoval s napětím a kamerou.
0: Aha. A ten druhej jubilant?
1: Moby. Ten hudebník, co dělá elektroniku, a bylo by mu 60 let.
0: Moby mám ráda, ten album Play jsem si kdysi ohrála úplně dokola.
1: No jo, to byl fenomén, tam bylo skoro každé písničce dovoleno jít do reklamy nebo filmu, to se tehdy prodalo neuvěřitelně.
0: Víš, co je zajímavý, on je vlastně vzdálenej příbuznej Hermana Melvilla, co napsal Bílou velrybu, odtud to jméno Moby.
1: To bych neřekl, že mu to tak úplně sedí, on mi vždycky přišel spíš jako klidnej introvert než pravnuk dobrodruha.
0: No a to je právě to, Bucifale, umělci nemusej sedět tomu, odkud pocházej.
1: HM tomu bych se nebránil úplně, ale u něj mi to prostě nesedí a to si budu myslet dál.
0: Jak si to myslí, já se tě přesvědčovat nebudu, máme na to prostě jiný názor.
1: Fajn, necháme to viset ve vzduchu, protože za chvíli je stejně jedna a zprávy Čet Rádia.
0: Tak jo, teď si dáme něco od toho dnešního jubilanta, ať máte odpoledne trochu elektronický.
2: Čet Rádio! Čet Rádio! Čet Rádio!

0: Je 13 hodin.
1: Dobré odpoledne, od mikrofonu vás zdraví Honza a vítá vás u zpráv Čet rádia. Co byste dnes neměli minout? Turecký Pegasus dostal od antimonopolního úřadu zelenou pro převzetí českých aerolinií a Smartwings. Jemenští Husijové ovládli strategický ostrov u vstupu do Rudého moře. Svět si připomíná čtvrtstoletí od teroristických útoků na Spojené státy. Jméno bývalého prezidenta Václava Havla bude moci ve svém názvu užívat jiná instituce než dosavadní knihovna, která se nově jmenuje První prezidentská knihovna. O jaký subjekt jde, chce vdova po ex-prezidentovi Dagmar Havlová oznámit ve druhé polovině září. Podle svých slov jméno svěřila organizaci, které důvěřuje. Jemenští postalci z hnutí Husijů ovládli pobřežní město Zubáb a ostrov Perem u strategického průlivu Báb Almanda. S odvoláním na vládní zdroje o tom informovala agentura AFP, jde o klíčová místa pro kontrolu nad touto úžinou. Postalecká televize Al-Masira pak uvedla, že Saudská Arábie zasáhla letiště ve městě Muka, které rebelové obsadili ve čtvrtek. Podle agentury AP zatím nejsou hlášeny žádné škody. Turecká letecká skupina Pegasus může převzít české aerolinie a s nimi i dopravce Smartwings. Spojení v pátek povolil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Podmínkou je ale to, že se Pegasus zdá části letních slotů na lince z Prahy do Antalye ve prospěch jiné aerolinky. Rozhodnutí zatím není pravomocné, protože stále běží lhůta pro podání rozkladu. Od nejtragičtějšího teroristického útoku v dějinách uplynulo 25 let. Členové Al-Káidy tehdy unesli 4 letadla, 2 narazila do newyorských dvojčat, 3. do Pentagonu a poslední se zřítilo v Pensylvanii. Při koordinovaných útocích zemřeli na 3000 lidí a přes 1100 obětí se dodnes nepodařilo identifikovat. Podle politologa Jana Charváta terorismus od té doby nezmizel, jen se výrazně proměnil, dnes je decentralizovaný a převažují útoky tzv. Osamělých vlků. Členové volebních komisí letos dostanou vyšší odměnu než dřív, ne všude to ale zájem zvedl. Do středy mohli své zástupce nominovat politické strany a hnutí, zbylá místa teď musí úřady doplnit dobrovolníky z řad veřejnosti. Potíže s obsazením komisí hlásí řada obcí v Ústeckém kraji. A teď sport. Kateřina Siniaková a Američanka Taylor Townsendová se v pátek na US Open utkají o svůj v pořadí 4. společný Grand Slamový titul. Souhrají 4 ruty prvé 2 roky, ale jejich souhra funguje výborně a kromě tenisu prý česká hráčka učí svou parťačku i česká slovíčka. A na závěr do Brna. Vědci z Masarykovy univerzity hledají zbraň proti bakteriím, na které běžná antibiotika nezabírají a nečekají, co vhodného najdou v přírodě. Nové látky navrhují rovnou v počítači, pak je vyrobí a otestují v laboratoři, úspěšné pokusy mají za sebou na lidských buňkách i na myších. A jak se ukazuje, stejná metoda by jednou mohla pomoct také v boji s rakovinou.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze zataženo a 17 stupňů, v Brně deštivo a 13, v Ostravě deštivo a 12. Do večera bude zatažena. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 12 stupňů. Zítra v sobotu budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. Poukat bude slabý západní vítr. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A jak to vypadá na silnicích? Se dozvíte hned teď v dopravním servisu.
0: Dopravní servis.
1: Pojďme na dopravu. V Praze v Klimenské ulici se stala nehoda, na vozovce zůstává překážka, projíždějte opatrně. Na dálnici D5 na 20. kilometru směrem na Prahu hlásili nehodu před chvílí. A v Brně v ulici Reisigova došlo k nehodě mezi osobním a nákladním autem, tam se také jezdí jen se zvýšenou opatrností. Z omezení připomínám hlavně Brno, kde ŘSD přestavuje křižovatku dálnic D1 a D2 ve směru na Prahu na exitu 196B se tvoří kolony a potrvá to až do 20. října. Dálnice jsou jinak sjízdné bez zásadních omezení. Bez dopravy všechno, přeju šťastnou cestu a hezké odpoledne, za Čet rádio zdraví Honza.
2: Tohle je Čet rádio.

0: krátké zprávy.
1: U mikrofonu Honza, pěkně vás vítám. O čem se dnes mluví? Antimonopolní úřad povolil tureckému Pegasu koupit české aerolinie i Smartwings. Jemenští povstalci převzali kontrolu nad ostrovem a přístavem u strategického průlivu. Připomínáme si výročí teroristických útoků na Spojené státy. Jméno Václava Havla bude v názvu užívat jiná instituce, oznámila jeho vdova. V části obcí Ústeckého kraje chybějí lidé do volebních komisí, nepomohly ani vyšší odměny. A ve sportu se Kateřina Siniaková se svou americkou partičkou pere na US Open o další Grand Slamový titul.
0: Počasí.
1: A teď čerstvá předpověď. Aktuálně v Praze zataženo a 17 stupňů, v Brně deštivo a 13, v Ostravě deštivo a 12. Do večera bude zataženo. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 12 stupňů. Zítra v sobotu budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. Foukat bude slabý západní vítr. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A výhled na další dny, v neděli a v pondělí deštivo, teploty mezi 19 a 22 stupni, v úterý mohavo, teploty kolem 23, ve středu a ve čtvrtek zataženo, teploty kolem 18. Tolik od obohy a teď se podíváme, jak vypadají silnice.
0: Dopravní servis.
1: Pojďme na dopravu. V Praze v Klimenské ulici se stala nehoda, na vozovce zůstává překážka, projíždějte opatrně. Na dálnici D5 na 20. kilometru směrem na Prahu hlásili nehodu před chvílí. A v Brně v ulici Reisigova došlo k nehodě mezi osobním a nákladním autem, tam se také jezdí jen se zvýšenou opatrností. Z omezení připomínám hlavně Brno, kde ŘSD přestavuje křižovatku dálnic D1 a D2 ve směru na Prahu na exitu 196B se tvoří kolony a potrvá to až do 20. října. Dálnice jsou jinak sjízdné bez zásadních omezení. To je z dopravy všechno, přeju šťastnou cestu a hezké odpoledne, začet rádio Zdraví Honza.

0: Cifale, kdy jsi naposledy vylezl na nějaký kopec, jinak než k písavej kompostu.
1: Dneska bych to možná napravil. Dobré odpoledne všem, tady Čet Rádio, u Cifal a Vlasta, je 13.40.
0: Venku 17 stupňů, zataženo, prej ještě vylezem na 19. Ale to už jsme slyšeli tak pětkrát a nestalo se.
1: Tak jo, mám tip. Pravčická brána, Českosaské Švýcarsko. Byl jsem tam jednou a pořád na to myslím.
0: Ta kamenná brána, co je na všech kalendářích.
1: No právě že jo, je to největší pískovcová brána v Evropě a když pod ní stojíš, tak si připadáš jako broučka.
0: A dá se tam vylézt nahoru, nebo se to jen kouká ze spoda?
1: Přímo na bránu ne, to je zakázaný, chrání to skálu. Ale kolem vede vyhlídka, Sokolí vrch a je to fajn výšlap, tak hodina cesty.
0: Hodina, jo. To zvládne i ten, kdo běhá jenom k lednici.
1: Klidně, je to spíš procházka než horolezectví. A dole u brány je hospůdka, kde jsem měl nejlepší guláš svýho života, což teda něco znamená.
0: To říkáš o každý hospodě, kam jednou zajdeš.
1: To jo, ale tenhle byl fakt jiný. A hlavně, jestli tam pojedeš, jeď spíš mimo sezonu, o víkendu v létě je tam prej fronta jak na nový občanky.
0: Fronty nesnášíš víc než módní slova, tak to chápu.
1: No jo. A ta brána tam stojí bez fronty už nějakých 15 milionů let, takže si počká, i kdybych přišel pozdě.
0: Ty jsi blázen, ale dobře, počítej se mnou, aspoň si tam ověřím ten tvůj guláš. A teď dost keců, za chvíli je 14 hodin a s nima zprávy Čet Rádia.
1: Si to poslechněte a mezi tím vám pustíme písničku, ať vám do toho výletu hraje aspoň v hlavě.
2: Čet Rádio!

0: Je 14 hodin.
1: Příjemné odpoledne, u mikrofonu je Honza a začínají zprávy Čet rádia. Pojďme na to nejdůležitější. Turecký Pegasus dostal od antimonopolního úřadu zelenou pro převzetí českých aerolinií a Smartlinks. Jemenští Husijové ovládli strategický ostrov u vstupu do Rudého moře. Svět si připomíná čtvrtstoletí od teroristických útoků na Spojené státy. Členové volebních komisí letos dostanou vyšší odměnu než dřív, nevšude to ale zájem zvedlo. Do středy mohly své zástupce nominovat politické strany a hnutí, zbylá místa teď musí úřady doplnit dobrovolníky z řad veřejnosti. Potíže s obsazením komisí hlásí řada obcí v Ústeckém kraji. Jméno bývalého prezidenta Václava Havla bude moci ve svém názvu užívat jiná instituce než dosavadní knihovna, která se nově jmenuje první prezidentská knihovna. O jaký subjekt jde, chce vdova po ex-prezidentovi Dagmar Havlová oznámit ve druhé polovině září. Podle svých slov jméno svěřila organizaci, které důvěřuje. Od nejtragičtějšího teroristického útoku v dějinách uplynulo 25 let. Členové Al-Káidy tehdy unesli 4 letadla, 2 narazila do newyorských dvojčat, 3. do Pentagonu a poslední se zřítilo v Pensylvanii. Při koordinovaných útocích zemřeli na 3000 lidí a přes 1100 obětí se dodnes nepodařilo identifikovat. Podle politologa Jana Charváta terorismus od té doby nezmizel, jen se výrazně proměnil, dnes je decentralizovaný a převažují útoky tzv. Osamělých vlků. Turecká letecká skupina Pegasus může převzít české aerolinie a s nimi i dopravce Smartwings. Spojení v pátek povolil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, podmínkou je ale to, že se Pegasus zdá části letních slotů na lince z Prahy do Antalye ve prospěch jiné aerolinky. Rozhodnutí zatím není pravomocné, protože stále běží lhůta pro podání rozkladu. Jemenští povstalci z hnutí Husijů ovládli pobřežní město Zubáb a ostrov Perem u strategického průlivu Báb Al-Manda. S odvoláním na vládní zdroje o tom informovala agentura AFP, jde o klíčová místa pro kontrolu nad touto úžinou. Povstalecká televize Al-Masira pak uvedla, že Saúdská Arábie zasáhla letiště ve městě Muka, které rebelové obsadili ve čtvrtek. Podle agentury AP zatím nejsou hlášeny žádné škody. A teď sport. Kateřina Siniaková a Američanka Taylor Townsendová se v pátek na US Open utkají o svůj v pořadí 4. společný Grand Slamový titul. S tou hrají 4 ruty prvé 2 roky, ale jejich souhra funguje výborně a kromě tenisu prý česká hráčka učí svou parťačku i česká slovíčka. A na závěr do Brna. Vědci z Masarykovy univerzity hledají zbraň proti bakteriím, na které běžná antibiotika nezabírají a nečekají, co vhodného najdou v přírodě. Nové látky navrhují rovnou v počítači, pak je vyrobí a otestují v laboratoři, úspěšné pokusy mají za sebou na lidských buňkách i na myších. A jak se ukazuje, stejná metoda by jednou mohla pomoct také v boji s rakovinou.

0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze zataženo a 18 stupňů, Brně deštivo a 13, v Ostravě deštivo a 12. Do večera bude zataženo. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 12 stupňů. Zítra v sobotu budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. Poukat bude slabý západní vítr. Vlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Tolik počasí a rovnou se podíváme na silnice.
0: Dopravní servis.
1: Praze hlásíme hned 3 nehody s omezeným provozem v ulici k novému sídlišti, na Kladenské a na Klimenské, všude jde o srážky menšího rozsahu, ale řidiči by měli počítat se zvýšenou opatrností. Nehoda komplikuje dopravu také v Karlových Varech na silnici číslo 6 směrem na Prahu, tam se srazila 2 osobní auta. Vážnější situace je na silnici číslo 4 u obce Lčovice na Prachaticku, kde po nehodě 2 vozidel na místě zasahují složky záchranného systému. A na silnici číslo 6 u Petrohradu na Lounsku se kvůli nehodě tvoří zdržení, které by mělo do hodiny odeznít. Co se týče dlouhodobějších omezení, v Brně dál probíhá přestavba křižovatky dálnic D1 a D2, v místě se tvoří kolony a potrvá to ještě do poloviny října. U Kaplice zase zůstávají kvůli stavbě D3 uzavřené silnice 3. třídy, objízdné trasy platí až do konce listopadu. A připomínám, že v Praze na Levenském mostě stále probíhá jeho postupná přestavba, omezení tam potrvá ještě dlouho. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. To je vše z dopravy, jsem Honza a jsme Čet Rádio.

0: Krátké zprávy.
1: Tady je Honza a mám pro vás souhrn zpráv. Co byste dnes neměli minout? Antimonopolní úřad povolil tureckému Pegasu koupit české aerolinie i Smartwings. Jemenští povstalci převzali kontrolu nad ostrovem a přístavem u strategického průlivu. Připomínáme si výročí teroristických útoků na Spojené státy. Jméno Václava Havla bude v názvu užívat jiná instituce, oznámila jeho vdova. V části obcí Ústeckého kraje chybějí lidé do volebních komisí, nepomohly ani vyšší odměny. A ve sportu se Kateřina Siniaková se svou americkou partičkou pere na US Open o další grandslamový titul.

0: počasí.
1: A jak to venku aktuálně vypadá? Aktuálně v Praze zataženo a 18 stupňů, Brně deštivo a 13, Ostravě deštivo a 12. Do večera bude zataženo. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 12 stupňů. Zítra v sobotu budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. Foukat bude slabý západní vítr. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A výhled na další dny, neděli a v pondělí deštivo, teploty mezi 19 a 22 stupni, úterý mlhavo, teploty kolem 23, ve středu a ve čtvrtek zataženo, teploty kolem 18. Počasí bychom měli a teď se pojďme podívat, co se děje na silnicích.
0: Dopravní servis.
1: Praze hlásíme hned 3 nehody s omezeným provozem v ulici k novému sídlišti, na Kladenské a na Klimenské, všude jde o srážky menšího rozsahu, ale řidiči by měli počítat se zvýšenou opatrností. Nehoda komplikuje dopravu také v Karlových Varech na silnici číslo 6 směrem na Prahu, tam se srazila 2 osobní auta. Vážnější situace je na silnici číslo 4 u obce Lčovice na Prachaticku, kde po nehodě 2 vozidel na místě zasahují složky záchranného systému. A na silnici číslo 6 u Petrohradu na Lounsku se kvůli nehodě tvoří zdržení, které by mělo do hodiny odeznít. Co se týče dlouhodobějších omezení, v Brně dál probíhá přestavba křižovatky dálnic D1 a D2, v místě se tvoří kolony a potrvá to ještě do poloviny října. U Kaplice zase zůstávají kvůli stavbě D3 uzavřené silnice 3. třídy, objízdné trasy platí až do konce listopadu. A připomínám, že v Praze na Levenském mostě stále probíhá jeho postupná přestavba, omezení tam potrvá ještě dlouho. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. To je vše z dopravy, jsem Honza a jsme Čet Rádio.
2: Čet Rádio!
3: Čet Rádio!
4: Čet Rádio! Čet Rádio!
5: Život plyne dál, nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

0: Cifale, tos nevěděl, že ten slavný riff napsala vlastně kapela, která si myslela, že zní úplně obyčejně.
1: No nevěděl, ale hádám, že mi to řekneš, dřív než se stihnu zeptat, jaký riff myslíš.
0: Dobré odpoledne všem, tady Vlasta a Bucifal, posloucháte Čet Rádio, je 14.40.
1: A venku 18 stupňů zataženo, dneska žádná sláva na to nebe koukat.
0: Tak jo, mluvím o Nirvaně a Smells Like Teen Spirit, to musíš znát.
1: Znám jasně, ale znám ji jako písničku, ne jako vědu, tak jsem s tím, co je na ní zvláštní.
0: Kurt Cobain říkal, že ten riff je vlastně tak trochu okopírovaný od Pixies, jenom to nikdy nepřiznal takhle na rovinu.
1: To je vtipné, protože takových případů je v muzice spousta, jenom to nikdo nepřizná.
0: A víš, že název songu vůbec neznamená to, co si lidi myslí. Teen Spirit byl deodorant, který používala jeho kamarádka Kathleen Hanna.
1: Cože? Já myslel, že je to o nějakém buřičství mládeže, ne o deodorantu.
0: No právě, ona mu na zeď napsala sprejem Kurt Smells Like Teen Spirit a on z toho udal celou hymnu generace.
1: To je docela absurdní mít hymnu celé generace založenou na vtipu o dezodorantu.
0: A klip k tomu natočili levně, ve sportovní hale, s náhodnýma statistama, protože navíc peníze nebyly.
1: A přitom se z toho stal jeden z nejslavnějších klipů 90. To je docela síla.
0: Takže tak, deodorant, sprej na zeď a najednou grunge dobil svět.
1: No jo, tak co, pustíme teď něco desnějšího, kytarového, ať to sedí k tématu?
0: Ne, mně se chce spíš na něco klidnějšího, po tomhle vyprávění bych si dala pomalou písničku.
1: To je škoda, ale budiš, ty vyhráváš, akorát za chvíli jsou 15 hodin zprávy Čet Rádia, tak si to pustte a nemyslete na deodorant.
2: Čet Rádio!

0: Je 15 hodin.
1: Krásné odpoledne všem, jmenuji se Honza a mám pro vás zprávy Čet rádia. A tady jsou hlavní titulky. Turecký Pegasus dostal od antimonopolního úřadu zelenou pro převzetí českých aerolinií a Smartwings. Jemenští Husijové ovládli strategický ostrov u vstupu do Rudého moře. Svět si připomíná čtvrtstoletí od teroristických útoků na Spojené státy. Turecká letecká skupina Pegasus může převzít české aerolinie a s nimi i dopravce Smartwings. Spojení v pátek povolil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Podmínkou je ale to, že se Pegasus zdá části letních slotů na lince z Prahy do Antalye ve prospěch jiné aerolinky. Rozhodnutí zatím není pravomocné, protože stále běží lhůta pro podání rozkladu. Členové volebních komisí letos dostanou vyšší odměnu než dřív, nevšude to ale zájem zvedl. Do středy mohli své zástupce nominovat politické strany a hnutí, zbylá místa teď musí úřady doplnit dobrovolníky z řad veřejnosti. Potíže s obsazením komisí hlásí řada obcí v Ústeckém kraji. Jméno bývalého prezidenta Václava Havla bude moci ve svém názvu užívat jiná instituce než dosavadní knihovna, která se nově jmenuje první prezidentská knihovna. O jaký subjekt jde, chce vdova po ex-prezidentovi Dagmar Havlová oznámit ve druhé polovině září. Podle svých slov jméno svěřila organizaci, které důvěřuje. Jemenští povstalci z hnutí Husijů ovládli pobřežní město Zubáb a ostrov Perem u strategického průlivu Báb al-Mandab. S odvoláním na vládní zdroje o tom informovala agentura AFP, jde o klíčová místa pro kontrolu nad touto úžinou. Povstalecká televize Al-Masira pak uvedla, že Saudská Arábie zasáhla letiště ve městě Muka, které rebelové obsadili ve čtvrtek. Podle agentury AP zatím nejsou hlášeny žádné škody. Od nejtragičtějšího teroristického útoku v dějinách uplynulo 25 let. Členové Al-Kaidy tehdy unesli 4 letadla, 2 narazila do newyorských dvojčat, 3. do Pentagonu a poslední se zřítilo v Pensylvanii. Při koordinovaných útocích zemřeli na 3000 lidí a přes 1100 obětí se dodnes nepodařilo identifikovat. Podle politologa Jana Charváta terorismus od té doby nezmizel, jen se výrazně proměnil, dnes je decentralizovaný a převažují útoky tzv. Osamělých vlků. A teď sport. Kateřina Siniaková a Američanka Taylor Townsendová se v pátek na US Open utkají o svůj v pořadí 4. společný Grand Slamový titul. Spolu hrají 4 teprve 2 roky, ale jejich souhra funguje výborně a kromě tenisu prý česká hráčka učí svou parťačku i česká slovíčka. A na závěr do Brna. Vědci z Masarykovy univerzity hledají zbraň proti bakteriím, na které běžná antibiotika nezabírají a nečekají, co vhodného najdou v přírodě. Nové látky navrhují rovnou v počítači, pak je vyrobí a otestují v laboratoři, úspěšné pokusy mají za sebou na lidských buňkách i na myších. A jak se ukazuje, stejná metoda by jednou mohla pomoct také v boji s rakovinou.

0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze zataženo a 18 stupňů, v Brně deštivo a 13, v Ostravě deštivo a 12. Do večera bude zataženo. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 12 stupňů. Zítra v sobotu budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. Poukat bude slabý západní vítr. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rostelové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Počasí máme, teď ještě jak se dnes jezdí, následuje dopravní servis.
0: Dopravní servis.
1: Praze má řidič dnes plné ruce práce. Nehoda komplikuje provoz v ulici Frejova, kde vozidlo srazilo motocyklistu. Provoz je omezený, ale průjezdný. Podobná situace je v ulici U Konečné a na Jižní spojce, kde došlo k nehodám tří i dvou aut, v obou případech počítejte se zvýšenou opatrností. Mimo Prahu hlásíme nehodu s únikem oleje na silnici 152 u Hajan na Brněnsku, tam je provoz veden kyvadlově jedním pruhem a na místě zasahují složky záchranného systému. Také na silnici 50 u Kunovic na Uherskohradišťsku se před chvílí staly tři nehody, opatrně tudy projíždějte. Z omezení připomínám, že u křížení dálnic D1 a D2 Brně stále probíhá přestavba křižovatky. Tvoří se tam kolony, počítejte s tím až do října příštího roku. V Praze pokračuje oprava Libenského mostu, omezuje řidiče i tramvaje. Dálnice jsou dnes sjízdné bez omezení. Bez dopravy vše, hezký zbytek pátku přeje Honza, Čet Rádio.

0: krátké zprávy.
1: Zdraví vás Honza. Ve zprávách dnes. Antimonopolní úřad povolil tureckému Pegasu koupit české aerolinie i Smartwings. Jemenští povstalci převzali kontrolu nad ostrovem a přístavem u strategického průlivu. Připomínáme si výročí teroristických útoků na Spojené státy. Jméno Václava Havla bude v názvu užívat jiná instituce, oznámila jeho vdova. V části obcí Ústeckého kraje chybějí lidé do volebních komisí, nepomohly ani vyšší odměny. A ve sportu se Kateřina Siniaková se svou americkou partičkou pere na US Open o další grandslamový titul.

0: Počasí.
1: A teď čerstvá předpověď. Aktuálně v Praze zataženo a 18 stupňů, Brně deštivo a 13, Ostravě deštivo a 12. Do večera bude zataženo. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 12 stupňů. Zítra v sobotu budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. Foukat bude slabý západní vítr. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rostelové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A výhled na další dny, v neděli a v pondělí deštivo, teploty mezi 19 a 22 stupni, úterý mohavo, teploty kolem 23, ve středu a ve čtvrtek zataženo, teploty kolem 18. A od obohy rovnou na silnice následuje dopravní servis Čet Rádia.
0: Dopravní servis.
1: Praze má řidič dnes plné ruce práce. Nehoda komplikuje provoz v ulici Frejova, kde vozidlo srazilo motocyklistu. Provoz je omezený, ale průjezdný. Podobná situace je v ulici U Konečné a na jižní spojce, kde došlo k nehodám tří i dvou aut. V obou případech počítejte se zvýšenou opatrností. Mimo Prahu hlásíme nehodu s únikem oleje na silnici 152 u Hajan na Brněnsku. Tam je provoz veden kyvadlově jedním pruhem a na místě zasahují složky záchranného systému. Také na silnici 50 u Kunovic na Uherskohradišťsku se před chvílí staly tři nehody, opatrně tudy projíždějte. Z omezení připomínám, že u křížení dálnic D1 a D2 Brně stále probíhá přestavba křižovatky. Tvoří se tam kolony, počítejte s tím až do října příštího roku. V Praze pokračuje oprava Libenského mostu, omezuje řidiče i tramvaje. Dálnice jsou dnes sjízdné bez omezení. Bez dopravy vše, hezký zbytek pátku přeje Honza, Čet Rádio.

0: Koukám z okna a to počasí se prostě nerozhodne, jestli nás potrápí, nebo pustí sluníčko, furt to samý zataženo.
1: Dobré odpoledne všem, tady Vlasta a Bucifal, posloucháte Čet Rádio, je 15.40.
0: 18 stupňů prej má být až 19, ale já to nebe podezírám, že si z nás dělá legraci.
1: Tak nech to nebe na pokoji a poslouchej radši mě, mám pro tebe dneska takovej příběh, že bys nevěřil.
0: No jo, tak jsem s tím, ale jestli je to zas o nějaký žábě, co vyhrála loterii, tak já končím.
1: Ne, je to o chlaputy, co si zapomněl uklidit laboratoř a díky tomu zachránil miliony lidí.
0: Cože? To zní jak výmluva na bines na stole, kterou jsem já zkoušel u mámy.
1: Je to Alexander Fleming, rok 1928, Londýn. Odjel na dovolenou a nechal Petriho misky s bakteriemi jen tak povalovat.
0: A co se stalo, spadla mu tam mouka?
1: Spadla mu tam plíseň, penicillium, dostala se dovnitř oknem a on po návratu zjistil, že kolem té plísně bakterie prostě umírají.
0: Takže vlastně za všechno může to, že si neumyl nádobí.
1: No přesně, a z toho binci vznikl penicillin, první antibiotikum, co zachránilo spoustu lidí za druhý světový.
0: To bych neřekl, že za tak velkou věc může jenom náhoda, to je spíš tak, že měl vytrénovaný mozek, který si to všiml.
1: No jenže on sám říkal, že to byla náhoda, tak si nevymýšlej, že to byl nějaký vědecký plán.
0: A já říkám, že náhoda si vybírá jenom lidi, co jsou připravený ji vidět, obyčejný člověk by tu plíseň smetl do koše a šel dál.
1: Tak to je možná pravda, ale stejně mi to připadá krásný, jak z binci v laboratoři vznikne lék pro celý svět.
0: No jo, to jo, akorát já z toho beru hlavně to, že příště nebudu uklízet zahradní nářadí a čekám zázrak.
1: Ty jsi blázen. V 16 hodin zprávy Čet Rádia a teď hudba.
2: Čet Rádio. Čet Rádio. Čet Rádio.

0: Je 16 hodin.
1: Příjemné odpoledne, od mikrofonu vás zdraví Honza a vítejte u zpráv Četrádia. Co se děje doma i ve světě? Sněmovna zpřísnila pravidla pro spotřebitelské úvěry i jejich reklamu. Evropská komise uvolnila miliardy eur na obranný materiál pro Ukrajinu. Německá prokuratura obžalovala 7 mužů, kteří měli chystat útoky pro Hamás. Evropská komise uvolnila pro Ukrajinu další velkou částku na nákup obranného materiálu. Jde o víc než 6 miliard eur, v přepočtu přibližně 147 miliard korun. Peníze mají jít na protivzdušnou a protiraketovou obranu, na munici a na drony, Kyjev z nich může nakoupit i rakety pro systémy Patriot. Prostředky pocházejí z velké unijní půjčky pro Ukrajinu. Německá federální prokuratura podala obžalobu na 7 mužů, které považuje za členy palestinského teroristického hnutí Hamás. Podle obžaloby obstarávali zbraně pro útoky na izraelské a židovské cíle v Německu a v Rakousku. Jeden z obžalovaných, označovaný jako Burhan, byl podle prokuratury zadržen německou policií loni v listopadu, a to po příjezdu z Česka. Půjčit si peníze bude mít v Česku jasnější pravidla. Sněmovna schválila novelu, podle které roční procentní sazba nákladů u vyšších úvěrů nesmí přesáhnout 4x lípou sazby České národní banky zvýšený o 8 procentních bodů. Opoziční občanští demokraté chtěli hranici mírnější, tedy 5x, ale neuspěli. Změna se dotkne i reklamy, ta už nebude smět lidem naznačovat, že si půjčkou zlepší svou finanční situaci. Prezident Petr Pavel odletí příští neděli v čele české delegace do Spojených států na valné shromáždění Organizace spojených národů. New Yorku plánuje řadu schůzek se státníky a ve středu přednese národní projev. Stupak uzavře ve státě Nebraska, kde se má setkat s guvernérem i s představiteli národní gardy. Informoval o tom odbor komunikace prezidentské kanceláře. Americká technologická firma Anthropic uvádí, že odhalila a zablokovala několik pokusů zneužití modely umělé inteligence k vývoji biologických zbraní. Mluví celkem o 6 takových případech. Společnost je popsala v rozsáhlé zprávě, která shrnuje nejzávažnější letošní incidenty spojené s jejími modely Claude. A teď sport. Z nominace českých tenistů na kvalifikační utkání Davisova poháru proti Spojeným státům vypadl Tomáš Macháč, nahradil ho deblista Adam Pavlásek. V týmu, který oznámil kapitán Tomáš Berdych, jsou dál Patrik Rykl, Jiří Lehečka, Jakub Menšík a Vít Kopřiva. Byl o postup na finálový turnaj se hraje 18. a 19. září v pražské Odvojka aréně. České tenistky pro finále byly Žán King Cupu doplnila Sára Bělek. A na závěr pozvání do Plzně. Náměstí republiky patří celý dnešní den vědě, stánky tam od 8 hodin ráno do 6 hodin večer postavila Západočeská univerzita a program připravili všechny její fakulty, tedy 9. Organizátoři slibují, že se nemá jen koukat, ale zkoušet, takže si každý může vědu vyzkoušet na vlastní kůži.

0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze zataženo a 19 stupňů, Brně deštivo a 13, Ostravě deštivo a 12. Do večera bude zatažena. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 12 stupňů. Zítra v sobotu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. Foukat bude slabý západní vítr. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rostylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Počasí bychom měli a teď se pojďme podívat, co se děje na silnicích.
0: Dopravní servis.
1: A teď honem k dopravě. Praha dnes odpoledne zažívá pravou nehodovou smršť. Před chvílí došlo k nehodě v ulici Solická, provoz tam jede jen se zvýšenou opatrností. Na trase mezi Prahou a Strakonicemi kolem 5. kilometru je po nehodě komunikace dokonce dočasně uzavřená, počítejte tam s objížďkou. Nehoda se stala i v ulici u Lihovaru, kde se střetl autobus s osobním autem, provoz je omezený. A mimo Prahu hlásíme nehodu motocyklu na silnici I38 u obce Hladov na Jihlavsku, i tam prosím opatrně kolem místa nehody. Z omezení na silnicích upozorním na křižovatku dálnic D1 a D2 u Brna, kde pokračuje přestavba a tvoří se tam kolony, počítejte s tím až do poloviny října. Kolem stavby D3 u Kaplice jsou dál uzavřené silnice třetích tříd směrem k rakouským hranicím, a to až do konce listopadu. Na dálnicích jinak žádné mimořádné komplikace nehlásíme, jsou sjízdné bez omezení. To bylo dopravní zpravodajství za Čet Rádio Honza. Hezké odpoledne za volantem.
2: Tohle je Čet Rádio.

0: Krátké zprávy.
1: U mikrofonu Honza, pěkně vás vítám. Pojďme na to nejdůležitější. Poskytování spotřebitelských půjček bude přísnější, novelu schválila sněmovna. Evropská komise dá Ukrajině další miliardy na protivzdušnou obranu, munici a drony. Německu čelí obžalobě 7 členů Hamásu. Prezident Petr Pavel zamíří do New Yorku na valné shromáždění OSN. Společnost Anthropic hlásí, že zabránila zneužití umělé inteligence k vývoji biologických zbraní. Ve sportu se změnila česká nominace na Davisův pohár. A na závěr zveme na vědu pod otevřeným nebem v Plzni.

0: Počasí.
1: A teď už počasí. Aktuálně v Praze zataženo a 19 stupňů, v Brně deštivo a 14, v Ostravě deštivo a 12. Do večera bude zataženo. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 12 stupňů. Zítra v sobotu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. Foukat bude slabý západní vítr. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A výhled na další dny, neděli a v pondělí deštivo, teploty mezi 20 a 22 stupni, úterý mlhavo, teploty kolem 23, ve středu a ve čtvrtek zataženo, teploty kolem 18. A jak to vypadá na silnicích? Se dozvíte hned teď v dopravním servisu.
0: Dopravní servis.
1: A teď honem k dopravě. Praha dnes odpoledne zažívá pravou nehodovou smršť. Před chvílí došlo k nehodě v ulici Solická, provoz tam jede jen se zvýšenou opatrností. Na trase mezi Prahou a Strakonicemi, kolem 5. kilometru, je po nehodě komunikace dokonce dočasně uzavřená, počítejte tam s objížďkou. Nehoda se stala i v ulici u Lihovaru, kde se střetl autobus s osobním autem, provoz je omezený. A mimo Prahu hlásíme nehodu motocyklu na silnici I38 u obce Hladov na Jihlavsku, i tam prosím opatrně kolem místa nehody. Z omezení na silnicích upozorním na křižovatku dálnic D1 a D2 u Brna, kde pokračuje přestavba a tvoří se tam kolony, počítejte s tím až do poloviny října. Kolem stavby D3 u Kaplice jsou dál uzavřené silnice 3. tříd směrem k rakouským hranicím, a to až do konce listopadu. Na dálnicích jinak žádné mimořádné komplikace nehlásíme, jsou sjízdné bez omezení. To bylo dopravní zpravodajství za Čet Rádio Honza. Hezké odpoledne za volantem. Čet
0: Rádio. Čet Rádio. Čet Rádio.

0: Dobré odpoledne všem, tady Čet Rádio, Bucipal a Vlasta a je 16.40.
1: Ty se tváříš, jako bys zase celou noc přemýšlel nad nějakou blbostí, kterou nám tu za chvíli vybalíš.
0: Nepřemýšlel jsem, jenom jsem si to přečetl. A venku je pořád to zataženo, 19 stupňů, nic se nezměnilo.
1: Jasně, počasí jak přes kopírák. Tak jsem s tou blbostí.
0: Víš, že lenochod dokáže zadržet dech skoro na půl hodiny a to je déle než delfín?
1: Ne, to si vymýšlíš. Lenochod se sotva hýbe, natož aby dělal potápěčský rekordy.
0: Právě proto. On se skoro nehýbe, takže spotřebuje málo kyslíku, srdce mu tluká pomalu a tak vydrží pod hladinou déle než savec, co má metabolismus jako závodní auto.
1: Počkat, lenochodi vůbec plavou. Já je měla za suchozemský povaleče.
0: Plavou a docela obstojně prý dokonce líp, než lezou po stromě.
1: To je fakt divný, aby něco, co se sotva hne, bylo ve vodě šikovnější než na souši.
0: No jo, příroda si z nás dělá legraci.
1: Já bych to teda delfínům nevěřila. Oni si tu rychlost prodávají jako svoji vizitku a teď mi tvrdíš, že je trumf lenochod.
0: Rychlost jo, ale nevytrvalost pod vodou. Delfín musí nahoru pro vzduch mnohem častěji, protože jede na plný obrátky.
1: HM, tomu se mi pořád nechce věřit, ale budiš, dneska ti to nechám.
0: Vidíš a příště tě přesvědčím i o tom mravenci, co unese víc, než sám váží.
1: To si nech na jindy, protože za chvíli je 17 hodin a s nima zprávy Čet Rádia.
0: A za hodinu jedeme dál, klidně se k tomu lenochodovi ještě vrátíme, jestli mě Vlasta nechá.
1: Uvidíme. Tak si zatím pusťte tohle a nechte se pomalu unášet jako ten lenochod ve vodě.
2: Čet Rádio! Čet Rádio! Čet Rádio!

0: Je 17 hodin.
1: Dobré odpoledne, u mikrofonu Honza a před vámi jsou zprávy Čet rádia. Ve zprávách dnes. Sněmovna zpřísnila pravidla pro spotřebitelské úvěry i jejich reklamu. Evropská komise uvolnila miliardy eur na obranný materiál pro Ukrajinu. Německá prokuratura obžalovala 7 mužů, kteří měli chystat útoky pro Hamás. Německá federální prokuratura podala obžalobu na 7 mužů, které považuje za členy palestinského teroristického hnutí Hamás. Podle obžaloby obstarávali zbraně pro útoky na izraelské a židovské cíle v Německu a v Rakousku. Jeden z obžalovaných, označovaný jako Burhan, byl podle prokuratury zadržen německou policií loni v listopadu, a to po příjezdu z Česka. Evropská komise uvolnila pro Ukrajinu další velkou částku na nákup obranného materiálu. Jde o víc než 6 miliard eur, v přepočtu přibližně 147 miliard korun. Peníze mají jít na protivzdušnou a protiraketovou obranu, na munici a na drony. Kyjev z nich může nakoupit i rakety pro systémy Patriot. Prostředky pocházejí z velké unijní půjčky pro Ukrajinu. Prezident Petr Pavel odletí příští neděli v čele české delegace do Spojených států na valné shromáždění Organizace spojených národů. V New Yorku plánuje řadu schůzek se státníky a ve středu přednese národní projev. Stupak uzavře ve státě Nebraska, kde se má setkat s guvernérem i s představiteli národní gardy. Informoval o tom odbor komunikace prezidentské kanceláře. Americká technologická firma Anthropic uvádí, že odhalila a zablokovala několik pokusů zneužití její modely umělé inteligence k vývoji biologických zbraní. Mluví celkem o 6 takových případech. Společnost je popsala v rozsáhlé zprávě, která shrnuje nejzávažnější letošní incidenty spojené s jejími modely Claude. Půjčit si peníze bude mít v Česku jasnější pravidla. Sněmovna schválila novelu, podle které roční procentní sazba nákladů u vyšších úvěrů nesmí přesáhnout 4x lípu sazby České národní banky zvýšený o 8 procentních bodů. Opoziční občanští demokraté chtěli hranici mírnější, tedy 5x, ale neuspěli. Změna se dotkne i reklamy, ta už nebude smět lidem naznačovat, že si půjčkou zlepší svou finanční situaci. A teď sport. Znaminace českých tenistů na kvalifikační utkání Davisova poháru proti Spojeným státům vypadl Tomáš Macháč, nahradil ho deblista Adam Pavlásek. Týmu, který oznámil kapitán Tomáš Berdych, jsou dál Patrik Rykl, Jiří Lehečka, Jakub Menšík a Vítko Přiva. O postup na finálový turnaj se hraje 18. a 19. září v pražské Odvojka aréně. České tenistky pro finále byly Jean King Cupu doplnila Sára Bílek. A na závěr pozvání do Plzně. Náměstí republiky patří celý dnešní den vědě, stánky tam od 8 hodin ráno do 6 hodin večer postavila Západočeská univerzita a program připravili všechny její fakulty, tedy 9. Organizátoři slibují, že se nemá jen koukat, ale zkoušet, takže si každý může vědu vyzkoušet na vlastní kůži.

0: počasí.
1: Aktuálně v Praze zataženo a 19 stupňů, Brně zataženo a 14, v Ostravě deštivo a 12. Do večera bude zatažena. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 12 stupňů. Zítra v sobotu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. Poukat bude slabý západní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A od obohy rovnou na silnice následuje dopravní servis Četrádia. Četrádio.
0: Dopravní servis.
1: Rovnou k dopravě. Nehod je dnes odpoledne opravdu hodně. V Praze se to týká Černokostelecké a Libušské ulice. Na obou místech došlo před chvílí k nehodě a provoz je tam jen se zvýšenou opatrností. Na jižní Moravě bourá auto s motorkou u Kuřemy na Křížkovského ulici, tam právě probíhá vyšetřování. Ve Vnorovech na Hodonínsku je po nehodě osobního a nákladního auta provoz veden kyvadlově jedním pruhem, na místě zasahují záchranné složky. A pozor na déšť, u Starého Města na Uherskohradišť zkusilo auto kvůli akvaplanímu do příkopu. Z omezení připomínám hlavně Brno, kde na křížení dálnic D1 a D2 pokračuje přestavba křižovatky. V místě se tvoří kolony a potrvá to do října příštího roku. V Praze zase dál probíhá oprava Libeňského mostu. Omezení tam zůstávají v platnosti až do konce roku 2027. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Hezké páteční odpoledne za sebe přeje Honza a Čet Rádia.

0: Krátké zprávy.
1: Já jsem Honza a mám pro vás přehled zpráv. Teď je přehled toho nejdůležitějšího. Poskytování spotřebitelských půjček bude přísnější, novelu schválila sněmovna. Evropská komise dá Ukrajině další miliardy na protivzdušnou obranu, munici a drony. Německu čelí obžalobě 7 členů Hamásu. Prezident Petr Pavel zamíří do New Yorku na valné shromáždění OSN. Společnost Anthropic hlásí, že zabránila zneužití umělé inteligence k vývoji biologických zbraní. Ve sportu se změnila česká nominace na Davisův pohár. A na závěr zveme na vědu pod otevřeným nebem v Plzni.

0: počasí.
1: Tak jak to venku vypadá? Aktuálně v Praze zataženo a 19 stupňů, Brně zataženo a 14, v Ostravě deštivo a 12. Do večera bude zataženo. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 12 stupňů. Zítra v sobotu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. Foukat bude slabý západní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rostelové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A výhled na další dny, neděli a v pondělí deštivo, teploty mezi 20 a 22 stupni, úterý mlhavo, teploty kolem 23, ve středu a ve čtvrtek zataženo, teploty kolem 18. Tolik počasí a rovnou se podíváme na silnice.
0: Dopravní servis.
1: Rovnou v dopravě. Nehod je dnes odpoledne opravdu hodně. V Praze se to týká Černokostelecké a Libušské ulice. Na obou místech došlo před chvílí k nehodě a provoz je tam jen se zvýšenou opatrností. Na jižní Moravě bourá auto s motorkou u Kuřemy na Křížkovského ulici, tam právě probíhá vyšetřování. Ve Vnorovech na Hodonínsku je po nehodě osobního a nákladního auta provoz veden Kyvadlově jedním pruhem, na místě zasahují záchranné složky. A pozor na déšť, u Starého Města na Uherskohradišť zkusilo auto kvůli akvaplaningu do příkopu. Z omezení připomínám hlavně Brno, kde na křížení dálnic D1 a D2 pokračuje přestavba křižovatky. V místě se tvoří kolony a potrvá to do října příštího roku. V Praze zase dál probíhá oprava Libeňského mostu. Omezení tam zůstávají v platnosti až do konce roku 2027. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Hezké páteční odpoledne za sebe přeje Honza a Čet Rádio.
2: Čet Rádio!

0: Já furt nemůžu uvěřit, že jsi to klíčový vzal, otočil se a jel domů pro to náhradní, místo abys mi zavolal.
1: No a co, bylo to blíž, než čekat, až dorazíš ty. Dobrý podvečer všem, tady Čet Rádio, Pucipal a Vlasta.
0: Je 17.40 a venku pořád ta stejná deka, 19 stupňů, zataženo, žádná změna.
1: Zítra prej má vylézt na 23, tak uvidíme, jestli to nebe konečně něco udělá.
0: Tak co si mi chtěl celou dobu povídat, než jsme se zamotali do toho klíčku?
1: No, v tom bulletinu byla zpráva, že v Plzni dneska mají na náměstí celý den vědu. 9 fakult tam postavilo stánky, od rána do večera.
0: Fakt. A co se tam vlastně dělá, jenom stojí a koukají na plakáty?
1: Prej se má hlavně zkoušet. Jestli to člověk má osát vlastní rukou, nejenom poslouchat přednášku.
0: To se mi líbí. Já bych se jako malá u nějakého pokusu se sirkama a octem bavila líp než v lavici.
1: No jo, mě zase bavila fyzika, dokud jsme nezačali počítat a pak jsem to vzdal.
0: Ty jsi vzdal spoustu věcí, Bucifale, ale u té zahrádky vydržíš, tak to asi šlo o motivaci.
1: Možná. Každopádně bych tam klidně zajel, jenom aby viděl, co si mladí vymysleli, ať se člověk necítí tak zpátečnicky.
0: Tak jeď, akorát nezapomeň klíčky, ať zas nejezdíš pro ně dvakrát.
1: Sypiš, že si je dám hned k Lucerně, ať vím, kde jsou, a pak ti budu vyprávět, jak to tam vypadalo, protože si myslím, že by tam mohli mít i něco s elektřinou a to mě vždycky bavilo, jak se ty dráty.
0: Dobře, ale teď dost, protože v 6 hodin jsou zprávy Čet Rádia a my tu ještě máme něco pustit.
1: Jo, teď hudba a o té Plzni si klidně povíme víc, až se vrátíme.

0: Je 18 hodin.
1: Dobrý večer, u mikrofonu Honza a začínají zprávy Čet rádia. Hlavní události v kostce. Sněmovna zpřísnila pravidla pro spotřebitelské úvěry i jejich reklamu. Evropská komise uvolnila miliardy eur na obranný materiál pro Ukrajinu. Německá prokuratura obžalovala 7 mužů, kteří měli chystat útoky pro Hamás. Německá federální prokuratura podala obžalobu na 7 mužů, které považuje za členy palestinského teroristického hnutí Hamás. Podle obžaloby obstarávali zbraně pro útoky na izraelské a židovské cíle v Německu a v Rakousku. Jeden z obžalovaných, označovaný jako Burhan, byl podle prokuratury zadržen německou policií loni v listopadu, a to po příjezdu z Česka. Půjčit si peníze bude mít v Česku jasnější pravidla. Sněmovna schválila novelu, podle které roční procentní sazba nákladů u vyšších úvěrů nesmí přesáhnout 4x lípu sazby České národní banky zvýšený o 8 procentních bodů. Opoziční občanští demokraté chtěli hranici mírnější, tedy 5x, ale neuspěli. Změna se dotkne i reklamy, ta už nebude smět lidem naznačovat, že si půjčkou zlepší svou finanční situaci. Americká technologická firma Anthropic uvádí, že odhalila a zablokovala několik pokusů zneužít její modely umělé inteligence k vývoji biologických zbraní. Mluví celkem o 6 takových případech. Společnost je popsala v rozsáhlé zprávě, která shrnuje nejzávažnější letošní incidenty spojené s jejími modely Claude. Prezident Petr Pavel odletí příští neděli v čele české delegace do Spojených států na valné shromáždění Organizace spojených národů. V New Yorku plánuje řadu schůzek se státníky a ve středu přednese národní projev. Stupak uzavře ve státě Nebraska, kde se má setkat s guvernérem i s představiteli národní gardy. Informoval o tom odbor komunikace prezidentské kanceláře. Evropská komise uvolnila pro Ukrajinu další velkou částku na nákup obranného materiálu. Jde o víc než 6 miliard eur, v přepočtu přibližně 147 miliard korun. Peníze mají jít na protivzdušnou a protiraketovou obranu, na munici a na drony. Kyjev z nich může nakoupit i rakety pro systémy Patriot. Prostředky pocházejí z velké unijní půjčky pro Ukrajinu. A teď sport. Z nominace českých tenistů na kvalifikační utkání Davisova poháru proti Spojeným státům vypadl Tomáš Macháč, nahradil ho deblista Adam Pavlásek. V týmu, který oznámil kapitán Tomáš Berdych, jsou dál Patrik Rykl, Jiří Lehečka, Jakub Menšík a Vít Kopřiva. Byl o postup na finálový turnaj se hraje 18. a 19. září v pražské Odvojka aréně. České tenistky pro finále byly Jean King Cupu doplnila Sára Bílek. A na závěr pozvání do Plzně. Náměstí republiky patří celý dnešní den vědě, stánky tam od 8 hodin ráno do 6 hodin večer postavila Západočeská univerzita a program připravili všechny její fakulty, tedy 9. Organizátoři slibují, že se nemá jen koukat, ale zkoušet, takže si každý může vědu vyzkoušet na vlastní kůži.

0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze zataženo a 19 stupňů, v Brně zataženo a 14, v Ostravě deštivo a 12. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 12 stupňů. Zítra v sobotu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. Foukat bude slabý západní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rostelové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A tím počasí končí. Klidný večer a dobrou náladu přeje Honza.

0: Příběh dne.
1: Představte si dívku, které lékaři v 50. letech předpovídali, že nikdy nebude mluvit ani žít samostatně. Jmenovala se Temple Grandinová a měla autismus v době, kdy tomuto slovu skoro nikdo nerozuměl. Svět kolem ní byl plný zvuků a doteků, které ji děsily, a lidé jí často nerozuměli o nic víc než ona jim. Matka se ale rozhodla nevzdat a hledala způsoby, jak dceři pomoci najít místo ve světě. Temple našla útěchu paradoxně u zvířat, protože v jejich chování viděla logiku, kterou u lidí často postrádala. Všimla si, že dobytek se uklidní, projde-li úzkým prohnutým průchodem, který mu brání vidět rozptylující okolí. Tento postřeh přetavila ve vzdělání a nakonec vystudovala doktorát ze zootechniky na Illinoisské univerzitě. Navrhla systémy pro zacházení s hospodářskými zvířaty, které dnes používá polovina dobytčích zařízení ve Spojených státech. Její řešení snížila stres zvířat i nehodovost lidí obsluhujících tato zařízení. Stala se profesorkou na Kolorecké státní univerzitě a jednou z nejvlivnějších hlasů, které změnily pohled veřejnosti na autismus. Dnes se o ní mluví jako o ženě, která dokázala, že jinakost může být klíčem k porozumění, jež ostatním uniká. Její příběh nám připomíná, že to, co nás dělá odlišnými, může být přesně tím darem, který svět potřebuje.

0: Počasí.
1: Příjemný večer. Tady Honza od počasí, mrkneme, jestli si máte brát deštník i zítra. Aktuálně v Praze zataženo a 19 stupňů, v Brně zataženo a 15, v Ostravě deštivo a 12. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 12 stupňů. Zítra v sobotu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. Foukat bude slabý západní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rostelové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Pozítří v neděli bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. A výhled na další dny, v pondělí zataženo, teploty kolem 22, v úterý mlhavo, teploty kolem 24, ve středu přehánky, teploty kolem 19, ve čtvrtek zataženo, teploty kolem 18. A to je vše od oblohy. Příjemný večer s Čet rádiem přeje Honza.

0: že to kafe jsem nakonec vypil studený díky tobě a tvýmu vyprávění.
1: To si nestěžuj, byl to dobrý příběh. Dobrý podvečer všem, tady Vlasta a Bucifal, posloucháte Čet Rádio.
0: A je 18.40 pro ty, co si to malujou do sešitu jako já.
1: Venku pořád to samý, 19 stupňů a zataženo, jako by se nebe rozhodlo, že dneska nic neřeší.
0: No jo, aspoň nemusím zalívat. Tak co jsi mi chtěla povídat, než jsem se zakecal s tím kafem?
1: Že jsem si včera večer pustila Amélii z Montmartru a je mi jasný, co dneska doporučím.
0: Ten francouzský film s tou holkou, co všem něco šťůrá do života?
1: Přesně ten, akorát bych to neřekla tak nelichotivě. Ona vlastně tajně lidem pomáhá, aniž by o tom věděli.
0: AM to zní jako práce pro tebe. Ty taky lidem organizuješ život, aniž se tě kdo ptá.
1: Ty jsi blázen. Ale vážně, je to film, který se koukat pomalu, s čajem nebo bez, a je jedno kolikátý je to zhlédnutí.
0: A komu bys to teda doporučila, kromě sebe?
1: Každému, kdo má rád barevný obrazy a klidný příběh bez honičky. A muzika k tomu je taky bezva, ta harmonika furt zní v hlavě.
0: No tak jo, možná si to dneska pustím taky, místo abych koukal na zprávy z burzy Rajčat.
1: Konečně rozumná volba na večer, Bucifale.
0: 19 zprávy Čet Rádia a teď hudba.

0: Je 19 hodin.
1: Dobrý večer, u mikrofonu Honza a s ním zprávy Čet rádie. Pojďme na to nejdůležitější. Spojené státy si připomínají čtvrtstoletí od teroristických útoků na Světové obchodní centrum. Song v Hongkongu poslal 3 aktivisty na roky do vězení. Sněmovna schválila zákon, díky kterému by měly být výrobky lépe opravitelné. V New Yorku se konala pieta za oběti teroristického útoku na mrakodrapy Světového obchodního centra, od kterého uplynulo 25 let. Památníku dvojčat přišel viceprezident J.D. Vance, starosta města Zohran Mamdání i všichni žijící bývalí prezidenti Spojených států. Prezident Donald Trump v New Yorku nebyl, vystoupil u Pentagonu. Tam zopakoval, že Amerika na 11. září nikdy nezapomene a označil Irán za největšího světového sponzora terorismu. Song v Hongkongu poslal do vězení 3 aktivisty, kteří dlouhé roky organizovali vzpomínkové akce k masakru na pekingském náměstí Nebeského klidu z roku 1989. Tresty se pohybují od 5 do 7 let. Informovala o tom agentura AP. Evropská unie verdikt odsoudila a označila ho za politicky motivovaný. V Norsku zemřela princezna Astrid, starší sestra krále Haralda V. Bylo jí 94 let. O jejím úmrtí informoval podle agentury Reuters norský královský dvor. Astrid odešla jen 2 dny po pohřbu svého bratra, který zesnul na konci srpna. Karlovy Vary, Mariánské lázně a Františkovy lázně slaví 5 let od zápisu na seznam světového dědictví UNESCO. Od pátku do nedělního večera nabídnou prohlídky památek, koncerty i ochutnávky. Podle vedoucího kanceláře hitmana Michala Vinče bude mezi městy jezdit zvláštní lázeňský vlak. Výrobky prodávané na českém trhu mají být v budoucnu šetrnější k přírodě, lépe opravitelné a snáz recyklovatelné. Předpokládá to zákon o ekodesignu udržitelných výrobků, který navazuje na evropské předpisy. Sněmovna ho podpořila hlasy 114 ze 122 přítomných poslanců. A teď sport. Mistr světa Jakub Krejčí uzavřel světový pohár vodních slalomářů 4. místem v závodě kajakářů ve finále ve španělském La Seu d'Urgel. V celkovém hodnocení seriálu obsadil 3. příčku. Jiřímu Prskavcovi ani Antonínu Přindyšovi se závod nevydařil. A na závěr něco milého z Křelouče. U domova u fontány otevřeli park vzpomínek, kde návštěvníci najdou třeba židle jako ze školních lavic nebo kuličkovou dráhu. Retroprvky mají seniorům s demencí připomínat dětství, které si často pamatují lépe než včerejší den. Park je bezpečný pro klienty domova, ale otevřený i lidem z okolí, aby se tam potkávali.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze polojasno a 19 stupňů, Brně zataženo a 15, v Ostravě deštivo a 12. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 12 stupňů. Zítra v sobotu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. Poukat bude slabý západní vítr. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Tolik večerní předpověď. Odpočíňte si a mějte se krásně, zdraví Honza.

ráno milí čumíci. V řadě za sebou tři čumíci jdou, ťápají si v blátě cestou necestou.

0: počasí.
1: Dobrý večer s Čet rádiem. Za u počasí tak se podíváme, co nás čeká v noci a zítra. Aktuálně v Praze polojasno a 18 stupňů, v Brně zataženo a 15, v Ostravě deštivo a 12. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 12 stupňů. Zítra v sobotu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. Foukat bude slabý západní vítr. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Pozítří v neděli bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 19 stupňů. A výhled na další dny, v pondělí zataženo, teploty kolem 22, úterý mlhavo, teploty kolem 24, ve středu přehánky, teploty kolem 19, ve čtvrtek zataženo, teploty kolem 18. Tolik počasí. Užijte si večer podle svých představ, zdraví váš Honza.

0: Tak dobrý večer všem, tady Vlasta a Bucifal. Posloucháte Čet Rádio a je 19.40.
1: Ty se tváříš, jako bys mi chtěla hned začít vyčítat, že jsem si přines další hrnek kafe.
0: No a nevyčítám, akorát to je asi tak pátej dneska, viď?
1: Čtvrtý. A venku je 18 stupňů polojasno, docela příjemný večer na tu kávu.
0: Tak jo, spokojený člověk, kafe v ruce, svět v pořádku. Co si mi dneska přines za téma?
1: Znáš ostrov Poveglia mezi Benátkami a Lidem?
0: Neznám. Zní to jako něco z pohádky.
1: Víš, jako z hororu. Za morových ran tam vozili nemocní, aby je izolovali od zbytku Benátek a hodně jich tam prej rovnou spálili.
0: To je hnusný.
1: A potom tam v minulém století postavili blázinec, který fungoval skoro 50 let, než ho zavřeli.
0: Co je na tomto tajemný, kromě toho, že to zní děsivě samo o sobě?
1: Prej tam prst z půdy obsahuje tolik popela z těch spálených těl, že se ostrov dneska nesmí volně navštěvovat. Patří soukromníkovi a je oplocený.
0: Fakt. Tak to bych tam teda dobrovolně nešla, ani na tu kávu.
1: Italové mu říkají nejstrašidelnější ostrov na světě a rybáři se prej dodnes bojí tam kolem plout v noci.
0: HM, to je fakt jiná atmosféra než ty Benátky s gondolama.
1: No jo, kousek od turistického ráje a najednou tohle.
0: Zítra prej má být zataženo a klidně 22 stupňů, tak nevím, co si vzít na sebe, jestli bundu nebo tričko.
1: Vem si obojí ráno 12, odpoledne 22, to je pěkná houpačka.
0: Tak jo, za chvíli ve 20 hodin zprávy Čet Rádia, a než se tam dostaneme, dáme vám ještě něco k poslechu.
1: Ať vám ten večer zní líp než historky o Benátském ostrově, tak pojďme na hudbu.

0: je 20 hodin.
1: Pěkný večer vám přeji, od mikrofonu vás zdraví Honza a začínají zprávy ČT Rádie. A tady jsou hlavní titulky. Spojené státy si připomínají čtvrtstoletí od teroristických útoků na Světové obchodní centrum. Soud v Hongkongu poslal 3 aktivisty na roky do vězení. Sněmovna schválila zákon, díky kterému by měly být výrobky lépe opravitelné. V Norsku zemřela princezna Astrid, starší sestra krále Haralda V. Bylo jí 94 let. O jejím úmrtí informoval podle agentury Reuters norský královský dvor. Astrid odešla jen 2 dny po pohřbu svého bratra, který zesnul na konci srpna. Soud v Hongkongu poslal do vězení 3 aktivisty, kteří dlouhé roky organizovali vzpomínkové akce k masakru na pekinském náměstí nebeského klidu z roku 1989. Tresty se pohybují od 5 do 7 let. Informovala o tom agentura AP. Evropská unie verdikt odsoudila a označila ho za politicky motivovaný. Výrobky prodávané na českém trhu mají být v budoucnu šetrnější k přírodě, lépe opravitelné a snáz recyklovatelné. Předpokládá to zákon o ekodesignu udržitelných výrobků, který navazuje na evropské předpisy. Sněmovna ho podpořila hlasy 114 ze 122 přítomných poslanců. Karlovy Vary, Mariánské lázně a Františkovy lázně slaví 5 let od zápisu na seznam světového dědictví UNESCO. Od pátku do nedělního večera nabídnou prohlídky památek, koncerty i ochutnávky. Podle vedoucího kanceláře hejtmana Michala Vinče bude mezi městy jezdit zvláštní lázeňský vlak. V New Yorku se konala pieta za oběti teroristického útoku na mrakodrapy Světového obchodního centra, od kterého uplynulo 25 let. Památníku dvojčat přišel viceprezident J.D. Vance, starosta města Zohran Mamdání i všichni žijící bývalí prezidenti Spojených států. Prezident Donald Trump v New Yorku nebyl, vystoupil u Pentagonu. Tam zopakoval, že Amerika na 11. září nikdy nezapomene a označil Irán za největšího světového sponzora terorismu. A teď sport. Mistr světa Jakub Krejčí uzavřel světový pohár vodních slalomářů 4. místem v závodě kajakářů ve finále ve španělském Lasou de Urgel. V celkovém hodnocení seriálu obsadil 3. příčku. Jiřímu Proskavcovi ani Antonínu Přindyšovi se závod nevydařil. A na závěr něco milého z Přelouče. U domova u fontány otevřeli park vzpomínek, kde návštěvníci najdou třeba židle jako ze školních lavic nebo kuličkovou dráhu. Retroprvky mají seniorům s demencí připomínat dětství, které si často pamatují lépe než včerejší den. Park je bezpečný pro klienty domova, ale otevřený i lidem z okolí, aby se tam potkávali.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze polojasno a 18 stupňů, v Brně polojasno a 15, v Ostravě deštivo a 12. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 12 stupňů. Zítra v sobotu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. Foukat bude slabý západní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rostelové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. To je z počasí vše. Příjemný večer, posluchači, váš Honza.

Počasí. Večer Účet rádia a Honza k němu přidává, jak bude v noci a zítra. Aktuálně v Praze polojasno a 18 stupňů, v Brně polojasno a 14, v Ostravě deštivo a 12. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 12 stupňů. Zítra v sobotu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. Poukat bude slabý západní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Pozítří v neděli bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 19 stupňů. A výhled na další dny, pondělí zataženo, teploty kolem 22, úterý mohavo, teploty kolem 24, ve středu přehánky, teploty kolem 19, ve čtvrtek zataženo, teploty kolem 18. A to je vše od oblohy. Příjemný večer s Čet rádiem přeje Honza.

Máš otevřený rány, co se hojí, tvojí krev i tělo přijímám od obojí. Stejný lidi se soumrakem mají.

0: Je 21 hodin.
1: Dobrý večer, jmenuji se Honza a jsem připravený nabídnout vám zprávy Čet rádia. Hlavní události v kostce. Spojené státy si připomínají čtvrtstoletí od teroristických útoků na světové obchodní centrum. Soud v Hongkongu poslal 3 aktivisty na roky do vězení. Sněmovna schválila zákon, díky kterému by měly být výrobky lépe opravitelné. Výrobky prodávané na českém trhu mají být v budoucnu šetrnější k přírodě, lépe opravitelné a snáz recyklovatelné. Předpokládá to zákon o ekodesignu udržitelných výrobků, který navazuje na evropské předpisy. Sněmovna ho podpořila hlasy 114 ze 122 přítomných poslanců. V New Yorku se konala pieta za oběti teroristického útoku na mrakodrapy Světového obchodního centra, od kterého uplynulo 25 let. V památníku dvojčat přišel viceprezident J.D. Vance, starosta města Zohran Mamdání i všichni žijící bývalí prezidenti Spojených států. Prezident Donald Trump v New Yorku nebyl, vystoupil u Pentagonu. Tam zopakoval, že Amerika na 11. září nikdy nezapomene a označil Irán za největšího světového sponzora terorismu. Soud v Hongkongu poslal do vězení 3 aktivisty, kteří dlouhé roky organizovali vzpomínkové akce k masakru na pekinském náměstí Nebeského klidu z roku 1989. Tresty se pohybují od 5 do 7 let. Informovala o tom agentura AP. Evropská unie verdikt odsoudila a označila ho za politicky motivovaný. Karlovy Vary, Mariánské lázně a Františkovy lázně slaví 5 let od zápisu na seznam světového dědictví UNESCO. Od pátku do nedělního večera nabídnou prohlídky památek, koncerty i ochutnávky. Podle vedoucího kanceláře hejtmana Michala Vinče bude mezi městy jezdit zvláštní lázeňský vlak. V Norsku zemřela princezna Astrid, starší sestra krále Haralda V. Bylo jí 94 let. O jejím úmrtí informoval podle agentury Reuters norský královský dvůr. Astrid odešla jen 2 dny po pohřbu svého bratra, který zesnul na konci srpna. A teď sport. Mistr světa Jakub Krejčí uzavřel světový pohár vodních slalomářů 4. místem v závodě kajakářů ve finále ve španělském Lasou de Urgel. V celkovém hodnocení seriálu obsadil 3. příčku. Jiřímu Prskavcovi ani Antonínu Přindyšovi se závod nevydařil. A na závěr něco milého z Křelouče. U domova u fontány otevřeli park vzpomínek, kde návštěvníci najdou třeba židle jako ze školních lavic nebo půjčkovou dráhu. Retroprvky mají seniorům s demencí připomínat dětství, které si často pamatují lépe než včerejší den. Park je bezpečný pro klienty domova, ale otevřený i lidem z okolí, aby se tam potkávali.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze polojasno a 18 stupňů, Brně polojasno a 14, Ostravě zataženo a 12. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 12 stupňů. Zítra v sobotu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. Foukat bude slabý západní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rostelové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. To je z počasí všechno. Klidný večer a pohodu s Čet rádiem vám přeje Honza.

0: Pranostika.
1: Zítřejší sobota 12. září nemá k tomuto konkrétnímu dni žádnou zvlášť proslulou pranostiku, a tak se podíváme na moudrost vážící se k celému tomuto podzimnímu období. Staří lidé říkávali, že poletuje-li v těchto dnech babí léto, tedy jemné stříbrné pavučinky ve vzduchu, bývá to znamením ještě několika pěkných a slunečných dnů, než se počasí definitivně obrátí k podzimu. Zítřejší obloha nám ale spíš babí léto upře, protože bude zataženo, byť srážky nejsou příliš pravděpodobné, jen 3%. Teploty se budou pohybovat od 12 do 22 stupňů, takže odpoledne může být docela příjemně, i když sluníčko se asi příliš ukazovat nebude. Pavučinky si tedy možná zítra užijeme jen v duchu, ale i tak přeji, ať je sobota klidná a příjemná. Nyní vám ale přeji hezký zbytek večera a klidný spánek, krásné sny přeje Vlasta.

0: počasí.
1: Dobrý večer. Zajetu z večerní předpovědí noc i zítřek v jednom balení. Aktuálně v Praze polojasno a 17 stupňů, v Brně polojasno a 13, v Ostravě zataženo a 11. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 12 stupňů. Zítra v sobotu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. Foukat bude slabý západní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rostelové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Pozítří v neděli bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 19 stupňů. A výhled na další dny, v pondělí zataženo, teploty kolem 22, v úterý mlhavo, teploty kolem 24, ve středu přehánky, teploty kolem 19, ve čtvrtek zataženo, teploty kolem 18. Počasí máme za sebou. Hezký večer, posluchači, váš Honza z Čet rádia.

0: Je 22 hodin.
1: Dobrý večer, od mikrofonu vás zdraví Honza a vítejte u zpráv Četrádia. O čem se dnes mluví? Evropská komise zastavila proplácení části dotací pro Agrofert. Fond je ale dál vyplácí. Česko ubývá, za první pololetí přišlo o tisíce obyvatel. Americká firma Anthropic zmařila pokusy zneužít umělou inteligenci k vývoji biologických zbraní. Americká technologická společnost Anthropic oznámila, že odhalila a zastavila několik pokusů zneužít její modely umělé inteligence k vývoji biologických zbraní. Popsala to v rozsáhlé zprávě o bezpečnosti svých systémů. Podle odborníka na informační technologie Josefa Holého, který mluvil pro Radiožurnál, ale firmy ve vývoji zpomalit v podstatě nemohou, protože si sami vyhlásili závody ve zbrojení. Stone v Hongkongu poslal do vězení tři aktivisty, kteří roky organizovali vzpomínkové akce k masakru na pekingském náměstí Nebeského klidu z roku 1989. Tresty se pohybují od 5 do 7 let. Informovala o tom agentura Associated Press. Evropská unie rozsudek odsoudila a označila ho za politicky motivovaný. Americký prezident Donald Trump pustil u Pentagonu památku obětí teroristických útoků z 11. září roku 2001. Takže Spojené státy na tento den nikdy nezapomenou a že právě proto dnes bojují. Válku proti teroru označil za neúplně bezchybnou, ale za odplatu. Zopakoval také, že Irán je podle něj největším světovým sponzorem terorismu a že američtí vojáci dělají všechno proto, aby nikdy nezískal jadernou zbraň. Evropská komise pozastavila Česku proplácení části dotací, které míří do holdingu Agrofert. Důvodem je možný střet zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Státní zemědělský intervenční fond ale firmám z holdingu peníze posílá dál. V debatě pro a proti to komentovala europoslankyně Veronika Vrecionová z ODS. Podle níž je pozice Česka výrazně oslabená, zatímco její kolega Ondřej Knotek z hnutí ANO tvrdí, že se situace samotné České republiky vůbec nedotkne. Česku ubývají lidé. Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu se za první pololetí letošního roku počet obyvatel snížil o víc než 12 000, protože zemřelo víc lidí, než se narodilo. Propad nedokázal vyrovnat ani příchod cizinců. Sociolog Tomáš Kostalecký z Akademie věd pro Radiožurnál vysvětluje, že migrantů je dnes méně a přirozený úbytek tak už nevykompenzují. A teď sport. Tenistka Kateřina Siniaková vyhrála s Američankou Taylor Townsendovou čtyřhru na US Open. Získala tak 12. grandslamový titul v ženských dvojicích a celkově i s mixem 13. Nasazené jedničky v pátečním finále porazili domácí pár Robin Montegomeryová a Ashlyn Kreckerová a zkompletovali společný kariérní Grand Slam. Čeští volejbalisté vstoupili do mistrovství Evropy výhrou. Moderně zdolali Řecko 3-1 na sety, nejvíc bodů nazbíral Univerzál Marek Šatola. Dalším soupeřem národního týmu bude Švédsko. A na závěr něco milého z Přelouče. U domova u fontány tam otevřeli park vzpomínek, který je určený hlavně seniorům s demencí. Najdete v něm židle jako ze školních lavic nebo kuličkovou drávu, protože retroprotky pomáhají vyvolat vzpomínky na dětství, na které si klienti často pamatují lépe než na včerejší den. Park je bezpečný pro pohyb obyvatel domova, ale zůstává otevřený i veřejnosti, aby se tam seniori potkávali s lidmi z okolí.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze polojasno a 16 stupňů, v Brně polojasno a 12, v Ostravě zataženo a 11. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 11 stupňů. Zítra v sobotu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A to je z předpovědi vše. Hezký večer a klidnou noc, zdraví váš Honza.

0: Počasí.
1: Tady Honza z Čet rádia. Den se nachýlil, pojďme se podívat, jaká bude noc a zítřek. Aktuálně v Praze polojasno a 16 stupňů, v Brně polojasno a 12, v Ostravě zataženo a 11. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 11 stupňů. Zítra v sobotu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rostelové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Pozítří v neděli bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 19 stupňů. A výhled na další dny, pondělí zataženo, teploty kolem 22, úterý mlhavo, teploty kolem 24, ve středu přehánky, teploty kolem 19, ve čtvrtek zataženo, teploty kolem 18. A to je vše. Až půjdete spát, dobrou noc, s Čet rádiem se s vámi loučí Honza.

0: Jet Radio.
1: Je 23 hodin.
2: Příjemný pozdní večer, u mikrofonu Honza a před vámi jsou zprávy Čet rádia. Ve zprávách dnes. Evropská komise zastavila proplácení části dotací pro Agrofert, fond je ale dál vyplácí. Česko ubývá, za první pololetí přišlo o tisíce obyvatel. Americká firma Anthropic zmařila pokusy zneužít umělou inteligenci k vývoji biologických zbraní. Americká technologická společnost Anthropic oznámila, že odhalila a zastavila několik pokusů zneužít její modely umělé inteligence k vývoji biologických zbraní. Popsala to v rozsáhlé zprávě o bezpečnosti svých systémů. Podle odborníka na informační technologie Josefa Holého, který mluvil pro Radiožurnál, ale firmy ve vývoji zpomalit v podstatě nemohou, protože si sami vyhlásili závody ve zbrojení. Česku ubývají lidé. Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu se za první pololetí letošního roku počet obyvatel snížil o víc než 12 tisíc, protože zemřelo víc lidí, než se narodilo. Propad nedokázal vyrovnat ani příchod cizinců. Sociolog Tomáš Kostelecký z Akademie věd pro Radiožurnál vysvětluje, že migrantů je dnes méně a přirozený úbytek tak už nevykompenzují. Evropská komise pozastavila Česku proplácení části dotací, které míří do holdingu Agrofert. Důvodem je možný střet zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Státní zemědělský intervenční fond ale firmám z holdingu peníze posílá dál. V debatě pro a proti to komentovala europoslankyně Veronika Vrecionová z ODS. Podle níž je pozice Česka výrazně oslabená, zatímco její kolega Ondřej Knotek z hnutí ANO tvrdí, že se situace samotné České republiky vůbec nedotkne. Stón v Hongkongu poslal do vězení tři aktivisty, kteří roky organizovali vzpomínkové akce k masakru na pekingském náměstí Nebeského klidu z roku 1989. Tresty se pohybují od 5 do 7 let. Informovala o tom agentura Associated Press. Evropská unie rozsudek odsoudila a označila ho za politicky motivovaný. Americký prezident Donald Trump pustil u Pentagonu památku obětí teroristických útoků z 11. září roku 2001. Že Spojené státy na tento den nikdy nezapomenou a že právě proto dnes bojují. Válku proti teroru označil za neúplně bezchybnou, ale za odplatu. Zopakoval také, že Irán je podle něj největším světovým sponzorem terorismu a že američtí vojáci dělají všechno proto, aby nikdy nezískal jadernou zbraň. A teď sport. Tenistka Kateřina Siniaková vyhrála s Američankou Taylor Townsendovou 4 na US Open. Získala tak 12. grandslamový titul v ženských dvojicích a celkově i s mixem 13. Nasazené jedničky v pátečním finále porazili domácí pár Robin Montegomeryová a Ashlyn Kreckrová a zkompletovali společný kariérní grandslam. Čeští volejbalisté vstoupili do mistrovství Evropy výhrou. Moderně zdolali Řecko 3-1 na sety, nejvíc bodů nazbíral univerzál Marek Šetola. Dalším soupeřem národního týmu bude Švédsko. A na závěr něco milého z Přelouče. U domova u fontány tam otevřeli park vzpomínek, který je určený hlavně seniorům s demencí. Najdete v něm židle jako ze školních lavic nebo kuličkovou drávu, protože retroprotky pomáhají vyvolat vzpomínky na dětství, na které si klienti často pamatují lépe než na včerejší den. Park je bezpečný pro pohyb obyvatel domova, ale zůstává otevřený i veřejnosti, aby se tam seniori potkávali s lidmi z okolí.
1: Počasí.
2: Aktuálně v Praze polojasno a 15 stupňů, v Brně zataženo a 12, v Ostravě polojasno a 11. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 11 stupňů. Zítra v sobotu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Tolik počasí. Klidný večer a zůstaňte s Čet rádiem. Zdraví Honza.

0: počasí.
1: Tady Honza z Čet rádia, poslední dnešní počasí, ať víte, do čeho se ráno probudíte. Aktuálně v Praze polojasno a 14 stupňů, v Brně zataženo a 11, v Ostravě polojasno a 10. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 11 stupňů. Zítra v sobotu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Pozítří v neděli bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 19 stupňů. A výhled na další dny, v pondělí zataženo, teploty kolem 22, v úterý mlhavo, teploty kolem 24, ve středu přehánky, teploty kolem 19, ve čtvrtek zataženo, teploty kolem 18. To bylo noční počasí. Dobrou noc, posluchači, Honza se s vámi loučí do zítřka.

a pořád dokola. Jak historie velí, sjíždíme z kouzavku dějím po prdeli a stále vpřed budovat a ničit. Zarusit každý vlastní názor, co chce klíčit, a poučen historií lidského rodu bez

0: Je půlnoc.
1: Dobrou noc všem, co jste ještě vzhůru. U mikrofonu Honza a tady jsou zprávy Čet rádia. Co byste dnes neměli minout? Evropská komise zastavila proplácení částky dotací pro Agrofert, fond je ale dál vyplácí. Česko ubývá, za první pololetí přišlo o tisíce obyvatel. Americká firma Anthropic zmařila pokusy zneužít umělou inteligenci k vývoji biologických zbraní. Americký prezident Donald Trump pustil u Pentagonu památku obětí teroristických útoků z 11. září roku 2001. Takové, že Spojené státy na tento den nikdy nezapomenou a že právě proto dnes bojují. Válku proti teroru označil za neúplně bezchybnou, ale za odplatu. Zopakoval také, že Irán je podle něj největším světovým sponzorem terorismu a že američtí vojáci dělají všechno proto, aby nikdy nezískal jadernou zbraň. Evropská komise pozastavila Česku proplácení části dotací, které míří do holdingu Agrofert. Důvodem je možný střet zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Státní zemědělský intervenční fond ale firmám z holdingu peníze posílá dál. V debatě pro a proti to komentovala europoslankyně Veronika Vrecionová z ODS. Podle níž je pozice Česka výrazně oslabená, zatímco její kolega Ondřej Knotek z hnutí ANO tvrdí, že se situace samotné České republiky vůbec nedotkne. Česku ubývají lidé. Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu se za první pololetí letošního roku počet obyvatel snížil o víc než 12 tisíc, protože zemřelo víc lidí, než se narodilo. Propad nedokázal vyrovnat ani příchod cizinců. Sociolog Tomáš Kostalecký z Akademie věd pro Radiožurnál vysvětluje, že migrantů je dnes méně a přirozený úbytek tak už nevykompenzují. Stone v Hongkongu poslal do vězení tři aktivisty, kteří roky organizovali vzpomínkové akce k masakru na pekingském náměstí Nebeského klidu z roku 1989. Tresty se pohybují od 5 do 7 let. Informovala o tom agentura Associated Press. Evropská unie rozsudek odsoudila a označila ho za politicky motivovaný. Americká technologická společnost Anthropic oznámila, že odhalila a zastavila několik pokusů zneužít její modely umělé inteligence k vývoji biologických zbraní. Popsala to v rozsáhlé zprávě o bezpečnosti svých systémů. Podle odborníka na informační technologie Josefa Holého, který mluvil pro Radiožurnál, ale firmy ve vývoji zpomalit v podstatě nemohou, protože si sami vyhlásili závody ve zbrojení. A teď sport. Tenistka Kateřina Siniaková vyhrála s Američankou Taylor Townsendovou 4 na US Open. Získala tak 12. Grand Slamový titul v ženských dvojicích a celkově i s mixem 13. Nasazené jedničky v pátečním finále porazili domácí pár Robin Montegomeryová a Ashlyn Kreglerová a zkompletovali společný kariérní Grand Slam. Čeští volejbalisté vstoupili do mistrovství Evropy výhrou. Moderně zdolali Řecko 3-1 na sety, nejvíc bodů nazbíral univerzál Marek Šatola. Dalším soupeřem národního týmu bude Švédsko. A na závěr něco milého z Přelouče. U domova u fontány tam otevřeli park vzpomínek, který je určený hlavně seniorům s demencí. Najdete v něm židle jako ze školních lavic nebo kuličkovou drávu, protože retroprotky pomáhají vyvolat vzpomínky na dětství, na které si klienti často pamatují lépe než na včerejší den. Park je bezpečný pro pohyb obyvatel domova, ale zůstává otevřený i veřejnosti, aby se tam seniori potkávali s lidmi z okolí.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze zataženo a 14 stupňů, v Brně polojasno a 11, v Ostravě polojasno a 10. Do rána bude zataženo a teploty klesnou na 11 stupňů. Dnes v sobotu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. To bylo noční počasí. Čet rádio vám hraje celou noc a Honza se zase brzy ozve.

0: Divadlo Noc.
1: Já jsem chtěl teďka na to, na ten záběr široký, který máš v životě, chtěl jsem se zeptat, že jsi herečka, to znamená, že se musíš zabývat taky nějakým jako nitrem lidským nebo otázkama toho, co se v té duši vlastně děje, že jo? Kolik je tam vrstev, kolik je tam slojí. Sama seš člověk, který je nejednoduchý nebo není takový jako přímočaře čitelný. Máš taky v sobě sama.
2: Bohužel, no.
1: Mnoho nějakých určitě temných jeskyň.
2: Já do dneška nevím, která je ta pravá. Každý den se probudím jako někdo jiný.
1: No, jak tohle to funguje? Víš, já jsem se chtěl zeptat, jako mířím jakoby k tomu alkoholu, k otázce takových těch jako...
2: Jo, jak chlast ti jde.
1: No, jako jak člověk řeší problémy.
2: No, tak
1: jo?
2: Podívej, chlapče, nikdy jsem tím problémy neřešila. Já jsem nepila, jako protože bych si řekla, tak hele, je přede mnou takovýhle problém, tak se na to napiju a uvidím. Já to musím říct takhle. Můj dědeček pocházel ze 3 synů a měli hospodu. Ten nejstarší tu hospodu dostal, jeden dostal nějaký prachy a pořídil si někde hospůdku u Karlštejna. Tam prej to fungovalo tak, že on na kole jel k vlaku, tam vyšli ty výletníci a on říkal, hospoda na rozcestí, co si dáte, kachinku, tohleto, dojděte procházkou, bude připraveno. A mýho dědu na toho už se nějak nedostalo. No a on se jel vyučit do Vídně. A vzal si jako takovej ten mustr, jako že se z něj prostě stane hoteliér a hrozně to bavilo. Skončil teda v hospůdce, v hostivaři, tenkrát v takovým pražským výletním místě. Tu hospůdku nám nevrátili, protože tam už je panelák. Tak mi některý takový lidi říkali, tak si řekni aspoň o pár bytů, víš, toho paneláku a tam, tak to nefunguje. No a můj táta u něj musel pracovat. Takže byl, myslím, docela rád, když byl potom totálně nasazený, protože dědeček si myslím, že byl daleko teda větší jako tyran. A hned teda po té květnové revoluci tatínek se stal prvním tajemníkem ČSM, bych neřekla ČSAD, no prostě toho svazu mládeže, no, tenkrát na Praze 14 a v podstatě tomu dědovi tu hospodu znárodnil. S tím ale, že ten děda díky tomu, že jako dobrovolně ji odevzdal ještě dřív, než musel, tak v té hospodě mohl být do důchodu. A protože tam přece jenom bylo, jako opravdu oni měli to heslo, jako pivo, jako křen, jídlo, jako od maminky, babička dobře vařila, tak u nás, a ještě ten děda měl pocit, jako že není sluha, jo, ale že vlastně on je tady od toho, aby ty zákazníky kultivoval. Víš, takže jakoby vlastně i toho otce naučil nějak jakoby stolovat a u nás od malinka se podával alkohol k jídlu. A to i pro mě. Takže když teda husička, tak zřejmě buď to bylo červené víno nebo malá sklenička piva. No tak já už jsem si jakoby vlastně vybudovala tuhle tu závislost, která ještě navázala na to, že zase jak dědeček, tak babička byli sice abstinenti, ale babičin otec propil a prohrál v kartách 3 statky. A to se tak jakoby tak nevidělo, ten program už se tam tak pomaličku jakoby rozjížděl, do toho jsem byla chudokrevná, takže se kupovalo drahé španělské víno Malaga. To většinou nevydrželo, já jsem dostala skleničku a otec to dopil, že jo, tak to jelo prostě jako rychle. No, a já jsem kolem takový té puberty o ten chlast jakoby velký zájem neměla, protože u nás normálně prostě se pilo. Ale pak mě začaly bavit hospody. První, co bylo, že když já chodila do Michle na gymnázium Ohradní a jakmile řekli, že je zakázaná hospoda u Jaurisů, no tak se tam okamžitě začalo chodit, no přece tam nebudeš cucat limonádu. A druhý, co bylo, že mě, pak jsem se právě dostala do té party takových těch básníků, to byli kluci, kteří prožili 68. rok v 17 až 19 letech a teď nás učili býtníky a tyhle si všechny, no a to se chodilo třeba do Šárky, k Veselíkovi a tam... Ne-

0: potom už nedovedla pít kontrolovaně, víš. Já jsem buď nepila vůbec, anebo jako před popravou. Prostě to už je jedno, co bude zítra, tohleto a všechno a teďkon jako a všichni. Okamžitě se ve mně pozor, probouzela tanečnice, akrobatka, to jsem vylezla vždycky na bar, že jo, na stoly. Dokonce jsem s jedním nejmenovaným aristokratem rozbila dva stoly v divadle na Zábradlí, protože já jsem na něj vyskočila a začala jsem se brala patrola. A kníže skočil za mnou a stůl teda pod náma prask, pak jsme přeskočili na další. To jsem potom musela zaplatit. Ale myslím si, že to za mě zaplatil Petr Lébl. A vlastně jsem se takhle jakoby ventilovala. Jenže s těma dětma to nejde. A ani v tomhle věku už s tou prací to nejde. Dřív bývaly daleko hezčí vlastně ty kocoviny. Mě nebavil Silvestr, ale druhý den, prvního, ty, co právě zůstali, víš, tak takový jenom to uvolnění a to ne to blábolení, ale taková ta svobodička. Tak to už se nedostavovalo, dostavovaly se deprese. No a najednou jsem zjistila, že to není lehký se tomu ubránit. Zvlášť, když kolem sebe, tak ty jsi výjimka, ale a taky jsi mě vlastně mockrát podržel, to si třeba ani neuvědomuješ, jo, při tom natáčení, že najednou jsem tam nebyla jenom já odvykající, která nepila, ale normální duše, který se může napít kdykoliv, protože to s ním nic nedělá a taky si najednou dá v té hospodě zelený čaj a nic se prostě neděje. No a vlastně jako začaly mě štvát dvě závislosti moje. Jedna teda na tom alkoholu a druhá vlastně na pomluvách. Víš? A ty jsem si tak jakoby řekla, že bych mohla odstraňovat. Babička, to mě vždycky, když jsem se uvědomila, mě fascinovalo, že ona si dávala štamprličku ráno na pouzbuzení a pak si dávala šláftruňk, ale toho samýho. A to vůbec, to jsem si vždycky říkala, jak je možný, že ta věc ráno fungovala tak, že dala a šla ke kravám a večer před spaním si to dala a zase jakoby zalehla.
1: A co měla, slivovici?
0: To nevím. Já myslím, že nějakou ořechovici nebo něco takový, ona nebyla z Moravy.
1: A ono, tenhle ten problém, víš, taky o toho jako přepíjení, přejídání, vlastně pořád souvisí s tím takovou, jak mně připadá mě ta civilizace, že my věci, jak říkám, neděláme z hladu, ale z chuti. Že to není, že my nejíme, až když máme hlad.
0: No, tak ono je to, souvisí to trošku i s tím, to je jeden vlastně ze smrtelných hříchů, obžerství, že vlastně to není pro potřebu, ale to už ani není chuť, člověče, to už vlastně tím nahrazujeme něco, víš.
1: No jasně.
0: A je teda pravda, že i ten alkohol a tohle to vlastně oddaluje člověka od zamyšlení se nad sebou, proč tady je. Já jsem viděla Rok ďábla Petra Zelenky, ten film, který mě strašně zasáhnul, kdy tam říká ten holandský novinář, že místo teda alkoholu hledal Boha. A já vlastně taky vždycky, když to nebylo jako teď jediný období, tak já jsem samozřejmě nepila, když jsem čekala děti a nepila jsem zrovna náhodou ani předtím, než jsem je počala a pak když jsem kojila a tak dále, jako byly takové jakoby období, ale že jsou to přesně ty období, kdy zrovna jsem vůbec jakoby abstinovala, tak daleko víc jsem nehledala víru, jako já už jakoby tu víru tu mám, jo. To je dar, který mi byl dán, ale vlastně daleko víc mám potřebu, když nepiju, udělat si nějaký rituály, který ti připomínají, že vlastně věříš. Jo, že vlastně to tady mám, ten mám taky odbožený Němcový, víra a naděje mi dává sílu rozesmát své srdce a duši a otevřít je celému světu do kořán. A to ti nahradí někdy jakoby ten chlast, jo, že ale hned druhý den ti to veme. Hned druhý den zase si zavřený a ta sebelítostivka a tohleto. Když to vlastně ta víra ti tenhle ten nadhled, ta víra je vlastně taky, bych řekla, to antidepresivum.

0: co jsem myslela, že jsem nemocná. Tak vlastně mě se narodili za 6 měsíců, že? Ale to je podobný jako já, naši se brali v listopadu, já jsem se narodila v březnu, že jo? Já jsem si myslela, že jsem nedonošená, řekla jsem si, no to jsem docela pěkný pucek, že jo? Protože jsem měla asi 4,90. A naši tvrdili, jako, že předtím spolu nic neměli před svatbou. A tak jak jsem takhle prostě byla půl roku v té nemocnici, tak v noci si mě zavolal jeden takový starší pan doktor. Co udělám, když zjistím, že ten jeden plod je zkažený? Jestli teda půjdou pryč, oba dva ty plody, oni nazývají plod A, plod B, a nebo jestli teda ten zdravý zachráníme, nebo co. Tak já jsem strašně znervozněla a teď jsem jako říkala, no počkejte, a vy k tomu máte nějaký jako podklady? A on říkal, no ne, ale to je potřeba se rozhodnout dopředu, aby potom nenastala panika a tak dále, prostě vědět. Takže já jsem vůbec nespala.
1: Abyste pak měla pohodu. Že?
0: Ano, aby pak byla pohoda, už by bylo, jakoby. No. No tak já jsem prostě nespala a přivezli tam na pokoj paní farářku, která už si myslela, měla 12 dětí, evangelická farářka, která si myslela takovou tu klasiku, že v přechodu a tam bylo 13. miminko. A ona mi tam pak nechala velmi dobře přeložený nový zákon a ona mi říkala, hele, ty to zvládneš, hoď to nahoru, když nebudeš vědět a prosím jenom o sílu, abys to dokázala jako vyřešit, ale vůbec se tím netráp. A tím mi strašně pomohla a já jsem si začala tam právě tu Bibli číst a zrovna jsem taky četla si o ženě Němcový a její nějaký dopisy a hrozně jsem se ti tam upnula k panence Marii, která najednou jakoby ve mně to, co jsem zlobila vždycky, když jsem jezdila do Bílý vody, sestry voršily neposkvrněné početí a tyhle ty věci najednou šly úplně stranou, ale najednou ta panenka Marie pro mě byla ženská v tom křesťanství a najednou ta matka. A ta představa té matky, která ví, že ten její kluk vlastně se obětuje za něco vyššího, ale stejně vlastně jí to musí bolet, protože to je to tělo, které ona donosila. Teď já je tam měla jakoby v sobě, tak jsem si tak jakoby k ní promlouvala. Právě taky Němcová má takový, že se modlí. Ty svatá, naplň srdce moje milostí svou, abych došla milosti jeho. A to mě posilovalo strašně. A slíbila jsem té panence Marii, že ty děti nechám pokřtít, přestože sama nejsem pokřtěná. Tak jsem prostě vyšla s těma miminama, s tou Renatkou Kašparovou, v náruči jsme nesli a přišli jsme za nejmenovaným knězem pražským, který dneska je už docela vyšší církevní hodnostář a říkám, že teda se jdeme domlouvat na křest a všechno jako klapalo až do chvíle, než zjistili, že já prostě pokřtěná nejsem. Tak to nejde, takže bych se musela nechat pokřtít já. Jsem říkala, no dobře, ale já k tomu musím dojít úplně jinak. Já přece, když se teď nechám pokřtít, tak musím vědět, že každou neděli budu chodit do toho kostela. Já beru desatero jako ten nejlepší morální kodex, který zatím jsem já byla schopná vstřebat, ale nevím, jestli bych byla dobrou katoličkou. Nic. Tak jsme objeli venkovský faráře, nic. A teď já jsem už jednoho jsem teda vytočila, protože jsem říkala, takže vy jim upíráte první svátost, jo? Takže tyhle ty chudáci, podle tady toho vašeho, by se vůbec nedostali do nebe. Tak víte co? Já jsem si to teď tak prolistovala v té Biblii. Tak prostě tam, když není po ruce kněz, tak já si je pokřtím sama. A vzala jsem si je už jednoroční caparty u svatého Jilí, jsem si je ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého pokřtila. A když děti dělali zkoušky k voršilkám, tak se mě tam právě ta jedna sestřička ptala, jestli jsou pokřtěný. Já jsem říkala, že jo. A ona říká, kde? Já jsem říkala, u svatého Jilí. On říká, tak co to je jako farnost? A tohle jsem říkala, ne, ne, ne. Jsem křtěla já. A ona se jenom začala strašně smát. A úplně prostě v pohodě to jakoby přešla. A to se mi tam právě taky jako strašně líbilo, jo. Že tam najednou nebyl ten nátlak. A oni ať už se prostě sami rozhodnou. Protože já jsem byla vychovávaná takovým tím, víš co, já to úplně cítím v sobě, takovým tím ateismem, tím materialismem, přestože jsem mohla chodit do katolického skautu, přestože jsme chodili na půlnoční. Víš, ale takový jako, no kdo věří, že je něco po smrti, no tak je úplnej debil, jako jo, prostě je to jakoby...
1: No to jsou takový ty, vy věříte v takového toho dědečka na obláčku?
0: No. No, ale můžu ti říct, že třeba, když jsem chtěla jako to miminko a byli jsme s mým mužem na chalupě A teď tam prostě takhle, jako já jsem chodila se psem na procházky a tam byl takový kříž. Boží muka, normálně Kristus, že jo? Tak já teda jsem právě, a tam za ním vždycky vychází slunce ráno, za tím křížem. To tam tak akorát mám připravený. A já jsem se tam vždycky chodila v tuhletu dobu a opravdu jsem si říkala, že za tím sluncem sedí ten dědeček na obláčku. Mě to tak prostě bavilo. A říkala jsem, pane bože, dej mi syna. A teď jsem to obešla a mezi tím jsem si říkala, ne syna, kluka ne. To by bylo mít lepší jako holku. A zase jsem tam došla, pane bože, radši ne kluka, radši holčičku. Já bych chtěla holčičku. A pak jsem si říkala, ne, holka to má těžký jako v životě, tak radši toho kluka. A tohle to a on mi pak dal oba.
1: A ty už si pak nechtěla další?
0: Už to nešlo. To já, kdybych, hele, mohla, já si myslím, že to je nádhera, když jich je tak pět. Já miluju tu tvoji příhodu. No, jak jsi mi jednou říkal, ta paní.
1: Já nevím, jak se jmenuje, ale oni říkají, že má snad 9 dětí.
0: Každý s jiným.
1: Každý s jiným tatínkem a ona na ně volá příjmeníma.
0: No, to já miluju. To.
1: Takže otevře okno a křičí, já ty jména nevím, ale křičí Krtek, Trávová, Novák, Bláha, Travníčková, domů. A oni prej ty děti taky. Že říkají třeba, mami, Krtek říkal, že Bláhová, a ty takhle na sebe žalujou, že
0: no,
1: a nežaluj Trávo. A to se mi hodně líbí.
0: Neber to tý Veverkový.
1: Samozřejmě, ty veliký rodiny, to je zajímavý, že jo? Když potom je těch dětí fůra, tak asi oni už se tak vychovávají sami mezi sebou.
0: No,
1: tam
0: a já si jiná. Myslím, že to je potom už taková jakoby komunita, že nastane takový to rodinkaření, víš?
1: No, tak nemůže, viď? Protože, no tak my jsme, hele, ta civilizace je jednoduchá, ta je udělaná na 2 až 3 děti, protože auto je 5místné.
0: No,
1: to jsou takový, jsou ty modely, že jo, podle kterých to
0: no,
1: jede.
0: No mě právě strašně lidi říkali, dvojčata, tak to máte jedním vrzem a páreček. Víš co, ale já jsem právě třeba myslela, že budu mít to jedno děcko a budu tak jako stát u toho okna, spí děťátko, spí. A to tak vůbec nebylo, že jo, já byla taková fena. Jo, když řvali oba, tak už jsem si našla potom takový polohy, kdy jsem kojila naraz. V podstatě já jsem se pohybovala furt po 4, my jsme přehradili místnost, tam jsme to všechno vystlali, aby se nemohli prostě jakoby nějak pomlátit. A oni tak po mně různě lezli, že jo. A pak když už byli větší, tak to oni si s tebou chtěli hrát naraz. A oni neslyšeli jeden druhýho. Oni vůbec jim bylo jedno, že Adámek, ten prostě, my jsme byli v zoologický, oni viděli gorily a Adámek chtěl být gorilátko. Takže já musela být jeho matka, musela jsem dělat hu, hu, hu, hu, hu, a jakoby ho kojit, že jo. Ale Karolína chtěla být máma gorila, takže ta dělala to hu, hu, hu, a já zase na ní musela hu, hu, hu, hu, hu, a nechat se kojit, jo. A to všechno najednou, a to byla hrozná honička. A já ti řeknu, já když jsem se dověděla, že čekám dvojčata, tak potom jsem si všímala rodičů s dvojčatama, že jo. A říkala jsem si, to se rodí samej magorům, protože ty rodiče prostě šli úplně vytřeštěný, ty děti drželi a strašně řvali. Víš, a měli takový to červená, zůstat stát, zelená, volno, jdeme, jo. A já jsem si říkala, no to je konec tohleto, to je teda zvláštní, jako. A za chvíli jsem byla taková já, že jo. Že jsem prostě, protože aby oni nemohli mluvit na tebe dva, no tak ty si pořád musel ty mluvit. Mářa, mářa, mařenice, najedla se jitrnice, napila se syrovátky, pak si lehla do zahrádky, bum, bum, bum. A tohleto prostě jelo, že jo, v autobuse. To bylo moc.

0: Ty jsi to říkala na začátku toho povídání, tam padla ta věta, že vlastně jde o to změnit to myšlení, že je důležitý změnit to myšlení. Jak jsi mluvila o tom, že ještě vlastně žijeme pořád v tom komunismu nějak myšlenkově. A já jsem k tomu dospěl, když jsem učil 13 let ve škole, jako v náhradecké škole, tak já jsem na konci teprve po těch letech, 13 jsem zjistil, že to je základ, ze kterého teprve se může začít. Jo. Tam, kde je ochoten ten člověk, ten student takzvaný, změnit svoje myšlení. Že takový ty všechny techniky a způsoby, jak chodit a jak se tvářit a jak hlas, to je dobrý, ono to má svoje. Ale dokud ten člověk neotevře to myšlení, nepřipustí, že to myšlení je jenom nějaký schéma v palici, v hlavě. Protože náš problém je ten, že my často si spleteme svoje myšlení s realitou. Že?
1: Ano.
0: My myslíme, že v té hlavě máme tu realitu.
1: Ano.
0: A že vlastně tak to je. A teď máme dojem, že se s tím nic dělat nedá, poněvadž tak to prostě je.
1: No, my ale ani nevnímáme, že by to mohlo být jinak.
0: Ano.
1: Že jo?
0: No.
1: A já třeba v tomhle tom mám strašně ráda cestování, jo? Ale úplně... Já jsem zažila jednu takovou dovolenou s dětma. Jeli jsme a s kamarádkama, jeli jsme do Itálie. Byli jsme v Dolomitech, v takovým malým penzionku, byli jsme tam jenom sami Češi, ten penzionek ved Ital a Polka a bylo to hrozně prýmá. A teď já čerstvá řidička, víš, tam serpentíny, já to jezdila 20, za mnou kolona, teď jsem si prostě říkala, Italové budou nadávat, naopak, protože jsem tam měla toho začátečníka a tohleto, hned věděli teda už jako o koho jde, stopovali mi to a říkali, že dneska jsem teda byla o 5 minut rychlejší a bezvadný, jo. A já jsem se tam strašně dobře cítila. Ráno jsem chodila s Karolínou do kostela, tam jsem byla nejmladší, teda mimo Karolíny, jinak tam takový starý prostě tyrolský babičky, úžasný. No a tak jsem se tam tak dívala, jak ty lidi jakoby se tam žijou a jak tyhle ty lidi mají penzion, ale vedle toho mají ještě vinohrad a ještě vedle toho se živí tímhletím a támhletím, že no chtěli teda nic jakoby tak urvat a hrozně mě to tak jakoby zajímalo, ten jejich život. A pak jsme přejeli do Bibione a tam najednou to jsem si říkala, no to si přejel zase do české osady. Tam vlastně se nic o životě Italů nebo vlastně jakoby jinýho národa nedozvíš. Jezdíš jenom na ty osvědčené místa, kde jsou zase Češi, zase ten náš způsob života, zase jsem tam zaslechla takový, jako říká, hele, a víš to, že Havlíčkovi tam mají i myčku? A to platili stejně. A už zase prostě jel tenhle ten model. Jo, že je to taky, tak nic se opravdu neděje, no, tak jako se nedomluvím, oni ty lidi jsou daleko, jako ve mně to vyvolává zbytečný mindráky, protože oni jsou daleko vstřícnější, co vím, že třeba v Rakousku, když jezdíme s dětma lyžovat, teda oni lyžovat, já na procházky, tak prostě jednak seš ty jejich zákazník a jednak jako já jsem nezažila nějaký povyšování, že bych neuměla německy. Ale ty tak jako právě vidíš zase, penzion, hospodářství, přes zimu, tady jsou to ty Zimmerfrei, že jo? Asi tam musí být krásný jaro, to tam není téměř nikdo. Pak zase zřejmě v létě kola a teď z toho jakoby tak žijou. Víš, takový jakoby nebát se vůbec poznávat to, jak ty lidi jiný žijou.
0: Víš, co mě zaujalo v New Yorku? Kdykoliv se nám stalo, že jsme otevřeli mapu, protože jsme se tam motali, že jo? Jsme to tam neznali, měli jsme nějakou mapu, tak když jsme ji otevřeli, tak vždycky se stalo to, že k nám někdo přišel a řekl, potřebujete pomoc. Normálně s kolem jdoucí, ale to bylo pravidlo, jo? Že prostě to už, že seš u té mapy, znamená, že opravdu asi potřebuješ pomoc, že jo? Někdo místní okamžitě přiskočil. To mě zaujalo. Já jsem to tady chtěl praktikovat v Praze na nějakých cizincích, což bylo hrozně legrační a oni se mě lekli, protože to tady asi nikdy nezažili. Nebo já nevím, co se
1: já
0: stalo.
1: Já zase jsem viděla jedny takový chudáky cizince, který šli s tou mapou a jak šli, tak všichni ty lidi úplně přecházeli na ten druhý chodník.
0: Řekl jsem
1: Rozumíš?
0: Si, New Yorkský model, zlomím tady českou ostýchavost, i když mluvím blbě anglicky. Přistoupil jsem k cizincům, řekl jsem anglicky, potřebujete pomoc a oni byli takový, ne, ne, ne. A možná mají nějaké informace, že bych třeba je chtěl okrást, nebo že tady v Čechách pak s nima začnu měnit peníze. A
1: no taky záleží na tom, Jardo, jak jsi se tvářil, víš, přitom.
0: Snažil jsem se být strašně milý. Možná
1: no právě, přehnal. Možná, že jsi to přehnal, možná, že jsi mohl být normální a že by to, víš, no, že jsi říkali
0: ne,
1: takový nějaký.
0: Bylo to úplně normální, ale oni asi, mně přišlo, že se bojí, že jim někdo řekl pozor,
1: Ne, já zase taky se leknu, když na mě oni něco vybalili, ale já už jsem se naučila tu svoji. You must speak slowly. A to říkám i pomalu, aby opravdu pochopili, že musí mluvit pomalu.
0: No.
1: A pak teda, že jim pomocí těch rukou, nohou ukážu, kde ten staromák je, že jo.

0: Je to zvláštní vesmír, zvláštní civilizace, zvláštní země koule, na který žijeme, protože vždycky si to říkám, víš, na to koukám, na takovou tu změť všech těch osudů, na změť těch tuch, těch chtění, který se mění potom v nějaký závisti nebo v nějaký nepříjemnosti. To, co říká ten Don Miguel Ruiz v té knížce Čtyři dohody,
1: no,
0: že se naučíme od dětství plivat ten emocionální jed, že se učíme ty jedy. Tak, jak se tak jako v té rodině hádají ty rodiče, trošku někdo se s někým pohádá, plivne to na to dítě se naučí to plivnout na sourozence, nebo to plivne na nějaký zvíře, nakopne kočku, nebo zase na nějakého kamaráda, nebo naopak zpátky na ty rodiče. A jak se obtížně učíme všechno tohle to vymejvat, jo? Protože je to zvláštní, že jo? Lidi mají docela dobrý mozek, docela dobrý rozum, mohli by se docela dobře domluvit.
1: A ty víš ještě o nějaký jiný planetě, kde bychom mohli žít?
0: No tak já myslím, že docela na všech. To teďka by byla taková odbočka o tom majiteli vesmíru, protože v Americe mají nějakého chlapa, který je podle amerických zákonů majitelem vesmíru. To teďka tady nebudu ani popisovat, jak se to stalo, ale skutečně je zapsaný na katastrálním úřadu,
1: jo,
0: a rozprodává ty planety a ten se chystá, že se bude
1: stěhovat. No a tam je teda prokázáno, že je možný život, jo?
0: No to teďka...
1: Prokázaný to není, Jardo.
0: Člověče, je, to zase, Evo. Hele,
1: Jardo, prokázaný to není, tak to neřeš.

0: Seriál skončil, desátá bije, z údery hodin klesá tvá šíje. Zívat je levné, nejlevnější je pořád jen ve dvou být. Zrcadla koupím v kutilském krámě, budem se množit, i když jen klamně. Říkám si, když tu vykoukne na mě králíček Azurit. V prádelním koši pěkně si hoví, nádherně modrý, hebký a nový. Byt máme velký, jenomže kdo ví, proč se k nám přišel skrýt. Hned mi řek,
1: jsem tu dík ruce trhu, vědecky počat z dobrého prhu. Poslední výkřik vývoje druhu, králíček Azurit.
0: Cože?
1: Králíček Azurit.

0: si štítě, přemýšlej chvíli, na to jste ještě nenastořili. Já jsem však levný, odolný, čilý, vem si mě, získáš klid.
1: No, co na to říci, je to tak jasné, údaje sedí, výpočet pásne, přesvědčil všechny, proč tedy nás ne, králíček Azury.

šlo to ráz na ráz. Byla to chvíle, srst sice modrá, maso však bílé. Chutné a zdarma, pištěl tak mile, králíček a zurit.

0: prosím, veď mě. Jet Radio.
1: Je 1 hodina. Dobrý večer, respektive už spíš dobrou noc. U mikrofonu Bucifal a před vámi jsou zprávy Čet rádia. Hlavní události v kostce. Evropská komise pozastavila proplácení části dotací pro Agrofert kvůli možnému střetu zájmů premiéra Babiše. Premiéři Vyšegrádské skupiny se v Bratislavě shodli na těsnější spolupráci a tlaku na nižší ceny energií. Vladimir Putin a indický premiér Modi ohlásili další posílení vzájemných vztahů. Od teroristických útoků na Spojené státy uplynulo 25 let. Unesená letadla tehdy narazila do 2 mrakodrapů v New Yorku a do Pentagonu u Washingtonu 4. stroj se po zápasu cestujících s teroristy zřítil do pole. Spojené státy pak zahájily dlouhá léta trvající válku proti terorismu. Analytik Asociace pro mezinárodní otázky Petr Boháček pro Radiožurnál hodnotí, že terorismus dnes už k největším hrozbám nepatří a zásluhu na tom má i hospodářský růst řady zemí Blízkého východu. V Česku ubývají obyvatelé. Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu se jejich počet za první pololetí letošního roku snížil o více než 12 000. Zemřelo totiž víc lidí, než se narodilo, a propad nezastavil ani příchod migrantů. Tomáš Kostelecký ze Sociologického ústavu Akademie věd v Radiožurnálu vysvětluje, že migrantů je méně, takže přirozený úbytek už nedokážou vyrovnat. Ruský prezident Vladimir Putin a indický premiér Narendra Modi se dohodli na dalším posílení vzájemných vztahů. Páteční jednání se podle agentury Reuters, která se odvolává na indické ministerstvo zahraničí, týkalo mimo jiné energetiky a obrany. Oba politici chtějí rozvíjet i vzájemný obchod. Modi k tomu uvedl, že válku na Ukrajině může ukončit jedině diplomatická cesta. Evropská komise pozastavila Česku proplácení části dotací určených pro holding Agrofert. Důvodem je možný střet zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Státní zemědělský intervenční fond ale firmám z holdingu peníze vyplácí i dál. Europoslankyně Veronika Vrecionová z ODS pro a proti soudí, že pozice Česka je tím výrazně oslabená. Její kolega Ondřej Knotek z hnutí ANO naopak tvrdí, že se situace České republiky vůbec nedotkne. Premiéři Vyšegrádské skupiny se sešli v Bratislavě a shodli se, že potřebují lépe koordinovat své postoje na evropské úrovni. Andrej Babiš z hnutí ANO tam prohlásil, že země v čtyřky budou v Evropě znovu slyšet. Podle lídrů musí Evropská unie najít cestu ke snížení cen energií. Bývalý slovenský ministr hospodářství Karel Hirman v Interview Plus připomíná, že když měla čtyřka společný postoj, umívala naklánět misky vah, emisní povolenky ale zrušit nedokáže. A teď sport. Nevidomý plavec David Kratochvíl vyhrál na mistrovství Evropy v paraplavání v tureckém Gebze i svůj 5. závod. Ve stovce volným způsobem v kategorii z 11 navíc o 31 setin vylepšil vlastní světový rekord. Podle svých slov to je bomba. Stříbro na stejné trati v kategorii zpět získala Agáta Koupilová. Tenistka Kateřina Siniaková ovládla s Američankou Taylor Townsendovou ženskou čtyřhru na US Open. Nasazené jedničky zdolali ve finále domácí dvojici Montegomeryová-Krvegrová po prohraném prvním setu. Pro Siniakovou je to 12. Grand Slamový titul ve čtyřhře a 13. celkově a s parťačkou zkompletovali společný kariérní Grand Slam. A na závěr něco pro potěšení. V italské Aquileji se poprvé po 700 letech sešly všechny tři dochované části raně středověkého evangeliáře, mezi nimi i tzv. Pražský fragment Markova evangelia. Ten ve 14. století získal pro katedrálu svatého Víta císař Karel IV., pro něho šlo podle Lenky Klukové z archivu Pražského hradu o text psaný rukou samotného evangelisty. Mezinárodní výstava, která v Itálii začala v sobotu, vypráví příběh rozdělení i znovu sjednocení těchto zlomků. Počasí. Aktuálně máme zataženo a 14 stupňů. Do rána bude polojasno a teploty klesnou na 11 stupňů. Dnes v sobotu pak bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Tolik noční počasí. Dobrou noc a krásné sny s Čet rádiem vám přeje Bucifal.

Lásko prokletá, za pár slov a vět vezmu kletbu zpět. Pamatuj, že ta kletba byla jen marná obrana, píseň ohraná, vykotlaný kmen. Roztočí se zas naše ruleta, počkej do léta, to je její čas. Lásko prokletá, lásko prokletá. Teď, když na pacních, když je venku mráz, my jsme v závějích, závěje jsou v nás. Dřív nezačne tát, slib, že zůstaneš rád, i když je to lež. U mě najdeš skrýš, nemusíš se bát, a než začne tát, všechno pochopíš. Lásko prokletá, lásko prokletá, lásko prokletá. Lásko prokletá, jenom klidně lež, ptej se na co chceš, je to odveta za minulý čas, jen se rozpomeň dobře na oheň, který náhle zhas. Je tu řídký vzduch, naše planeta právě oblétá svůj kritický kruh. Lásko prokletá, lásko prokletá, lásko prokletá, lásko prokletá. Jen to zkus a vstaň, klesneš na polštář a dáš si mou dlaň na svou horkou tvář. Jen to zkus a běž, já tě nepustím, proto klidně lež a spokoj se tím, že v mém obětí zase budeš spát. Už začíná tát, řekni, jak je ti. Lásko prokletá, lásko prokletá, lásko prokletá.

beru kletbu zpět, roztál celý svět, díva rozkvétá, všechno je teď blíž, skoro na dosah. A přesto mám strach, z čeho to ty víš, že rok přeletí, přijde sníh a mráz a mě zbyde zas jen to prokletí. Lásko prokletá, lásko prokletá, lásko.

0: Divadlo Noc.
1: Ahoj, táto.
2: No, nazdar. Pořád je to stejný. A tady na té čekám, jak tvoje máma na 156. díl telenovely.
1: Táto, to budeš koukat, byla jsem u astrologa.
2: Cože?
1: No, u astrologa jsem byla, no.
2: Zase jsi si přidala nějakou aktivitu.
1: No,
2: minulý týden si byla u psychoanalytika, teď je to astrolog. Každý den posilovna, dvakrát týdně squash.
1: No, protože potřebuji zpevnit postavu, víš?
2: Ty nepotřebuješ pevnit postavu, ty potřebuješ podepřít rozum mámovi. Podá děláš hop, hop, hop někde ve fitcentru, až ti z toho přeskočilo. Můžeš mi říct, proč jsi přibrala ještě astrologa?
1: No, abych věděla, kdy mám svoje šťastné dny, abych mohla začít.
2: S kým chceš začít, nebo s čím?
1: No, chci napsat román, táto.
2: Cože?
1: Chci napsat román.
2: Ty román, teď jsi nedala dohromady nikdy ani kloudnej dopis. Teď mi tady necháváš na stole vždycky nějaký vzkazy jenom. Tady jsem u Anči na meditaci s léčitelem. Vem si z lednice salám, dej psovi granule, vyměň kočce piliny.
1: A nepopleť to.
2: Ano, a nepopleť to, ne, já bojí z piliny, to víš, že jo, tak daleko ještě nejsme snad, ne?
1: No, tak teď chci napsat román.
2: No, dobrý, no. A jak se to bude jmenovat?
1: Prohlédnutí aneb život s mamlasem.
2: Kdy jsi s ním žila, prosím tě?
1: No hádej, můžeš třikrát.
2: Když žiješ 30 let už se mnou.
1: No, 30 let, to je materiálu, co táto? To by hodilo i na dva díly.
2: Ale tak dělej si, co chceš, jenom mi řekni, proč to budeš psát?
1: No,
2: co tím chceš do cíli?
1: Protože chci vstoupit do Evropské unie na úrovni. Ne jak ty, neandrtálec z východu, který ví z toho aktuálního stavu kurzu koruny sleduje aktuální stav zásob naší lednici.
2: No. Že to nemám co sledovat. Zásoby piva v naší domácnosti jsou na tom, jak náš rozpočet. Trvale deficitní. Jo, víš, že teďka vyrábej prej nový pivo?
1: Jak?
2: Pro senátory a pro poslance. Tomiku?
1: Jak se jmenuje?
2: Parlamentní ležák.
1: Prosím, to je opravdu, ale primitivní forta to.
2: No, já jsem zapomněl, že už máš ouška člověka, který chce vstoupit do Evropské unie na úrovni. Tak já ti něco povím, evropská mámo. Unii je to jedno. Ta se na nás stejně těší, jak šílená kráva na testy.
1: Prosím, že... A víš... že se té Evropě vůbec nedivím. Ty můžeš přispět k rozvoji Evropské unie akurát rozšířením zásoby urážek na mou adresu,
2: víš? Myslím tě, mámo, takhle to nebyl. Já tě neurážím.
1: Ne,
2: já tě cvičím, aby si byla odolná, protože ty žiješ s dobrákem, ty jsi se uměla přitočit.
1: Jo.
2: Ale představ si, že by si potkala v životě nějakou nedobrou povahu, teď by si si nevěděla rady.
1: Prosím tě, nemel nesmysly, stačí nahlédnout do mých poznámek pro můj román, no? Například tady, letos odovolené v Orlických horách, když jsem si zapomněla občanku a recepci v hotelu.
2: No to jsme nemuseli do hor, ty zapomeneš občanku i v nížině.
1: No a recepční v hotelu ti řekl, pane, jestli nedokážete, že je to vaše manželka, tak vás nemohou ubytovat společně. No, a tady je tvoje odpověď, pane recepční. Já vám nejen nemohu dokázat, že to je moje manželka, ale já se o to ani nebudu snažit. No. A ještě si dodal, protože konečně vidím šanci prožít dovolenou v klidu aspoň v noci.
2: No. A stejně klid nebyl, kde si celý noce ťukala na zeď jak datel, který hledá práci.
1: No, protože si chrápal i přes zeď a já jsem tě ani nemohla polejt. Protože to jedině na tebe platí, když spuštíš ten svůj koncert.
2: Za to ty spíš tiš jako myška. Ty skřípeš zubama jak ještěr z Jurského parku.
1: Prosím.
2: Mě to děsí, já z toho mám sny. Tuhle se mi zdálo, že jsem si přiskříp do zipu kůžičku, prosím tě. Hele, mámo, já se s tebou nechci hádat. Víš, že jsi moje bohužel všechno. Vždyť jsi můj poklad, který bohužel nejde uložit do kampeličky. To by byl elegantní způsob, jak o tebe přijít, viď? Hele, mámo, co to čichám? Co to čichám? Ty jsi si koupila nějaký nový parfém.
1: No konečně, že ti to došlo. Koupila jsem si, to je pravý francouzský, jsem ho koupila na trhu ve slevách, víš?
2: No a můžu se taky postříkat?
1: No můžeš, voní to příjemně, že? Ne,
2: to jsem neřekl, ale určitě by to zabralo na klíšťata, víš?
1: Že? Říkám, že to je pravý francouzský značkový parfém.
2: No určitě. Na trhu budou prodávat pravý značkový parfém. Nějaký Rus vzal doma do kufru moskovské duchy, přijel s tím k nám, tady na to nalepil Eiffelovku a český slepice se na to chytli.
1: I můj parfém.
2: Ne, mě nevadí, no. Já jsem rád, že ho máme vemo sebou na dovolenou. Až pojedem vlakem, tak celý kupé budeme mít pro sebe. No. A když postříkáš dveře, tak nám nepřijde ani průvočí, mámo. No, tak to je parfém. Jestli tímhle parfém, mámo, se připravuješ na Evropskou unii, tak je mi jasné, proč tam po vstupu 7 let nesmíme pracovat. No musíme vyčichnout, mámo. No a pak už nás Evropská unie nebude zajímat, protože to budeme oba v důchodu.
1: No, ano, tak teď si kápl božskou, tak tobě vadí, že jsem stará.
2: Ne, že? Mě nevadí, no. Že jsi stará. Mě vadí, že jsi moje stará, víš?
1: Prostě jako takovou ženu, jak jsem já, si nezasloužíš.
2: Gratuluju, konečně ti to došlo. Nezasloužím, já nevím, za co mě nebesa trestají.
1: Víš, co mi řekl astrolog?
2: No jestli je to chytrý astrolog. Tak ti mámo řek, aby si umyla doma okna, protože jestli je neumíš, tak já musím na okna namontovat stěrač, aby jsme rozeznali aspoň, kdy je den a kdy je noc.
1: Víš co, tatínku, když přes okra nevidíš, tak si je otevři, protože já za to nemůžu, že v Praze je zvýšená prašnost. Mě prostě nějaký blbý okna nezajímají. V Evropské unii si na takovéto podřadné práce berou ženy uklízecí čety.
2: Hele, mámo, prosím tě, nezačínej zase s úklidovou četou, to už tady bylo, tuhle blbost jsme už jednou zkusili. Měli přijít v pondělí, úterý nic, ve středu nic, ve čtvrtek nic, v pátek se přihrnuli a za vyčištění jednoho koberce vzali tolik, že jsme mohli mít novej peršan i se šejkem. Já nevím, proč ty nemůžeš aspoň jednou měsíčně místo posilovny vzít kýbl a hadra uklízet sama. Stejně ti to nejvíc sluší, když máš šátek, tepláky a kýbl v ruce. Mámo, to vomládneš. To vypadáš jak dorostenka.
1: Jsem tě, nech si ty keci, na to ti nenaletím. Prostě zvykni si na to, že já nejsem nějaká uklizečka, já jsem o něco víc.
2: Jo?
1: Ano, a dneska mi to potvrdil astrolog. Víš, co mi řekl?
2: Ne.
1: No, že jsem v minulém životě byla dcerou faraona v Egyptě.
2: Co?
1: Byla jsem dcerou faraona v Egyptě v minulém životě.
2: Nekecej. Můžu vedle tebe zůstat sedět? Tak matko, ty jsi byla dcerou.
1: Matko.
2: Ty jsi byla dcerou faraona? Hele, nemohl by mě ten tvůj astrolog sehnat nějakou ženskou, která byla v minulém životě kuchařkou v

0: prachy, skoč sousedovi, on nám půjčí včelařskou kuklu, madlo, a máš to.
1: No, no, prosím tě. To bylo vtipné taky, opravdu. Se ti povedlo, skutečně. No. Hele, podívej, tady jsem si koupila katalog nejmodnějších účesů. Co říkáš na tenhle?
0: Co pak ten účes a ty hlavy, že se tomu propůjčili. To teprve začínají, ne?
1: Ne, to se teďka tak nosí.
0: To je hotový účes.
1: To je hotový účes.
0: Hele, to nemusíš k kadeřníkovi. Prosím tě, to se rozběhni, zavři oči, vlítni do živýho plotu, já tě pak vytáhnu za nohy a seš účesaná, můžem naplést.
1: No, prosím tě, že já se s tebou radím. Všechno schazuješ, prosím tě. To by normálně ani nevadilo, kdybych ti utekla s nějakým jiným chlapem, že?
0: Nevadilo, a nevím, proč bych litoval cizího chlapa.
1: Hele, táto, neštvi mě. Dokáže tě ještě vůbec něco vzrušit?
2: Jo, dokáže. Jídlo.
0: Ano, to přiznává. Tebe vidím každý den. Jídlo málo kdy mám.
1: No, ne, moderní je nejíst. Co se tak na mě díváš?
0: Co
1: no,
0: moderní?
1: Jsme třetí nejotylejší národ na světě.
0: No, no, tak k tomu já jsem nepřispěl. No. To nikdo mě nemůže podezřívat. Já mám opačný problém. Já když cházím k nám do úřadu, my tam máme dveře na fotobuňku, tak musím na rohožce zadupat, aby si mě vůbec technika všimla a pustila mě dovnitř.
1: Prosím tě, já nevím, proč bych zrovna tobě já měla podstrojovat, kdy jsi ty udělal něco pro mě.
0: Prosím tě, každej den.
1: Jo, nesplnil jsi mi nic.
0: Co jsem ti nesplnil?
1: No, jenom si vzpomeň, minulý týden, no, jak jsem ti říkala, že bych potřebovala, abys mi koupil horské kolo, protože bych si chtěla zašlapat na čerstvém vzduchu.
0: No, když jsem to zařídil.
1: Řekl, no, co jsi řekl, jo, maminko, ty si chceš zašlapat na čerstvém vzduchu, no, tak to ti schvaluji. No, a vynesl jsi mi na balkon šicí stroj. Ty horské kolo máš,
0: no, samozřejmě, no, že ho mám, já ho potřebuju. Teď, když není co k jídlu, tak na něj sednu a jedu do hor na lišejník.
1: No, no vidíš, a já jsem chtěla, abychom si dělali rodinné výlety na horském kole všichni.
0: S kým?
1: I maminka.
0: Jaká tvoje matka?
1: Moje matka.
0: Prosím tě, na horský kolo neblázni, teď ho ani nemá.
1: No, tak bys jí vzal na rám.
0: Na rám, ona mi ho se sedne a budu mít horskou koloběžku. Prosím tě, měj soucit s kolem. Víš, co napsal básník Jiří Walker?
1: Ne,
0: miluji věci, mlčenlivé soudruhy, protože lidé nakládají s nimi, jako by nežili. A oni zatím žijí a dívají se na nás. Jak by se na mě dívalo moje horský kolo, kdyby si sedla na něj tvoje matka? Když to by byla poprava bicyklu.
1: Prosím tě, si uvědom, že moje maminka má normální plnoštíhlou postavu.
0: Ty jsi zbla.
1: Je to umělkyně, víš?
0: Tvoje matka je umělkyně, ano. Prosím tě, od kdy?
1: Od příštího týdne má vystupovat se skupinou Maxim Turbulence.
0: Co to je za skupinu?
1: No to je ta, jak zpívají. Jede, jede mašinka, kouří
0: jo,
1: se
0: já vím, já vím, já vím. Tak no, to jí matka, jestli vemu na jeviště, přisedne mašinku ke kolejím. To bude první širokouhlý koncert na světě. Je tvoje matka umělkyně. Horský kolo, na to se nesmí ani podívat.
1: Mm. Já nevím, co ty pořád máš proti postavě mé maminky. Opravdu
0: nic,
1: nevím.
0: Nic, ta štihloučka. No. Tvoje maminka jak váška. Když si vzpomeň, co nám řekl taxikář. Když se u nás to je maminka upravila jemným likérem, že nemohla na nohy. Pane, to je finta. Vy jste říkal, že mám odvést tchyni a tady na mě čeká nějaká stará zmalovaná almara. Prásknu dveřma. A já musel objednávat traktor, viď?
1: Prosím tě, jsi to celé vymyslel.
0: No, určitě.
1: A pamatuj si jednou provždy, moje maminka je dáma. Hmm. To je moderní evropský typ. Po ní Unie sahne všemi deseti.
0: No jistě, víš? Dvěma by ji neutáhla. No, no.
1: Je tady tak elegantní, že ani nepotřebuje taxík, to stačí, když mávne a každý řidič zastaví.
0: To věřím, nejen zastaví, vystoupí z vozu a dá ruce vzhůru.
1: Sem tě neplácej, Evropa se otvírá, ty jsi čím dál víc zabedněnej. Já teda nevím, co si s tebou ta Evropa zrovna počne, ty jsi takový český beran, víš? Hmm. Ale já tě do té Unie dokopuji,
0: to
1: kdyby
0: věřím.
1: Tě to mělo stát život.
0: Ano, jako berana hladovýho mě tam dokopy. Bé! Podej mi slánku.

budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý

jsou 2 hodiny. Vítejte v noční tišině u Četrádia. Od mikrofonu vás zdraví Bucipal a přináší přehled zpráv Četrádia. O čem se dnes mluví? Evropská komise pozastavila proplácení části dotací pro Agrofert kvůli možnému střetu zájmů premiéra Babiše. Premiéři Visegrádské skupiny se v Bratislavě shodli na těsnější spolupráci a tlaku na nižší ceny energií. Vladimír Putin a indický premiér Modi ohlásili další posílení vzájemných vztahů. Premiéři Visegrádské skupiny se sešli v Bratislavě a shodli se, že potřebují lépe koordinovat své postoje na evropské úrovni. Andrej Babiš z hnutí ANO tam prohlásil, že země v čtyřky budou v Evropě znovu slyšet. Podle lídrů musí Evropská unie najít cestu ke snížení cen energií. Bývalý slovenský ministr hospodářství Karel Herman v Interview Plus připomíná, že když měla čtyřka společný postoj, umívala naklánět misky vah, emisní povolenky ale zrušit nedokáže. Evropská komise pozastavila Česku proplácení části dotací určených pro holding Agrofert. Důvodem je možný střet zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Státní zemědělský intervenční fond ale firmám z holdingu peníze vyplácí i dál. Europoslankyně Veronika Vrecionová z ODS pro a proti soudí, že pozice Česka je tím výrazně oslabená, její kolega Ondřej Knotek z hnutí ANO naopak tvrdí, že se situace České republiky vůbec nedotkne. O teroristických útoků na Spojené státy uplynulo 25 let. Unesená letadla tehdy narazila do 2 mrakodrapů v New Yorku a do Pentagonu u Washingtonu, 4. stroj se po zápasu cestujících s teroristy zřítil do pole. Spojené státy pak zahájily dlouhá léta trvající válku proti terorismu. Analytik Asociace pro mezinárodní otázky Petr Boháček pro Radiožurnál hodnotí, že terorismus dnes už k největším hrozbám nepatří a zásluhu na tom má i hospodářský růst řady zemí Blízkého východu. V Česku ubývají obyvatelé. Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu se jejich počet za první pololetí letošního roku snížil o více než 12 000. Zemřelo totiž víc lidí, než se narodilo, a propad nezastavil ani příchod migrantů. Tomáš Kostelecký ze Sociologického ústavu Akademie věd v Radiožurnálu vysvětluje, že migrantů je méně, takže přirozený úbytek už nedokážou vyrovnat. Ruský prezident Vladimír Putin a indický premiér Narendra Modi se dohodli na dalším posílení vzájemných vztahů. Páteční jednání se podle agentury Reuters, která se odvolává na indické ministerstvo zahraničí, týkalo mimo jiné energetiky a obrany. Oba politici chtějí rozvíjet i vzájemný obchod. Modi k tomu uvedl, že válku na Ukrajině může ukončit jedině diplomatická cesta. A teď sport. Nevidomý plavec David Kratochvíl vyhrál na mistrovství Evropy v paraplavání v tureckém Gebze i svůj 5. závod. Ve stovce volným způsobem v kategorii z 11 navíc o 31 setin vylepšil vlastní světový rekord. Podle svých slov to je bomba. Stříbro na stejné trati v kategorii zpět získala Agáta Koupilová. Tenistka Kateřina Siniaková ovládla s Američankou Taylor Townsendovou ženskou čtyřhru na US Open. Nasazené jedničky zdolali ve finále domácí dvojici Montegomeryová a Krvegrová po prohraném prvním setu. Pro Siniakovou je to 12. Grand Slamový titul ve čtyřhře a 13. celkově a s parťačkou zkompletovali společný kariérní Grand Slam. A na závěr něco pro potěšení. V italské Aquileji se poprvé po 700 letech sešly všechny 3 dochované části raně středověkého evangeliáře, mezi nimi i tzv. Pražský fragment Markova evangelia. Ten ve 14. století získal pro katedrálu svatého Víta císař Karel IV., pro něho šlo podle Lenky Klukové z archivu Pražského hradu o text psaný rukou samotného evangelisty. Mezinárodní výstava, která v Itálii začala v sobotu, vypráví příběh rozdělení i znovu sjednocení těchto zlomků. Počasí. Aktuálně máme zataženo a 13 stupňů. Do rána bude polojasno a teploty klesnou na 11 stupňů.